Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli tři skladby. První nesla název Suita D. Moll, napsal ji Georg Friedrich Händel a na čembalo hrál Erich Traxler. Druhou skladbou byla sonáta číslo 2 A. Moll, autorem Johann Sebastian Bach a na housle Pavel Šporcel. A na závěr to byla sonáta S-dur pro flétnu a klavír, autorem opět Johann Sebastian Bach a na flétnu Jean-Claude Gérard a na klavír Daniel Blumenthal.

0: Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví opět po týdnu Štěpán Grafe. V roce 2023, který nám překotně běží ke svému konci, jsme si připomněli významné sté výročí narození českého hudebního skladatele Viktora Kalabise. V průběhu celého roku se konala celá řada zajímavých koncertů, na kterých zněla jeho hudba. Nesli symbolický podtitul Kalabis 100. O tom, že tento skladatel patří těm nejvýznamnějším autorům druhé poloviny 20. století, není pochyb. O jeho životě a tvorbě si dnes budeme povídat s předsedou správní rady nadačního fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové, hudebním skladatelem a muzikologem Alešem Březinou, který je na dálku hostem dnešní Oktávy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dovolte mi na začátek takovou trošku osobní otázku. Jak jste se dostal vy k osobnosti Viktora Kalabise?
1: Setkali jsme se začátkem 90. let, když jsem působil v nadaci Paula Zachra v Bazileji. A pan doktor Kalabis byl tehdy předsedou správní rady nadace Bohuslava Martinů. A ty nadace existují dvě, jedna v Praze a jedna právě ve Švýcarsku v Bazileji. A Viktor se tehdy rozhodl, že když už ta železná opona není, že by ty dvě nadace se navzájem měly poznat. Domluvil se s tehdy ještě žijícím Paulem Zachrem, jinak legendou u hudby 20. století, slavným dirigentem, u kterého Martinů žil a dožil, který si objednal od Martinů 6 skladeb od spousty dalších skladatelů Bartoka Stravinského. Čili Viktora Kalabise samozřejmě i zajímala osobnost Paula Zachra. A neřekl bych čirou náhodou, protože já jsem tam byl denně, tak procházeli kolem mého stolu, a kde jsem zpracovával katalog skladeb Bohuslava Martinů, které tam mají vložené. A Paul Zachr mě Viktorovi představil. A Viktor mě do té doby neznal. Chvilku jsme si povídali a poté jsme se rozloučili. Brzy mi přišel dopis od něj, kde mě požádal, až budu někdy zase v Praze, jestli bych se mu neozval, že bychom se setkali a popovídali si. To mě samozřejmě zajímalo, tak jsme se setkali a na základě toho rozhovoru, který byl někdy v roce 1992 nebo 3, mě Viktor Kalabis nabídl možnost založení institutu Bohuslava Martinů. To mě přišlo úplně přesně ve správném okamžiku mého života, protože ta studia v Bazileji končila, tu práci, kterou jsem tam potřeboval udělat, jsem dokončoval, takže jsem v roce 1994 se přestěhoval do Prahy. V roce 1995 jsme otevřeli institut a tehdy už jsme byli s Viktorem Kalabisem v tak intenzivním kontaktu, že od té doby jsme si tykali. Proto se omlouvám, ale nebudu mu říkat pan doktor Viktor Kalabis, protože takto jsem ho nenazýval nejpozději od roku 1995. Čili pro mě to je a byl Viktor jeden z nejdůležitějších milníků mého pracovního života.
0: Dalo by se říct dva takové milníky, Viktor Kalabis a Bohuslav Martinů.
1: Je to tak, tam se to protnulo a ještě brzy se k tomu přidal třetí milník a to byla paní profesorka Zuzana Růžičková, která zpočátku stála trochu v pozadí, protože měla svou vlastní aktivní kariéru. Já jenom připomenu pro posluchače, kteří by to nevěděli, že paní profesorka Růžičková byla manželkou Viktora Kalabise. A tak tam měla spoustu koncertů po celém světě, tak jsme se tolik nepotkávali a s tou jsme se potom nesmírně zblížili v době, kdy Viktor Kalabis, jeho zdravotní stav se začínal zhoršovat a poté vlastně v době, kdy už on přestal skládat a nakonec už vlastně žil v nemocnici, tak jsme si vzájemně byli takovou oporou. Takže třetím milníkem bylo toto pozdější úzké přátelství se Zuzankou Růžičkovou.
0: Pojďme si nyní poslechnout ukázku ze symfonických variací pro velký orchestr opus 24 Viktora Kalabise v provedení České filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem.

0: Dozněla ukázka ze symfonických variací pro velký orchestr opus 24 Viktora Kalabise, kterému je věnována dnešní oktáva. Hostem v oktávě je předseda nadačního fondu Viktora Kalabise a Zuzany Ružičkové, pan Aleš Březina. Pojďme si něco říct o Kalabisově životě, o jeho dětství, mládí. On pocházel z Červeného Kostelce, kde se narodil před 100 lety, 27. února, ale tam dlouho nepobýval.
1: Je to tak? Já se jenom zeptám, jestli bych mohl možná říct něco málo k té skladbě, kterou jsme právě slyšeli. Protože u Viktora Kalabise, jako u každého správného skladatele, ta tvorba úzce souvisí i s jeho životem. Čili není to začátek jeho života, protože bavíme se o skladbě z roku 1964, ale úplně stručně bych jenom řekl, vybrali jsme ji společně proto, že je na krásném trojce CD suprafonu, jehož koncepci ještě sestavovala právě paní profesorka Ružičková. Ona vybírala ty skladby, ty interprety a už tehdy nadační fond, který ona samozřejmě za svého života vedla, tak už tehdy podpořil suprafon a vydání toho díla. A proč jsem chtěl, aby zaznělo jako první? Je to skladba poměrně raná. Viktorovi v té době bylo nějakých 41 let. Je to skladba, kterou napsal pro Českou filharmonii a pro Václava Neumanna. A je to skladba, ve které už se ukazuje, jak si byli se Zuzanou Ružičkovou, známou specialistkou na dílo Johanna Sebastiana Bacha, blízcí i osobně a vkusově, protože on v tom díle, jak název sám napovídá, symfonické variace, tak on tam pracuje kontrapunktickým způsobem s tím tématem, které si sám složil. Takže je to skladba, která má krásnou vazbu na Českou filharmonii, na Václava Neumanna, což byl umělecký partner Zuzany Ružičkové po desetiletí. Ona ho nesmírně uznávala a je tam i ta provázanost, řekněme, stylová. Tak to bych jenom chtěl říct úplně stručně k té skladbě.
0: Děkujeme.
1: Protože myslím si, že vlastně je dobré o každé skladbě trochu málo něco vědět, aby člověk si dokázal udělat představu, v jakém období skladatelovy tvorby to vzniklo, proč to vzniklo a jaký to mělo ohlas. Tak, dostávám se k vaší otázce. Ten Kalabisův život má celou řadu etap a velká většina z nich se odehrávala v jižních Čechách, které pro Viktora Kalabise byly magické. Nicméně narodil se ve východočeském kraji, narodil se v Červeném Kostelci, jak jste říkala, v roce 1923. V tom Kostelci prožil ale jenom 6 let, již v roce 1929 se potom stěhovali dále a on v tom Kostelci, co si z něho nejvíc sám pamatoval, to byl ten rodinný život, protože oba jeho rodiče, on byl jedináček, to měli také společného se Zuzanou Ružičkovou, oba jedináčci, tak on v tom Červeném Kostelci sledoval, jak jeho otec zpíval, jak jeho otec vystupoval v divadle, hrál v kvartetu, jak jeho maminka hrála na klavír a on si tyhle ty dojmy sebou nesl až do pozdních let a vyprávěl mi o nich i v době, kdy jsme se setkali, kdy jemu bylo přes 70 let, jako o určujících dojmech. A on tehdy dokonce řekl, tady bych si dovolil citovat, když maminka hrála na klavír, byl jsem tak uchvácen touhou ji napodobit, že jsem si představoval, jak hrají na klavír a zatím jsem hru jen předstíral. Seděl u malé stoličky, která mi nahradila nástroj. Přiznám se, že jsem se bál, když mi rodiče v ložnici zhasli a z vedlejšího pokoje zaznívala árie o Veruně čarodejnici. Moje fantazie pracovala na plné obrátky. Tak tolik k té osobnosti toho dítěte, Viktora Kalabise. On sám rád zdůrazňoval, že ve svém životě měl tři základní opěrné body. On říkal, že ho potkalo trojí štěstí. Měl štěstí na rodiče, měl štěstí na ženu a měl štěstí na hudbu. On sám o tom řekl, svatí lidé, základ mé morálky. A já musím říct, že tohle na mne už v těch 90. letech, ta jeho oddanost těm rodičům a ta jeho oddanost své ženě, se kterou se měli rádi úplně nepředstavitelně úzkým způsobem, takže na mě silně působila a myslím si, že velmi ovlivnila i jeho morální postoje a i jeho hudbu. Říkal jsem, že v tom Kostelci žil pouze 6 let, pak se přestěhovala rodina do Solnice u Rychnova nad Kněžnou. Tam žili v letech 1929 až 1938 a v tom Rychnově nad Kněžnou také Viktor Kalabis od roku 1934 do roku 1938 studoval gymnázium. V těch letech se setkával s hudbou už i jako praktik, on už hrál na klavír, hrál tam v různých hudebních formacích a čím dál tím více pomýšlel na hudební kariéru, pak se přestěhoval do Jindřichova Hradce. To bude potom později osudové město pro něj, protože v Jindřichově Hradci prožili se Zuzanou Růžičkovou dlouhá desetiletí všech svých volných období, zejména těch letních. Ale ze začátku to bylo pouze na jeden rok, 1939 až 40, protože mu do života vstoupila válka. Já se nebudu nějak zabývat tím, co všechno za tu válku zažíval. Nebyly to příjemné věci, školy byly zavřené a vlastně kontakt s venkovním světem byl uzavřený. A proto rovnou zmíním ten zásadní krok, a to byl odchod do Prahy v roce 1945. Od toho roku 1945, čili od svých 21 let, žil potom Kalabis prakticky nepřetržitě v Praze. Ze začátku tam studoval hudbu v letech 1945 až 52. Studoval poté také na Filozofické fakultě, kde dělal muzikologii. Studoval na Státní konzervatoři, jak se to tehdy jmenovalo, v letech 1945 až 48. A sice studoval tam kompozici u Emila Hlobyha, kterého si vážil, musím říct si, podstatně více, než si považuji Hlobilovy tvorby já osobně. Ale i v tom je vidět jeho charakter. Prostě ta hudba určitě mu musela být poměrně cizí Hlobilova. Nicméně on si cenil toho lidského kontaktu a bylo, že na něj vždy v dobrém vzpomínal. Po tom studiu konzervatoře nastoupil na Akademii muzických umění, kde opět studoval u skladatele, který si myslím, nedosahuje velikosti přímo Viktora Kalabise. A sice studoval tam u Řídkého. Opět v životě o něm neřekl jediné špatné slovo, ale myslím si, a několikrát mi to i potvrdil, že se víceméně vzdělával sám a spíše ho zajímala studia hudební teorie u Karla Janečka, významného teoretika. Po tomto studiu nastoupil na HAMU jako učitel, ale učil tam jenom velice krátce, v letech 52 až 53, a byl vyloučen za velmi spolitizovaných okolností. V té době mu nabídl pomocnou ruku, on se v té době oženil, takže vlastně založení rodiny, nějaký byt a podobně. V té době mu nabídl pomocnou ruku Jiří Power, což je velice rozporuplná postava, skladatel a velmi mocensky orientovaný muž, který tu totalitní polovinu 20. století prožil na výsluní a uměl si to i užívat. Ale také velice slušný skladatel. A on tehdy Kalabisovi zprostředkoval místo v dětské redakci, redakce vysílání pro děti a mládež v Československém rozhlase. Tam potom Viktor prožil léta až do roku 1974, kdy definitivně odešel na volnou nohu. Bylo to spojeno i s tím, že v té době už Zuzana Růžičková opravdu měla světovou kariéru, takže dalo by se říci, že o obživu rodiny nebylo nutné se starat tím, že by oba její členové pracovali na plný úvazek. A jelikož Zuzanka nesmírně milovala Viktorovu tvorbu, ona sama říkala, že nejdříve slyšela Viktorovu skladbu přes dveře a zaujalo jí to. A teprve poté poznala jeho jako osobnost a zamilovala si ho. Takže nejprve si zamilovala jeho hudbu a potom jeho osobně. Tak si myslím, že to tam hrálo velkou roli, že on od toho roku 1974 se vlastně až do doby, kdy se mu velice už zkazil zrak a nemohl už potom zapisovat noty, což bylo kolem roku 2003-2004, tak vlastně prožil krásných 30 let jako umělec na volné noze. Tak tolik možná, nevím jestli ve stručnosti, ale k tomu života běhu Viktora Kalabise.
0: Jak vypadá raná tvorba Viktora Kalabise? Jak si hledal svůj vlastní jazyk, svou vlastní řeč? Protože jeho tvorba je velice osobitá. Já si myslím, že Kalabise poznáme podobně jako Bohuslava Martinů nebo Leoše Janáčka. Je to skutečně skladatel se svým osobitým jazykem, který nelze snad ani napodobovat.
1: Ta raná tvorba byla pro mě velikým překvapením, protože za svého života ji Viktor Kalabis nijak neprosazoval. Já jsem po jeho boku zažil celou řadu provedení jeho skladeb a vždycky to byly skladby 70., 80., 90. leta, ale nikdy ne ta raná tvorba. Nevím, už se na to nezeptám, jestli v tom byl záměr nebo ne, ale poté, co nejprve zemřel on, tak jsme se Zuzankou Ružičkovou v nadaci opět podporovali na její přání tu zralou tvorbu, tu pozdější, takovou tu sveřepou, neústupnou, zaťatou, drsnou, disonantní, také z toho něco uslyšíme. A teprve po smrti profesorky Ružičkové v roce 2017, když jsem byl zvolen předsedou správní rady a měl jsem vytvořit nějaký koncept toho, jak propagovat tvorbu Viktora Kalabise, jsem se začal seznamovat s tou jeho ranou tvorbou, která je okouzlující. Já jsem byl úplně v šoku, protože ten, jak jsem říkal, drsný, nekompromisní skladatel těch 80. 90. let, v těch letech 40. a 50. byl zamilovaný Jinoch, který byl překypoval citem jak ke své ženě, tak ke svým rodičům. Jedna z jeho skladeb z té doby se jmenuje Poučení synovská, jde tam o rady, které mu dával tatínek. A ta tvorba je v duchu neoklasicismu a v duchu neofolklorismu. A to pro mě bylo největší překvapení, že v té zralé tvorbě Kalabisově z folkloru já osobně neslyším vůbec nic, ale v té rané, jako je například jeho nádherná suita Strážnice, napsaná pod dojmem návštěvy folklorního, známého folklorního festivalu Strážnici, tak to je najednou nádherná neofolklorní hudba, kterou když zahrála Česká filharmonie s Jakubem Hrůšou v Rudolfínu rok po úmrtí Zuzanky Ružičkové v roce 2018, jako poctu této zemřelé umělkyni, která byla dlouholetou solistkou České filharmonie, tak posluchači vlastně nejvíce z celého programu aplaudovali tomuto dílu a nikoli klavírnímu koncertu Antonína Dvořáka a té třetí skladbě, která tam zazněla. Čili ta raná tvorba je, když si vezmeme třeba jeho dechové kvintety rané, to je v podstatě krásná folklorní hudba, s trochou nadsázky by se dalo říct, jako kdyby to byla hudba k Trnkovu, k loutkovému filmu Jiřího Trnky. Čili nesmírně krásná, překvapivá hudba, prozrazující velkou lásku k odkazu Bohuslava Martinů, Igora Stravinského a my jsme se v tom kalabisovském roce z té výročí narození snažili zaměřit právě na tuto neznámou část Viktorovy tvorby. Nejsem si jist, jestli by mě za to nezabil, kdyby u toho byl a mohl to kontrolovat, protože je možné, že tu tvorbu potlačoval záměrně. Nicméně dneska si můžeme říci, že ta hudba se stala historickou skutečností, můžeme k ní přistupovat objektivně a někdy autor není nejlepším soudcem svého díla.
0: Nyní necháme zase chvíli promluvat hudbu. My jsme jako další ukázku vybrali koncert pro trubku a orchestr opus 36. Řeknete nám něco k této skladbě?
1: Řeknu moc rád, protože opět je typickým příkladem toho, jak se k Viktorovi dostávaly objednávky. V naprosté většině případů Spiritus Agens byla Zuzana Ružičková. Prostě houslový koncert si u Viktora Kalabise objednal Josef Suk, protože to byl komorní partner Zuzany Ružičkové. Tu skladbu pro Českou filharmonii si objednal Karel Ančel, velký přítel Zuzany Ružičkové. V tomto případě si tu skladbu objednalo vydavatelství Erato, pro které Zuzana Ružičková natočila komplet Bachova díla pro klávesové nástroje. A objednali to pro legendárního trumpetistu Maurice André. Viktor Kalabis tehdy v tom roce 1973 doprovodil svou ženu na jejím turné a odstnul se v jižní Francii, kde navštívil městečko Villevieille, což je nedaleko Nîmes, a zahledl tam krásnou sochu strážníka toho města, takového Gardien de la Ville, jak se tam říká. A ta ho tak zaujala, že vlastně se rozhodl ten trubkový koncert, trubka je signální nástroj, signalizuje něco, ten strážník, ten Gardien také vlastně signalizuje třeba nějaké nebezpečí. Tak on se rozhodl, že to věnuje tomuto ochránci města. Čili ten koncert se jmenuje Koncert pro trubku a orchestr Le Tambour de Villiers. A opět je dobré to vědět, protože člověk si představuje rázem v té skladbě i smyslově, obrazně, co se tam děje.
0: Viktor Kalabis, Koncert pro trubku a orchestr, opus 36, hraje Miroslav Kejmar, Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídí Miloš Konvalinka.

0: Dnešní oktáva je věnována českému hudebnímu skladateli Viktoru Kalabisovi. My jsme si řekli hodně o jeho mládí, o jeho cestě, o jeho rané tvorbě a také jsme mnohokrát zmínili jeho manželku, profesorku Zuzanu Růžičkovou, velkou interpretku, velkou čembalistku. Jejich společný život byl krásný. Oni byli jistě vzájemně velkou oporou. Konec konců jsem se také dočetl právě od Zuzany Růžičkové, že Viktor Kalabis vždycky zmiňoval, že jejich manželství je pro něho takovým územím bezpečí. Jak vypadala jejich umělecká spolupráce?
1: Na tom jejich setkání je zajímavé, že vlastně nejdříve to byla Zuzana Růžičková, kdo učil Viktora Kalabise, protože ona učila skladatele obligátní klavír, takže poznala celou tu Kalabisovou generaci jakožto jejich pedagožka. Ale než k tomu došlo, tak ona samozřejmě prožila, jak jste již naznačil, velice dramatický život v tom, čemu ona říkala zemětřesném 20. století a střední Evropě. Ona se narodila v roce 1927 do rodiny středně zámožných židovských obchodníků v Plzni jako jedináček. Její rodiče měli hračkářství, takže jedináček, jehož rodiče mají hračkářství, to měl samozřejmě nadstandardně krásné to dětství a ona vždycky říkala, že všechno to špatné, co přišlo potom, filtrovala přes to dobré, co prožila vlastně v těch prvních řádově 14 letech svého života. Ona byla dítě velice zpočátku s chateným zdravím, takže prožila spoustu měsíců, dlouhých měsíců v různých sanatoriích, jak zde, tak i v zahraničí. A rodiče se jí tady čím by jako motivovali k tomu jejímu životu a ona si strašně přála hrát na klavír. Tak začala hrát na klavír, měla v Plzni výbornou paní profesorku, se kterou byla ohromně spokojená, ta jí připravovala na zkoušky. V té době ona objevila také čembalo, takže vlastně měla domluveno nebo předjednáno, že bude představena legendární Wandě Landowské v Paříži působící polské čembalistce také židovského původu a že u ní bude v té Paříži studovat. No, ale pak přišel Hitler a všechno bylo jinak a Zuzanka místo, aby šla do Paříže studovat k Wandě Landowské, která mezi tím emigrovala do Ameriky, tak zůstala v Plzni, práva se neustále umenšovala, omezovala, nakonec nastoupila do Terezína, její cesta vedla z Terezína potom do Osvětimi, i tu přežila a konec války zažila v koncentračním táboře Bergen-Belsen, o kterém říkala, že jestliže se říkalo o Osvětimi, že to bylo peklo, tak potom, že pro Bergen-Belsen neexistuje označení, protože oproti tomu ta Osvětim byla ještě poměrně snesitelná. Válku přežila se zničenýma rukama, protože konec války potom dožívala na nucených pracech v Hamburku, kde musela odstraňovat sutiny z těch náletů a bombardování. A vrátila se do Československa. Během války zemřel její tatínek, kterého ona nesmírně milovala. To jim bylo společné. Opravdu vztah Zuzanky a Viktora k jejich rodičům byl absolutně neotřesitelný. A ona, když se vrátila ke své paní učitelce do Plzně, tak ta viděla její ruce, spráskla ruce, zaplakala a řekla, už jako bohužel ta vysněná hudební kariéra nebude. Ale to neznala Zuzanku, ta se samozřejmě šprajcla, začala chodit do normální hudební školy, tehdy takzvané Zušky, velice pracovala u Bohdana Přilhofra a vypracovala se natolik, že když šlo v Plzni o to, jestli ta tamní hudební škola, základní hudební škola, může získat statut konzervatoře, tak ona byla jedním z těch vybraných studentů, kteří hráli té komisi pražských odborníků a kteří tu komisi přesvědčili, že ta škola opravdu dostala statut konzervatoře. Zuzanka tam odsučila poměrně rychle na Pražskou akademii muzických umění A tady by možná bylo dobré říct, ona v té době byla pořád klavíristkou. Málo kdo si spojuje Zuzanu Růžičkovou s klavírem, ale ona byla opravdu virtuózní klavíristkou a studovala na Akademii muzických umění klavír. Velkým dokladem jejího klavírního umění je klavírní koncert Viktora Kalabise, který jí byl věnován a který ona premiérově provedla a nahrála. To je nádherná nahrávka, na které Zuzanu Růžičkovou slyšíme jako brilantní pianistku. Čili vyvrací jednu z takových rozšířených legend, které doufám už pomalu odcházejí, že na ty staré nástroje nebo na tu historickou provozovací praxi se dávají lidé, kteří neuspěli v tom běžném standardním provozu. Ne, ona by patřila k našim špičkovým pianistkám, ale jelikož nejvíc ze všech skladatelů milovala, teď myslím hudebně, nejvíce osobně milovala Viktora Kalabise, ale nejvíce hudebně milovala Johanna Sebastiana Bacha a cítila instinktivně, že ta hudba není určená klavíru, ale že je určená starším nástrojům, tak přestoupila na své vysněné čembalo a poté se dostala na soutěž ARD do Mnichova, což je dodnes jedna z těch nejvýznamnějších soutěží vůbec. Na té soutěži ona vyhrála, čili to bylo nějakých 10 let, ani ne, poté, co vyšla z koncentráku se zničenýma rukama, tak vyhrála mezinárodní soutěž a ta soutěž nastartovala její kariéru. V té době se právě seznámila s Viktorem Kalabisem, v té době začala hrát jeho hudbu a poté ho také inspirovala k tvorbě pro svůj nejmilovanější nástroj, pro čembalo. Kromě několika drobnějších věcí vznikl také jeden z klíčových koncertů pro tento nástroj, koncert pro čembalo a orchestr Viktora Kalabise.
0: Z kterého si za chvíli pustíme hudební ukázku. Ještě než si pustíme tuto hudbu, chtěl bych se zeptat ještě na ta zákoutí toho osobního života, který jsme před chvilkou zmínili. Ty odpočinkové časy, ty prázdninové časy v Jindřichově Hradci. Já jsem se ještě od paní profesorky Růžičkové dozvěděl zajímavou skutečnost, která si myslím, že není tak úplně známá, vy ji asi určitě budete vědět, ale oni po svatbě prvně měli chatu v Srbech, Plzeních, nedaleko Nepomuku, a to mě zaujalo, protože to je také místo, odkud pochází moje manželka, takže jsme měli společné téma, že jsme vzpomínali na krásnou západočeskou krajinu, nicméně oni potom svůj život spojili právě s Jindřichovým Hradcem. Jak často tam jezdili?
1: Já bych ještě k tomu jenom dořekl, oni měli veliké potíže získat byt v Praze. To byl úplně zásadní problém, takže oni v době té svatby vlastně měli trvalé bydliště ještě pořád v Plzni. A s Prahou to vypadalo dokonce tak, že z ní budou vysídleni, že budou posláni někam do pohraničí. A tehdy se za velice dramatických okolností podařilo zajistit za pomoci jednoho člena domovního výběru, což byly tehdy velmi vlivné osobnosti, že získali byt, že kdyby byt neměli, tak prostě nemají právo žít v Praze, tak to tehdy fungovalo. Získali byt a v tom bytě oni poté prožili přes 50 let a postupně ho rozšiřovali, takže ke konci jejich životů to potom byl vlastně velice prostorný a hezký byt, ale ze začátku tam v 1+1 bydleli dva mladí manželé s maminkou Zuzanky Růžičkové. Jelikož bydleli v takhle malinkatém bytě, tak se rozhlíželi potom, kde by se mohli nějak osvěžit a narazili na ten Jindřichův Hradec, kam nejdříve jezdili na letní byt a poté se tam za pomoci přátel dopátrali takového malého, skromného, hezkého domečku, který si z honorářů, zejména Zuzany Růžičkové, zakoupili a od té doby to byl jejich ráj. Tam měl, dole měl Viktor Kalabis klavír, nahoře měla Zuzanka Růžičková čembalo a celé dny tam takhle pracovali a vedli tam čilý společenský život a dá se říci, že zapustili v Jindřichově Hradci kořeny, takže dodnes tam na ně vzpomínají jejich přátelé a dodnes se tam konají akce, které připomínají jejich památku. Ona tam nastudovala celou řadu svých pozdějších nahrávek, Viktor tam složil prakticky všechna svá díla od 70. let dále založili tam festival Concertino Praga, který se koná navzdory svému názvu hlavně v Jindřichově Hradci, což také byla iniciativa právě Viktora Kalabise s tím, že v Jindřichově Hradci to bude větší událost než v Praze a že tím pádem tam bude tomu věnována i větší pozornost. Takže ten Jindřichův Hradec pro ně představoval, jakmile měli klidně i jenom den volna, tak rovnou tam jeli, jen aby se nadýchali toho vzduchu, potkali své přátele a mohli se třeba vykoupat ve svém milovaném rybníce Vajgar.
0: Koncert pro čembalo a smyčce byl napsaný v kterém roce?
1: Ten koncert je z let 1974 až 5. Viktor ho napsal, jak uvádí monografie od Jaroslava Šedy, převážně v Hradci, jako ostatně téměř všechna díla té doby, a vznikl na objednávku Zuzany Růžičkové, ale tu objednávku Viktorovi tlumočil orchestr Kameráta Zürich, se kterým tehdy Zuzana Růžičková velice úzce spolupracovala, s dirigentem Reto Čupem. A ti to také provedli ve světové premiéře v březnu 1977 v malém sále Tonhalle v Zürichu.
0: A my si nyní poslechneme nahrávku Zuzany Růžičkové a Pražského komorního orchestru pod taktovkou Viktora Kalabise.

0: Dozněla ukázka z druhé věty koncertu pro čembalo a smyčce opus 42 Viktora Kalabise. Kalabisův hudební jazyk je, dalo by se říct, pro mnohé posluchače ještě dnes někdy těžko stravitelný. Ta jeho vrcholná tvorba je skutečně velmi disonantní, velmi rytmicky prokomponovaná, náročná. Není to skladatel, jehož tvorba by se dala vstřebat hned na první poslech a také bez určité míry vzdělanosti a ponořenosti do toho, co má vyjadřovat. Já mám takový osobní názor, že ta jeho tvorba je skutečně jakýmsi obrazem toho pohnutého 20. století a vyjádřením toho, co se všechno v tom 20. století dělo. Mýlím se?
1: Myslím si, že se nemýlíte, že opravdu ta tvorba by se ubírala jiným směrem, kdyby ty dobové podmínky, to znamená druhá světová válka, krátce po ní okamžitě nástup komunistické totality, do toho persekování jeho ženy, protože ten komunistický režim byl tak jako zdánlivě skrytě antisemický, takže to bylo pro ní v podstatě permanentně obtížné. Například, když chtěla vystupovat s Karlem Ančerlem z Českou filharmonií, tak tehdy, a to mi sama vyprávěla, zaznělo, že v žádném případě v Rudolfínu nesmí vystoupit dva židé na jednom pódiu, jako dirigent Karel Ančerl a ona, což zejména s ohledem na to, že oni dva prošli nejprve tím Terezína a pak tím dalšími koncentráky, kde Ančel ztratil celou svoji rodinu, je opravdu velice cynické. Já si myslím, že jeho tvorba by se určitě vyvíjela jinak než ta z těch 40. a raných 50. let, kdy je to hudba radostná, jak jsem říkal, neofolklorní, neoklasicistní. Určitě by si vyvíjela směrem k větší osobitosti. Myslím si, že by nebyla za trošku lepší konstelace společenské a politické, že by nebyla tak zaťatá, že by nebyla tak takový jako blok. On vlastně tou hudbou vyjadřoval svůj názor na společnost a on byl, přestože vypadal jako velice dobrosrdečný člověk, on byl člověk velice přísný a velice neodpouštěl nějaké zásadní chyby. Byl to člověk, kterému záleželo na mravních kvalitách lidí kolem něj a vyžadoval to od nich a kdo ho jednou zklamal, tak měl takřka, jako nebylo takřka možné, aby si tu jeho pozornost znova získal. Čili do té jeho hudby se dostává ta společenská situace a zejména pak v těch 70. letech, kdy už vstupoval do, řekněme, druhé poloviny svého života a viděl, že po tom určitém vzepětí nadějí konce 60. let nastává něco, co úplně ten společenský život zmrtvolnilo. Tak myslím si, že se pro ně hudba stala takovým útočištěm, ve kterém si tuto svou, já bych neřekl hořkost, protože ta hudba není hořká, ale tuto svoji nesmiřitelnost nějakým způsobem vyjadřoval. On v té hudbě našel útočiště jako v něčem, co je krásně ovladatelné, co se nedá obelhat. Něco, co, kde prostě buď člověk skládá pravdivě, nebo ne. A myslím si, že s tímto postojem vlastně nemohl skládat jinak, než skládal. Že se do té hudby dostává velká skepse, on byl obrovský skeptik, dostává se do ní částečně i pesimismus, který je střídaný takovými velkými okamžiky lyrismu, jak dnes možná v některých těch ukázkách už jsme i slyšeli nebo ještě uslyšíme. A ta hudba jako taková reflektuje jeho osobní názor na dobu, ve které žil.
0: Viktor Kalabis byl také velkým autorem komorní hudby. Psal mimořádné smyčcové kvartety, které nesou různé dedikace a také různé podtituly. Mě velmi osobně interesuje šestý smyčcový kvartet, který je psaný památce Bohuslava Martinů a my jsme již na začátku zmínili tu propojenost Viktora Kalabise a Bohuslava Martinů. Oni se ale nikdy, myslím, osobně nesetkali.
1: Nebyla tomu bohužel příležitost. Viktor u něj chtěl studovat. Jeho velkým přáním bylo, aby na akademii studoval u Bouslava Martinů a v té době dokonce se jednalo o tom, že by Martinů někdy v roce 1947 se vrátil z amerického exilu do Československa a převzal místo na té Akademii muzických umění. Viktor dokonce si kvůli tomu o rok odložil nástup na Akademii muzických umění, aby nebyl u nikoho jiného, ale právě u Martinů. Nicméně mezi tím přišel vítězný únor 1948 a ten úplně zhatil ty naděje, že Martinů od té doby nikdy ani nepojal vážně myšlenku na to, že by sem zavítal. Nicméně ta touha splatit tomuto svému vzoru to, za čím mu dle svého přesvědčení vděčil za tu obrovskou inspiraci, on nesmírně ctil tu jeho čistotu a jednoduchost, protože to je přesně to, co sám instinktivně cítil, že on je úplně jiná povaha, úplně jiná natura a to, že Martinu dokáže udělat prozářenou, jednoduchou, zdánlivě jednoduchou skladbu, to považoval za absolutní mistrovství. Čili on přijal nabídku v 90. letech, aby se stal předsedou správní rady nadace Bouslava Martinů, která se tehdy osamostatňovala z rámce Českého hudebního fondu. A jako první porevoluční předseda správní rady udělal obrovskou spoustu práce. Založil festival Bouslava Martinů, který trvá dodnes. Založil institut Bouslava Martinů, který dodnes existuje. Navázal spolupráci se Suprafonem a dalšími firmami. Čili ten vztah byl velký a ještě předtím, než se stal předsedou správní rady, tak on chtěl vyjádřit svou lásku k Martinu a úctu k jeho dílu tím, že mu dedikoval smyčcový kvartet číslo 6. Ten je dedikován památce Bouslava Martinů. Je to skladba z let 87 a 88, nicméně on ji psal už s výhledem na sté výročí narození Bouslava Martinů, které se vzpomínalo v roce 1990. Takže to bral jako takovou poctu k tomu stému výročí narození Bouslava Martinů a vytvořil, myslím si, jeden ze svých vůbec nejúchvatnějších kvartetů. Má jich celkem 7, ale ten 6. patří k těm, které se hrají pravděpodobně nejčastěji.
0: A my si nyní poslechneme právě ukázku z první věty z tohoto mimořádného komorního díla v podání kvarteta Martinů.

0: Dozněla ukázka ze smyčcového kvartetu věnovaného památce Bohuslava Martinů, který zkomponoval Viktor Kalabis. Bohužel čas dnešní oktávy utíká tak rychle jako celý rok 2023, který je nějak symbolicky věnován právě Viktoru Kalabisovi a jeho stému výročí narození. Pojďme v krátkosti ještě představit nadaci Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové a třeba něco z toho, co připravujete i do budoucna.
1: Nadační fond založila Zuzana Růžičková s Viktorem Kalabisem ještě za života obou těchto osobností a vlastně dodnes jsou někteří tehdejší členové správní rady členy té správní rady. My jsme se rozhodli oslavit z té výročí Kalabisova narození tím, že jsme vypsali speciální grantové řízení, oslovili jsme některé umělce, u kterých víme, že mají vztah k hudbě Viktora Kalabise a vytvořili jsme takový cyklus koncertů, kterých je tuším nějakých 50. Nyní samozřejmě na konci roku 23 většina z nich už je za námi, ale existují k tomu webové stránky, které jsou www.kalabis100.cz. Tam jsou ty koncerty zachyceny, celá řada těch děl byla natočena a pokud byste měli chuť a čas, tak jeden z těch koncertů se ještě bude konat jako slavnostní zakončení 22. ledna 2024. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Ilan Volkov a zazní na něm ta skladba, kterou jsme slyšeli na začátku dnešního povídání, a tedy symfonické variace pro velký orchestr opus 24.
0: Já věřím, že posluchači si tuto událost určitě nenechají ujít a věřím, že jsme mnoho našich posluchačů také nalákali se dozvědět ještě více o životě Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové. Doporučil byste nějakou literaturu, která třeba v poslední době vyšla?
1: Naprosto zásadní knihou je monografie Jaroslava Šedy, která vznikala ještě za skladatelova života a jeho spoluúčinkování, jeho participace. Tato kniha byla sice téměř dokončena, ale nikdy nebyla vydána. A my jsme po Viktorově smrti spolu se Zuzankou Růžičkovou oslovili jednoho talentovaného muzikologa, který tuto Šedovou práci dokončil, dotáhl ji až do smrti Viktora Kalabise, včetně všech těch děl, která Šeda už nepodchytil. A ta kniha vyšla v nakladatelství Hamu před nějakými 8 roky a je stále k dostání a je naprosto vynikající. To bych doporučil. A jinak máme také webové stránky, kde je možné nalézt celou řadu informací a odkazů. Je to kalabis.cz.
0: A o Zuzaně Růžičkové?
1: O Zuzaně Růžičkové se dozví momentálně asi tak nejlépe z jejich pamětí, které jsme kdysi iniciovali. Natočila je s ní vynikající britská novinářka Wendy Holden. Ta kniha vyšla nejprve anglicky v nakladatelství Bloomsbury, ale dalo by se říct, že je to globální hit. Od té doby vyšla kromě angličtiny také německy, francouzsky, italsky, portugalsky, polsky a také česky a slovensky. Takže tato kniha jmenuje se 100 zázraků, je neustále k dostání a je naprosto fascinující.
0: Já bych vám chtěl moc poděkovat za čas, který jste věnoval posluchačům Radia Proglas. Zdravím do Institutu Bohuslava Martinů z Brna a děkuji moc.
1: Já děkuji a zdravím do Brna a děkuji za možnost hovořit o Viktoru Kalabisovi a Zuzaně Růžičkové.
0: Hostem v Oktávě byl hudební skladatel a muzikolog Aleš Březina. Pořadem vás provázel Štěpán Grafe. Technickou spolupráci zajistil mistr zvuku Roman Kabelka.

Pořad Oktáva vzniká díky vaší podpoře. Zůstaňte nám prosím věrní, abychom mohli i nadále pokračovat v tvorbě jedinečných pořadů a vysílání kvalitní klasické a duchovní hudby na vlnách Radia Proglas. Naslyšenou.

Příjemný poslech nejenom následující hodiny vysílání Proglasu vám přeje Milan Tesař. Začíná pořad Slyšte lidé dnes s podtitulem V rytmu funku. Budu vám nabízet aktuální nahrávky, které se tohoto stylu nějak dotýkají. Ale na úvod si řekneme, co to vlastně funk je. Jedná se o hudební styl, který vznikl ve Spojených státech v 60. letech minulého století s afroamerické hudební tradice, především ze soulu, rytmem blues a jazzu. Typický je důraz na rytmus a groove, tedy opakující se rytmický tah, který často stojí více na basové kytaře a bicích než na melodii. Funková hudba bývá energická, taneční, postavená na krátkých, opakovaných motivech. Za jednoho z hlavních zakladatelů stylu bývá považován James Brown, jehož kapela pracovala s výraznými akcenty na první dobu a velmi přesnou rytmikou. Já vám jako první ukázku pustím single L'amour dangereux od italského hudebníka Alexe Pudu. Funková složka je zde velmi důležitá hlavně v rytmice a práci baskytary. Typické je spojení taneční repetitivnosti s výraznou basovou linkou, která drží skladbu pohromadě víc než melodie samotná. Alex Pudu je známý svou zálibou v retro estetice. Jeho cílem je znovu oživit styl, v němž funk nebyl oddělený žánr, ale přirozená součást taneční popové hudby.

0: Je cherche l'amour.
1: Jako druhý se nám představí novozélandský kytarista Lance Ferguson. Důležitým motivem jeho alba Rare Groove Spectrum Volume 3 je spojování funku s dalšími žánry. Vedle jazz funku se zde objevují brazilské vlivy, bossanova, latin fusion nebo big bandový soul. Funk zde opět tedy není uzavřený styl, ale otevřený prostor pro rytmické a taneční experimenty. Lance Ferguson je známý jako člen projektu The Bamboos, manažery Alanu a v současné době působí na australské hudební scéně. Jeho aranže se vyznačují bohatými dechovými sekcemi, živými rytmickými breaky a vrstvenými strukturami, které připomínají klasické funkové nahrávky ze 70. let, ale zároveň mají moderní dynamiku. Jde tedy vlastně o ukázku toho, jak funk ovlivňuje současnou hudbu. Pustím vám skladbu Caveman Boogie.

Zatímco Len Ferguson pracuje především s tradicí amerického soulu a jazz funku 70. let, skupina Yin Yin z nizozemského Maastrichtu vychází více z psychedelie a asijských hudebních inspirací. Kapela často zdůrazňuje, že její hudba vzniká z DJské zkušenosti a z hledání skladeb, které rozpohybují lidi na parketu. Členové Yin Yin byli organizátory večírků a sběrateli desek, což je na jejich tvorbě velmi slyšet. Funk zde funguje podobně jako u starých groovových nahrávek. Hudba má být fyzická, taneční a trochu hypnotická, s dlouhými rytmickými pasážemi a postupným vrstvením motivů. Funková složka je pro Yin Yin naprosto zásadní. V jejich hudbě nejde ani tolik o klasické písňové struktury, ale o groove, repetici a hypnotický rytmus. Baskytara, perkuse a rytmická kytara vytvářejí taneční základ, nad kterým se rozvíjejí psychedelické melodie a syntezátorové vrstvy. Název ukázky, kterou jsem vybral, je Spirit Adapter.

Posloucháte pořad Slyšte lidé na Proglasu dnes v rytmu funku, tedy žánru, pro který jsou charakteristické synkopované basové linky, úderné dechové sekce, rytmická kytara a často také střídání krátkých vokálních frází s instrumentálními pasážemi. Na rozdíl od klasického popu nebo rocku není hlavním cílem silná melodie nebo harmonická proměnlivost, ale především rytmický účinek. Brazilsko-švýcarská skupina Da Cruz vychází z brazilských stylů jako samba nebo tropicália, ale i její hudba stojí na silném groovu a repetitivních basových motivech. Zde tedy nehraje roli americký retrofunk ve stylu 70. let, ale spíše moderní elektronicky transformovaný groove, který má blízko k afrobeatové nebo new disco scéně. Brazilské vlivy zde nejsou izolované, ale přirozeně se mísí s evropskou elektronikou, africkými groovovými tradicemi i moderním tanečním soundem. Poslechneme si skladbu Rolex.

Funk jako žánr se už v 70. letech rozvinul do mnoha podob. Od syrovějšího stylu Jamesa Browna přes psychedelický funk projektu kolem George Clintona až po jazz funk a disco funk. Významnými představiteli byli například Sly Stone, Bootsy Collins nebo skupiny Earth, Wind and Fire a Kool and the Gang. K tradici soul jazzových a funkových tríí ve složení Hammondovy varhany kytara a bicí odkazuje australská skupina Cookin' on Three Burners. Její nové album Cookin' the Books střídá drsnější instrumentální skladby s vokálními soulovými tracky. Zajímavé je propojení retro přístupu s moderní produkcí. Album bylo nahráno živě na pás s použitím starých nástrojů a analogové techniky, ale současně využívá moderní produkční postupy. Poslechneme si skladbu Give a Little Bit More.

V dnešním pořadu si představujeme funk jako univerzální hudební jazyk. Po australské skupině, která se inspiruje americkou estetikou, to bude velšský umělec, který spolupracuje s brazilskými hudebníky a inspiruje se latinsko-americkou tradicí, aniž by šlo o pouhou stylizaci. Funkové prvky se přirozeně mísí se sambou, R&B i filmovou estetikou. Interpret, o kterém hovořím, se jmenuje Carvin Ellis a jeho projekt má název Rio 18. Funková složka se zde objevuje hlavně v podobě brazilského samba funku a soulového groovu. Z alba Huff, což znamená velšsky léto, ale zároveň je to křestní jméno Ellisovy učitelky hudby, si poslechneme skladbu Como te amo.

Další uskupení, jehož přístup k funku a příbuzné hudbě je spíše globální a hybridní, je francouzská skupina Daudelin. Opět tedy nepůjde o klasický funk, jaký nám předvedli třeba Cookin' on Three Burners. V tomto případě je funk součástí směsi karibské hudby, elektroniky a soulu. Skupina na albu Chenbe také přirozeně propojuje francouzštinu, angličtinu a kreolštinu. Název alba znamená v kreolštině vydrž nebo drž se a album se tematicky věnuje psychické krizi, depresím, ztrátám i hledání odolnosti. Velmi důležitý byl způsob nahrávání. Daudelin namísto programovaných beatů, na kterých stavěli dříve, tentokrát použili živě hrané rytmy, nahrané analogově na pás. To albu dodává větší živost a dynamiku. Budeme poslouchat skladbu Do You.

Posloucháme funkové nahrávky z celého světa, teď to byla francouzská skupina Daudelin z alba Chenbe. Na staromódní fusion 70. let svým způsobem navazuje česká kapela Los Quemados. Daří se jí ale vyhýbat klišé a její hudba působí živě a současně. Funk zde tedy opět není retro dekorací, ale aktivním principem, způsobem, jak hudbu rozhýbat, dodat jí fyzickou energii a propojit technickou vyspělost s bezprostředním groovovým účinkem. Ve srovnání s kapelami, které jsme dnes zatím poslouchali, působí Los Quemados mnohem jazzověji. Funk je zde přítomen především v synkopovaném pohybu baskytary, na kterou hraje Filip Spálený, dále v elektrických klávesách Jana Bálka a v rytmické lehkosti celé kapely. V tomto případě můžeme hledat inspiraci u kapel ze 70. let jako Return to Forever nebo Weather Report. Z alba Perfect Sphere nám Los Quemados zahrají skladbu Tedu. Autorem je Jan Bálek.

To byla česká skupina Los Quemados z alba Perfect Sphere. Především na analogové rytmice a práci dechové sekce je postavena funková složka hudby německé skupiny Angels of Libra. Jedná se o 10členný soubor z Hamburku, který se vedle soulu 60. let inspiruje například filmovou hudbou Ennia Morriconeho nebo novějšími kapelami typu francouzských air. Angels of Libra jsou tím pádem méně přímočaře taneční a více atmosféričtí. Funk u nich slouží spíše jako základní puls pod bohatými aranžemi smyčců, dechů a vokálů. Z alba Road to Mandalay nabídnou skladbu Baby When You Hold Me, která svou energií a tempem tvoří v jejich repertoáru spíše výjimku.

Posloucháte pořad Slyšte lidé na Proglasu, dnes věnovaný funku. Jak už vyplynulo z toho, co jsme slyšeli, funk měl historicky velký vliv na další hudební žánry. Z jeho rytmiky a práce s groovem vychází disco, hip-hop, moderní R&B i řada podob elektronické hudby. Funkové samply se staly základem mnoha rapových nahrávek a funková estetika ovlivnila také rockové nebo jazzové hudebníky. V 80. letech navázal na tradici funku například Prince, později pak skupiny kombinující funk s rockem nebo rapem. Dodnes jde o styl, který je důležitý nejen historicky, ale i jako zdroj inspirace pro současnou taneční a populární hudbu. Francouzská skupina Tribeca na albu Sumu propojuje afrosoul, jazz, hip-hop a západoafrické hudební tradice. Vydavatel alba hovoří o hudební cestě mezi francouzským Nantes, Burkinou Faso a moderní evropskou scénou. Funková složka se objevuje hlavně v práci s rytmem a baskytarovým groovem. Tribeca tedy nestaví na klasickém americkém funku, ale na propojení africké rytmiky, jazzu a hip-hopového pulsu. Album Sumu je zajímavé i svou otevřeností vůči hip-hopu. Hosté jako Mr. J. Medeiros nebo Black L přinášejí rapovou energii, zatímco flétnista Magic Malik dodává jazzový rozměr. Skladba, kterou si poslechneme, se jmenuje Artist.

Funková složka je klíčová i u francouzského dua Ireke. Na jeho albu Ayodele se funková tradice 70. let přetavuje do moderní afroelektronické podoby. Důležitou roli zde hrají hlasy hostujících zpěvaček. Nael Osso přináší jorubské texty a silnou afrosoulovou energii, zatímco Agnes Ellen reprezentuje jemnější a introspektivnější polohu. Zajímavé je i hostování zpěvačky Olivie ze skupiny Daudelin, jejíž kreolský soul dobře zapadá do celkové estetiky alba. Doplním, že duo Ireke tvoří Julien Gervais a Damien Tesson. Poslechneme si skladbu Ta Logbe Jongo.

To bylo francouzské duo Ireke z alba Ayo Dele. Poslední kapela, kterou si v tomto pořadu pustíme a i pro ní je důležitá funková složka, je

Nusantarabit, je to konkrétně Indonésie. Ve srovnání s Jin-Jin však Nusantarabit více vsází na písňovou formu. Tato kapela má opravdu silnou vazbu na hudební tradice Indonésie a více také pracuje s folklorní melodikou, jazykem a historickou pamětí. Jejich groove bývá syrovější a někdy téměř rockový, zatímco Jin-Jin směřují více k new disku a psychedelickému funku. Skupina Nusantarabit vznikla v Amsterdamu z hudebníků s indonéskými kořeny. Samotný název Nusantara odkazuje k jednotě indonéského souostroví a dobře vystihuje princip spojování mnoha kulturních vrstev do jednoho groovu. My si na závěr pořadu poslechneme skladbu Ular. Ular. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám tento pořad líbil, případně kdo vás v něm zaujal. Psát mi můžete na adresu tesar@proglas.cz. O zvuk se staral Šimon Vítek a od mikrofonu se loučí Milan Tesař.

a estetický soulad. Rád bych tě dnes upozornil. Pojď se mnou, děvče mé, ořechovkou se toulat, průvodcem tvým chci dnes být. I když vím, že ani na malý byt tu zřejmě nikdy nebudeme mít. Budeme bloudit elegantní čtvrtí, snít prvo republikový sen. Obdobně jako měsíc plaše nahlížeti lidem za tmy do oken. Pojď se mnou, děvče mé, ořechovkou se toulat.

děvče mé, ořechovkou se toulat, ke štěstí mě povznáší. Že nejen tato lokalita, ale i ty jsi pro mne v celé Praze.

dítě v čemé ořechovkou se toulat, básníkem tvým chci dnes být. Přestože zde ani na malý byt patrně nikdy nebudeme mít. Pojďme hladit cizí kočky mezi platany a jilmy, v biografu snít svůj němý sen. Obdobně jako měsíc zvědavě nahlížeti panu Millerovi do oken. Pojďme za deště.

starém činžáku na rohu ulice objevil jsem malý obchod s kořením. Prodávala tam dáma s černým kloboukem a já ani nevím, proč koupil jsem si kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. Na oblohu naskákaly šafránové hvězdy, pouliční lampy se praly o můj stín. Marně jsem hledal dámu s černým kloboukem, marně jsem hledal, kde koupil jsem ten kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň.

činžáku na rohu ulice, nikdy prý nebyl obchod s koření. Nikdo ani nezná dámu s černým kloboukem, jen mě se pořád zdá, že tam koník mým. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. A tak vedle ní žiju, jako ten, kdo nepospíchá, bloudím po ulicích a opijím se sílou ticha.

tady. Nemoh bych to snést a už s tím nejspíš nepřestanu. Už zase začínám pěst.

zase další houf, kde do dětí kope parta šmejdů. Zas další fírer si trouf, ale já tohle sotva někdy přejdu. Vaří se mi krev a v tomhle ohledu už nebude to jiný, když myslím na Kyjev.

Chtěla bych okno s výhledem na nebe, to abych

zmizí. Než se dopočítáš jedné, všechno kolem zmizí. Nebuď k srdci lhostejný, život si neodneseš z prodejny. Máš odvahu i za tři, tak vrať srdce tam, kam patří. Život bývá vratký, rozsype se jako sůl.

i za tři. Dej rychle ruku k dílu a vrať srdce tam, kam patří. Nebuď přece lhostejný, život si neodneseš z prodejny. Máš odvahu i za tři, tak vrať srdce tam, kam patří.

Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní?

pod rohoškou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloh hlučných pasáží, tvou samotu, tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám, máš pravdu,

že jsi vlastně zbytečná. Jak malá piha skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk

rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí.

Slyším to, co jiní neslyší. Bosé nohy chodit po pliši. Vzdechy pod pečetí v dopise. Chvění strun, když struna nechví se. Vzdechy pod pečetí v dopise. Chvění strun, když struna nechví se. Prchává je někdy od lidí. Vidím to, co jiní nevidí. Lásku, která oblékla se v smích, skrývajíc se v řasách na očích. Lásku, která oblékla se v smích, skrývajíc se v řasách na očích.

Když má ještě vločky v kadeři, vidím kvésti růži na keři. Zaslechl jsem lásku odcházet, když se první rtů mých dotkl red. Zaslechl jsem lásku odcházet, když se první rtů mých dotkl red. Kdo má naději, však zabrání, ani strach, že přijde zklamání, abych nekles pod tvá kolena. Nejkrásnější bývá šílená, abych nekles pod tvá kolena.

zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas,

až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli. To zhodnotí až čas, jak jsme se vlastně měli.

0: Je krátce před 6:00, čas na myšlenku na den, bude od Hany Pinknerové z knihy Být blíž a uslyšíme ji v podání Marty Kunčarové.
1: Velebená meruňka. Miluju meruňky. Vždycky jsme měli doma na zahradě několik stromů a sklízeli z nich spoustu plodů. Nepamatuju si, že bych si jich někdy dokázala přejíst. A to jsem jich snědla určitě tunu. Přesto na jednu meruňku si budu vždycky pamatovat. Nebyl to plod z naší zahrady, nebylo to doma. Bylo to na návštěvě u kamaráda, který bydlel na podnájmu v přízemí rodinného domu se zahradou. Taky tam rostla meruňka. Bylo léto a na větvích stromů se slibně vybarvovaly krásné velké plody. Seděli jsme s pár přáteli na lavičce na zahradě a probírali jsme nějaké strašně vážné a zásadní problémy. Nevím už, o čem jsme mluvili, možná o vlivu individuálního stravování na stav planety obecně, ale zřetelně si pamatuju, jak za námi přišel pan domácí a donesl nám misku s meruňkami pro každého jednu. Náš kamarád s díky misku převzal a všichni jsme čekali, že nám nabídne. Těšila jsem se na čerstvě utrženou meruňku, jak ji rozpůlím, vyndám z ní pecku a jednu polovinu si hned nacpu do pusy. Ta druhá půjde rychle za ní a peckou se pak pokusím trefit do sudu na dešťovou vodu, co stál u nedaleké kůlny. Ovšem nestalo se to. Kamarád přidržel misku s meruňkami a řekl, že si je sníme později a že to bude krásné. Obratem se vrátil k původnímu tématu hovoru a nedal nám šanci protestovat. Čekala jsem, co s těmi meruňkami podnikne. Mně by byly přišly luxusní k jídlu už tak, jak byly. Dočkala jsem se. Skoro na večer, po zdlouhavé disputaci, jsme

s trochou hutné, temné, silné kávy. Na stole hořela svíčka, my jsme nábožně hleděli na ten výpravný proces. Velebnější konzumaci meruňky jsem nikdy předtím a zatím ani potom nezažila. Bylo to magické a nezapomenutelné. Myslím, že jsme společně vzdávali díky vesmíru za dokonalé plody země, za naše přátelství a tak vůbec. Nikdy nečekám ráda na nic, zvlášť na jídlo ne, ale tady se to vyplatilo.

0: Odbyla 6. hodina v sobotu 22. srpna 2026. Posloucháte Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře se dnes slaví svátek Panny Marie Královny. Zároveň je Mezinárodní den připomínky obětí násilí pro vyznání nebo přesvědčení a Mezinárodní den duhových dětí. Ty se narodily do rodin, které dříve zažily ztrátu miminka v těhotenství před porodem nebo krátce po něm. Připomínáme i 135. výročí úmrtí básníka, spisovatele, novináře a literárního kritika Jana Nerudy, zakladatele českého fejetonu a mistra drobné umělecké črty. 22. srpna 1969 vedení federálního shromáždění přijalo zákonné opatření, které legalizovalo krvavé zásahy proti demonstrantům o den dříve, o prvním výročí srpnové okupace, takzvaný obuškový či pendrekový zákon. 6 let je na věčnosti sestra Boromejka Marička Eucharistika Vytázková. 81. narozeniny dnes slaví anglický dominikán, kněz a teolog Timothy Radcliffe, bývalý hlavní představený kazatelského řádu. 95. má katolický filozof z okruhu žáků Jana Patočky, znalec středověkého a raně novověkého křesťanského myšlení profesor Stanislav Sousedík. A svátek má dnes Bohuslav, jméno je slovanské a znamená Bohu budiš sláva. Tak Bohuslavům blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí? Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. V severní polovině území místy, jinde ojediněle, déšť nebo přehánky, zejména na severu se mohou vyskytnout také bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, v tisíci metrech na horách kolem 13 a v Jeseníkách a Beskydech bude kolem 17 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu nás se čeká půl hodinka písniček, nabídneme také přehled očekávaných událostí. Od 6:30 se pak můžete připojit k ranní modlitbě, zahájíme ji jako tradičně četbou Evangelia, navážeme modlitbou ranních chval, potom duchovním slovem a od 7:00 nabízíme mši svatou z kostela svatého Augustina v Brně. Teď nám bude zpívat Hana Hegerová, Potměšilého hosta.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc a nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí.

Ti milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a za pravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co mě jsou,

0: ve městě spí draci.
1: To byla kapela Nevermore a Kosmonaut a teď už sobotní očekávané události s datem 22. srpen 2026. Papež Leva 14. čeká pastorační návštěva jednoho z nejmenších států světa, republiky San Marino. Po příletu se potká s představiteli státu a požehná věřícím na náměstí Svobody. Následně zamíří do baziliky svatého Marina, kde věnuje čas eucharistické adorace společně s představiteli církevního života. V odpoledních hodinách zavítá svatý otec do nedalekého Rimini. Tato návštěva bude ústřední událostí letošního mítingu Rimini, mezinárodního kulturního a společenského setkání organizovaného hnutím Comunione e Liberazione. Jeho čeští členové, pořadatelé mítingu Brno, se také účastní. Pokračuje cyklus liturgických slavností ve Slovenských horách s motem Přijď, zažij, najdi pokoj. Tentokrát se bohoslužba uskuteční u zbojnické chaty nad Velkou studenou dolinou ve Vysokých Tatrách v nadmořské výšce 1960 metrů. Orelská pouť na svatém Hostýně připomene 70. výročí úmrtí kněze a politika Jana Šrámka, předsedy československé exilové vlády a dlouholetého starosty Orla. Program i historii akce zhrne v odpoledním vysílání generální sekretářka organizace Kristýna Horáková. Ve Vsetíně probíhá křesťanský multižánrový festival United. Vedle koncertů nabídne semináře a workshopy, divadlo a sport, i modlitbu a duchovní poradenství. Podrobnosti přineseme v živém rozhovoru po 9:30. Hvězdicová pouť ve svém závěru přivádí poutníky z 5 směrů na Velehrad. Vrcholem pěší pouti bude mše svatá ve Velehradské bazilice, kterou bude s účastníky slavit olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Ze 3 směrů a ze 3 států přijdou pěší poutníci na trojmezí Česka, Slovenska a Polska u Hrčavy na Jablunkovsku. Společně tam už po 16. prožijí mše svatou a následný kulturní program. Brněnský biskup Pavel Konzbul posvětí nový oltář v kostele Božského srdce Páně v areálu kláštera Kongregace sester těšitelek Božského srdce Ježíšova v Rajhradě. Požehná také nové vybavení presbytáře. Startuje farní filmový festival v Běchařovicích. Na dvoře fary se uskuteční celkem 8 večerních promítání. Prvním snímkem festivalu bude Teorie všeho. Dobrovolné vstupné přispěje na opravu kostela. A speciální prohlídky, koncerty i divadlo slibuje Hradozámecká noc. Program chystá více než 140 památek po celém Česku. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Orelská pouť na svatém Hostýně o tomto víkendu připomíná 70. výročí úmrtí kněze a politika Jana Šrámka, předsedy československé exilové vlády a dlouholetého starosty Orla. Hostýn patří mezi klíčová místa spjatá s historií této křesťanské sportovní a tělovýchovné organizace. Pouť dnes nabídne aktivity pro všechny generace, informuje generální sekretářka Orla Kristýna Horáková.
2: Program je pro děti, pro dospělé a srdečně zveme rodiny, pro které je také určen. Začínáme v 16 hodin během k Božímu hrobu, kde si mohou zasoutěžit a zasportovat všichni malí i velcí. Následuje společná mše svatá a noční světelná křížová cesta.
1: Zítřejší program zahájí hlavní mše svatá, kterou bude od 10 hodin celebrovat biskup Prokop Brož. V přímém přenosu ji nabídne televize Noe a také Rádio Proglas.
2: V 13:00 je připraveno divadlo pro děti, o 14:30 je připravena beseda o Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Zakončíme společnou křížovou cestou o 14:30. Hlavním tématem naší oralské pouti jsou nově blahoslavení oralští mučedníci Jan Bula a Václav Drbola. K ním budeme obracet i své modlitby. Tak se těšíme, přijďte všichni, ať se společně prožijeme den ve znamení víry, pohybu a společenství.
1: Uzavírá generální sekretářka Orla Kristýna Horáková.

Je 6 hodin 31 minut, sobota 22. srpna. Na Proglasu nás v tuto chvíli čeká ranní modlitba. Nejprve se pojďme začíst do dnešního evangelia.

Z 23. kapitoly podle Matouše. Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům. Na Mojžíšův stolec zasadli učitelé zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké strapce na šatech. Mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách. Mají rádi pozdravy na ulicích, a když jim lidé říkají mistře. Vy však si nedávejte říkat mistr, jenom jeden je váš mistr a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec, jenom jeden je váš otec a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat učitel, jenom jeden je váš učitel, Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen.

0: A teď už vás zveme k modlitbě ranní chvále. Dnes se s vámi pomodlí Natálie
1: a Jakub.
0: Prožíváme památku Panny Marie Královny. K dnešní modlitbě budeme potřebovat celkem 3 záložky v breviáři. První bude pro hymnus, antifonu k Zachariášovu kantiku a závěrečnou modlitbu. V novějším vydání breviáře je to od strany 1665. 1665, ve starším 1479. 1479. Dále budeme potřebovat další pro antifony a žalmy ze 4. týdne žaltáře, strany 1364, 1364 a 1229. 1229. A poslední záložka pro krátké čtení a prosby ze společných textů o Panně Marii od strany 1871. V novějším vydání breviáře od strany 1871, ve starším od strany 1651. 1651. Ještě zopakuji, tedy pro novější vydání breviáře dnes potřebujeme strany 1665, 1364 a 1871. A ve starším vydání strany 1479, 1229 a 1651. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Zdráva buď, Maria, Pano nejčistší, zdráva buď, světa královno nejslavnější.
1: Ty jsi od Syna nad anděli pozdvižená, i nad všechny archanděly vyvýšená.
0: Žádný tobě rovný není v rajské říši, neb nade všechno stvoření jsi nejvyšší.
1: Rač nás z nebe spatřití, z trůnu svého, rač nám prosbu naklonití Syna svého.
0: Vypros nám, abychom k tobě se dostali a v nebi navěky tobě chválu vzdali.
1: Dobré je opěvovat tvé jméno svrchovaný, z rána hlásat tvé milosrdenství.
0: Dobré je chválit Hospodina, opěvovat tvé jméno svrchovaný.
1: Z rána hlásat tvé milosrdenství a za noci tvou věrnost.
0: Na 10strunné harfě a lyře, písní s doprovodem citery.
1: Neboť mi působíš, Hospodine, radost svými činy, z díla tvých rukou se veselím.
0: Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, jak hluboké tvé myšlenky.
1: Pošetilý člověk to nechápe, nerozumný nemá proto smyslu.
0: I když bezbožníce raší jako tráva, i když kvetou všichni zlosynové.
1: Jsou určeni pro věčnou zkázu, ty však jsi znešený na věky, Hospodine.
0: Neboť hle, tvoji nepřátelé, Hospodine, hle, tvoji nepřátelé zahynou, rozprášeni budou všichni zlosynové.
1: Mně však si dal Bůh voli sílu, pomazal jsi mě nejčistším olejem.
0: Mé oko s pohrdáním hledí na mé nepřátele. Mé uši s radostí slyší o osudu mých protivníků.
1: Spravedlivý pokvete jak palma, poroste jak cedr na Libanonu.
0: Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, pokvetou v nádvořích našeho Boha.
1: Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží.
0: Aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, má skála, v němž není nepravosti.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Dobré je opěvovat tvé jméno svrchovaný, z rána hlásat tvé milosrdenství. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.
0: Vezmu vás z národů, zhromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší vlasti.
1: Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech svých nečistot. Očistím vás od všech vašich model.
0: Dám vám nové srdce. Vložím do vás nového ducha.
1: Odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
0: Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je.
1: Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům.
0: Budete mým lidem a já budu vaším Bohem.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Z úst dětí a nemluvňat si připravil slávu.
0: Hospodine náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Svou velebností převýšil se nebesa.
1: Z úst dětí a nemluvňat si připravil slávu na zdory svým odpůrcům, abys umlčil pomstichtivého nepřítele.
0: Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil.
1: Co je člověk, že na něho myslíš? Co je smrtelník, že se o něho staráš?
0: Učinil jsi ho jen o málo menším, než jsou andělé. Uvěnčil jsi ho ctí a slávou.
1: Dal jsi mu vládu nad dílem svých rukou, položil jsi mu k nohám všechno.
0: Ovce i veškerý dobytek, k tomu i polní zvířata.
1: Ptáky na nebi a ryby v moři, vše, co se hemží na stezkách moří.
0: Hospodine náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Z úst dětí a nemluvňat jsi připravil slávu.
0: Radostí já sám v Hospodinu, má duše plesá v mém Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy. Oděl mě šatem spravedlnosti, jako nevěstu ozdobenou šperky.

0: Bůh si ji vyvolal od pradávna, od věků měl s ní své plány.
1: Bůh si ji vyvolil od pradávna, od věků měl s ní své plány.
0: Učinil si v ní svůj příbytek,
1: od věků měl s ní své plány.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Bůh si ji vyvolil od pradávna, od věků měl s ní své plány.
2: Pano Maria, vznešená královno, ty jsi nám porodila Krista, spasitele světa.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
2: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
2: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
2: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
2: Dát jeho lidu poznání spásy, v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
2: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pano Maria, vznešená královno, ty jsi nám porodila Krista, spasitele světa.
0: Oslavujme našeho spasitele narozeného z Panny Marie a prosme ho.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
2: Ježíši, slunce spravedlnosti, tvá matka přišla na svět jako zářící jítřenka, ohlašující den spásy.
0: Veď nás svou milostí, ať stále chodíme v tvém světle.
2: Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty jsi vyvolil za matku neporušenou Panu.
0: Vysvoboď nás z porušení hříchu.
2: Ježíši, spasiteli světa, pod tvým křížem stála a s tebou trpěla tvá matka.
0: Na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách svědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.
2: Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, svěřil jsi lidstvo do ochrany své matky.
0: Dej, ať chráněni její mocnou záštitou zůstáváme stále spojeni s tebou.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
0: A připojme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, podle tvé vůle se matka tvého Syna stala také naší matkou a královnou. Dej, ať podpoření její přímluvou dosáhneme slávy, kterou jsi nám připravil ve svém věčném království v nebi. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: sobotu 20. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Izajáše, zbytek 37. kapitoly, podtitul Proroctví o asyrském králi. Izajáš, syn Amosův, vzkázal Ezechiášovi, tak praví Hospodin, Bůh Izraele. Pokud jde o tvou modlitbu ke mně, týkající se asyrského krále Senacheriba, toto praví Hospodin proti němu. Pohrdá tebou a posmívá se ti panna, dcera Sionu, za tebou potřásá hlavou dcera Jeruzaléma. Koho jsi potupil, komu se srouhal, proti komu jsi povznesl hlas a pyšně zdvihl své oči? Proti svatému Izraele. Svými služebníky si potupil pána, neboť si řekl, s množstvím svých vozů jsem vyjel na horské výšiny, na hřebeny Libanonu. Skácel jsem jeho vysoké cedry, jeho nejkrásnější cypřiše. Pronikl jsem až do jeho nejzasších výšek, do houštiny jeho lesa. Vykopal jsem studny a pil vody v cizích zemích. Chodidly svých nohou jsem vysušil všechny egyptské řeky. Což si to neslyšel? Dávno jsem to učinil. Od prastarých dob jsem to připravoval, teď jsem to uskutečnil. Došlo ke zničení. Opevněná města se změnila ve zpustošené trosky. Jejich obyvatelé, zbaveni sil, se zděsili, zahanbili. Stali se podobnými trávě na poli, zelenému bílí a pleveli na střeše spálenému východním větrem. Znám, jak sedáš, jak vycházíš a přicházíš, i tvoje zuření proti mně. Protože proti mně zuříš, takže se tvá spupnost dostala do mých uší, proto vložím do tvého chřípí kroužek, uzdu do tvých pisků a odvedu tě zpět cestou, po níž si přišel. Tobě, Ezechiáši, bude znamením toto. Jeste letos, co lze sebrat, druhý rok to, co samo vzroste, třetí rok sejte a žněte, sázejte vinice a jeste jejich plody. Zbytek z Judova domu, který zůstal, zapustí kořen dolů a plod vydá vzhůru. Z Jeruzaléma totiž vyjde zbytek, to, co se zachránilo ze Sionské hory. Způsobí to horlivost Hospodina zástupů. Proto tak praví Hospodin o asyrském králi. Nevejde do tohoto města, nevstřelí tam šíp, nenastaví proti němu štít, neobklíčí ho náspem. Vrátí se cestou, kterou přišel, a nevejde do tohoto města, praví Hospodin. Ochráním toto město a vysvobodím ho kvůli sobě a kvůli svému služebníku Davidovi.
1: Naslouchali jsme duchovnímu slovu prvnímu čtení ze soboty 20. týdne v mezidobí.

Blíží se 7:00 a my už se postupně přesouváme do kostela svatého Augustina v Brně, odkud budeme přenášet mši svatou. Celebrovat ji bude páter Petr Vrbacký. A dnes si můžete připravit čísla 815, Zdráva buď panu Maria, o královno, číslo 815 a 802, Chválu vzdejme, o křesťané. 802. Ještě zopakuji, při dnešní mši svaté budeme potřebovat v kancionálu čísla písní 815 a 802.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, sestry a bratři, ke slavení Eucharistie. Dnes uctíváme Panu Marii Královnu. Svěřme se její mateřské přímluvě a pod její ochranou doputujme až na práh Božího milosrdenství. V němž je naše spása a záchrana. Litujme svých hříchů. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha hřili. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, podle tvé vůle se matka tvého syna stala také naší matkou a královnou. Dej, ať podpoření její přímluvou dosáhneme slávy, kterou s nám připravil ve svém věčném království v nebi. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy proroka Ezechiela. Anděl

byl jako zvuk vodních spoust a od boží velebnosti zářila země. Dostal jsem stejné vidění, které jsem měl, když přišel, aby zničil město. Bylo to stejné vidění, které jsem viděl u řeky Kebaru. Padl jsem na svou tvář. Hospodinova velebnost vešla do chrámu branou, která směřuje k východu. Tu mě zdvihla síla a uvedla mě do vnitřního nádvoří a hle, chrám byl plný Hospodinovy velebnosti. Zatímco anděl stál vedle mě, slyšel jsem, jak ke mně mluví kdosi z chrámu. Řekl mi, synu člověka, zde je místo pro můj trůn, zde

0: Pán s vámi.
1: Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům. Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou. Ale podle jejich skutku nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech. Mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách. Mají rádi pozdravy na ulicích, a když jim lidé říkají mistře. Vy však si nedávejte říkat mistr. Jenom jeden je váš mistr a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec. Jenom jeden je váš otec a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat učitel. Jenom jeden je váš učitel, Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se ponižuje, povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Slyšeli jsme slovo Boží. Ježíš vytýká učitelům zákona a farizeům pokrytectví a nezměrnou ctižádost. Říká, mluví, ale nejednají. Jejich učení je správné, zastupují Mojžíše, ale praxe je špatná, protože to, čemu učí, sami nekonají. Ze své autority si osobují nárok na zvláštní úctu, na výsadní postavení. Chtějí být obdivováni jako zbožní. A Ježíš říká, že mezi jeho učedníky tomu tak být nesmí. Že Ježíšovi učedníci se nemají schánět po titulech a předních místech. Přední místo v křesťanské obci má nebeský otec a jeho jediný učitel, tedy Kristus. A všichni ostatní jsou mezi sebou bratři. Samozřejmě, že musí existovat nositelé autority, ale ti jsou pak vázáni, aby tuto autoritu užívali ke službě ostatním, aby sebe samé stavěli na poslední místo, pokud se týká osobní nenáročnosti. Jenom ten, kdo se ponižuje, tedy kdo vydává vše ve službě křesťanské obci, ten může být před Bohem první. A my jsme si velmi dobře vědomi toho, že toto pokušení neustále a znovu doléhá na nás, na všechny. Ukazuje se, že stále znovu nás ohrožuje rozpor mezi teorií a praxí. A proto je stále znovu zapotřebí vracet se k té definici, kterou Ježíš vyslovuje ohledně toho, kdo je v Božím království prvním. A vždy znovu prověřovat, zda nepropadáme pokrytectví a ctižádosti.

Panna Maria je nejblíže Kristu, králi nebe i země, proto jí právem nazýváme královnou. Zvláště dnes se s ní spojíme v modlitbě, aby její syn dal světu, co je třeba k jeho záchraně. Ježíši Kriste, synu Panny Marie, na přímluvu královny andělů, dej, ať tvá církev i v jednotlivých věřících je čistá a svatá. Na přímluvu královny patriarchů dej, ať si věřící váží duchovních dober, které jim církev zprostředkovává. Na přímluvu královny apoštolů dej, ať vlády ve svých programech mají na zřeteli blaho celého světa. Na přímluvu královny mučedníků dej, ať nespravedlivě stíhaní zůstanou věrni svému svědomí a přesvědčení. Na přímluvu královny všech svatých dej, ať naši blízcí zemřelí tě věčně oslavují ve společenství tvých svatých. Prosíme na úmysl této mše svaté, která je obětována za zemřelého Ladislava Kyseláka. Pane, tvá matka je královnou nebe i země. Spoléháme na její přímluvu, když prosíme o dobra časná i věčná. Tebe našeho Pána, jenž žiješ a kraluješ na věky věku.

diabolické práce a stane se nám nábojem. Sluší pokornou a se srdcem zkroušeným, prosím, aby z nás přijal, ať se dnes před tebou stane na obětí, která se ti zavěla. Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Přijmi, Bože, naši účast na oběti, která přinesla spásu celému světu. A dej, ať naše slabé síly mají oporu v tom, že se tvůj syn narozený z Panny Marie stal jedním z nás, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věku. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých a abychom ti spolu s nimi, především s blahoslavenou Pannou Marií, zpívali píseň chvály. Neboť veliké věci jsi učinil celému světu a tvé slitování je od pokolení do pokolení. Sklonil ses k poníženosti své služebnice a skrze ní si dal světu Spasitele, svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho andělé chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se připojujeme k jejich chvalospěvu, vyznáváme tě a voláme.

pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

Tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením. Ježíši Kriste, Spasiteli světa. Proto konáme, Otče památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou panou a bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit.

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učin si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

0: Modleme se. Přijali jsme, Bože, pokrm, kterým nás živíš na cestě k nebi a pokorně tě prosíme, dej, ať pod ochranou Panny Marie bezpečně dojdeme k cíli, abychom měli spolu s ní účast na věčné hostině v tvém království. Skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.
1: Číslo 802, první a 10. sloka.

Skončila mše svatá, kterou jsme dnes přenášeli z kostela svatého Augustina v Brně, sloužili páter Petr Vrbatský. A zítra budeme přenášet mše svatou v 10 hodin z Oralské pouti na svatém Hostýně.

0: Dozněla korunovaná hvězdami v podání SBMky. Multižánrový křesťanský festival United pokračuje ve Vsetíně. Jeho ředitelky Daniely Hurtové jsme se ptali, čím je podle ní jedinečný.
1: Festival United je velmi odlišný od běžných sekulárních festivalů. Co nás odlišuje třeba od jiných křesťanských festivalů, tak je to ta mezidenominačnost. My jsme otevření církvím, které pracují s mládeží, které se chtějí zapojit, tak mají možnost přispět do programu, mají možnost nanominovat řečníky, kapely. A jsem ráda, že už těch 16 let to takhle můžeme držet, že i ten poradní tým těch zástupců z různých církví, tak jsou přátelé, kteří společně připravují ten festival a že Pán Bůh tomu žehná. Věřím tomu, že takhle, když my i světu můžeme ukázat, že to není o rozdílech a nějakých hledání odlišností, ale o té jednotě, tak můžeme pro evangelium udělat hodně v naší republice.
0: Doplníme, že United potrvá do dnešních večerních hodin. V programu vystoupí například Veronika Štěpánová s přednáškou Proč Boha neslyším. Pavel Hošek bude mít seminář Nebe, co nás čeká na druhé straně, a Tomáš Uher povede workshop nazvaný Markovo drama. Odpoledne pak bude patřit hudbě. Představí se skupiny Lámačské chvály, Brouci, Good Weather Forecast nebo Way to Go. Podrobnosti k akci přineseme v živém rozhovoru po 9:30. Promluví redaktorka Jana Rambousková, která se festivalu United účastnila.

0: Mariánskou pouť připravují dnes v Albrechticích v Jizerských horách, hlásí naše spolupracovnice v kraji.
1: Zdejší kostel svatého Františka z Paoli je místem konání pouti u příležitosti svátku Panny Marie Královny. Akce bude zahájena mší svatou v 10 hodin. Po ní vyjde procesí se sochou Panny Marie ke kapličce do blízké osady Mariánská hora. Tam bude krátká pobožnost s požehnáním obnoveného interiéru a nové oltářní vitráže. Z Albrechtic Olga Valentová.

Sme deti Bože. Sme deti slunce, jasné svítání, nás před zoufalstvím

0: Ze tří směrů a ze tří států přijdou dnes pěší poutníci na trojmezí Česka, Slovenska a Polska u Hrčavy na Jablunkovsku. Společně tam už po 16. prožijí mši svatou a následný kulturní program.
1: Letošní pouť tří národů na trojmezí bude skutečně mimořádná. Naši sousedé z polské bělsko-živěcké diecéze totiž vyhlásí blízký kostel Panny Marie Frídecké poutní svatyní. Stane se to při slavnostní bohoslužbě na horské louce od 10 hodin. Česka, Polska i Slovenska budou věřící putovat spolu se svými biskupy pěšky. V případě české strany ten průvod začne v 9 hodin z kostela svatých Cyrila a Metoděje na Hrčavě.
0: Upřesnil tiskový mluvčí biskupství Ostravsko-Opavského Ondřej Elbel.

za okny noc už zývá. Světlo na zeď čmárá, na zapřenou.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javorníky.

duhových dětí. Ty se narodily do rodin, které dříve zažily ztrátu miminka, v těhotenství před porodem nebo krátce po něm. Připomínáme si i 135. výročí úmrtí básníka, spisovatele, novináře a literárního kritika Jana Nerudy, zakladatele českého fejetonu a mistra drobné umělecké črty. Stovku by oslavil nestor české operní režie profesor Ladislav Štros, zemřel v roce 2015. Před 50 lety zemřela i herečka Národního divadla v Brně, pedagožka Brněnské konzervatoře a JAMU Zdeňka Gréfová. 6 let je na věčnosti sestra Boromejka Marička Eucharistika Vytázková. 81. narozeniny slaví anglický dominikán, kněz a teolog Timothy Radcliffe, bývalý hlavní představený kazatelského řádu. 95. slaví katolický filozof z okruhu žáků Jana Patočky, znalec středověkého a raně novověkého křesťanského myšlení profesor Stanislav Sousedík. A svátek podle občanského kalendáře má dnes Bohuslav. Jméno je slovanského původu a vykládá se jako Budiš Bohusláva. Tak Bohuslavům blahopřejeme k dnešnímu svátku. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Sobota bude oblačná, až polojasná, přechodně i zatažená. V severní polovině území místy jinde ojediněle čekáme déšť nebo přehánky, zejména na severu ojediněle také bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvýše dnes se neměříme teploty, v Čechách mezi 17 a 22 stupně Celsia, na Moravě a ve Slezsku mezi 21 a 26, v 1000 metrech na horách kolem 13 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 17 stupňů. Tolik o počasí. A co jsme si pro vás připravili na sobotní ráno a dopoledne na Proglasu. Bude to proud písniček, během kterého vám nabídneme spoustu zprávíček a pozvánek z regionů. Od 9:00 nabízíme slovenské vysílání Radia Vatikán, potom od 10:30 voničku lidových písní, kterou připravuje Helena Bretfeldová a v 11:00 Barvínek, ten bude dnes zaměřený na večerníčky. To je tedy výhled na dnešek a teď si pustíme píseň Jenda, kterou bude zpívat Bára Poláková a Štěpán Urban.

0: To byla Epidemie z písní Vracíme se. V klášteře Porta Coeli v předklášteří u Tišnova probíhá třetí ročník letní školy Františkovy ekonomiky s podtitulem Obnov můj dům. Cílem iniciativy je propojovat křesťanskou víru s odpovědností za společnost a inspirovat mladé lidi k aktivnímu zapojení. Co je hlavní myšlenkou hnutí, přibližuje koordinátor české pobočky Josef Zvoníček.
1: Františková ekonomika je především společenstvím mladých lidí. My se snažíme a pomáháme mladým lidem objevovat, že naše víra a odpovědnost za svět patří k sobě a chceme je doprovázet při hledání konkrétních cest, jak se angažovat na základě své víry ve společnosti. To děláme konkrétně takovými dvěma hlavními způsoby. Jednak vytváříme různé projekty a akce, které otevírají důležité společenská témata, různě propojují lidi a inspirují k angažovanosti pro společné dobro. A druhá cesta je, že vlastně tvoříme společenství mladých lidí, kde se chceme navzájem inspirovat, podporovat a hledat cesty vlastně ke spravedlivějšímu světu. Tou naší nějakou vizí nebo touhou je, aby v církvi vyrůstala mladá generace lidí, kteří vnímají společenskou angažovanost vlastně jako přirozenou součást svého života z víry. Lidi, kteří nejsou jenom pozorovateli, ale na základě svého vztahu s Bohem dokáží rozpoznat, k čemu je Bůh volá i co se týče jejich místa ve společnosti.
0: Letošní setkání provází americký řeholník Mike Lasky, který účastníkům přibližuje životní odkaz svatého Františka z Assisi. Pokračuje Zvoníček.
1: Ten jubilejní rok těch 800 let tady jako kdyby zaznívá v tom, že opravdu nás Mike Lasky, který nás provází touhle letní školou, vede k těm jeho životním událostem. Že to není, že bychom si jenom povídali o františkánské spiritualitě nebo tak nějak jako kdyby obecně, ale opravdu ten jeho odkaz je tady velice, velice živý skrze ty jeho vstupy i skrze vlastně ten doprovodný program, který tady máme a který se věnuje právě tomu jeho jednomu z těch zásadních okamžiků jeho života, kdy k němu promluvil Kristus kříže v tom kostelíku svatého Damiana: Františku, jdi a obnov můj dům, který vidíš, jak se rozpadá. Takže v podstatě je to náš způsob, jak my oslavujeme i tady těch 800 let.
0: Uvedl na Proglasu koordinátor české pobočky Františkovy ekonomiky Josef Zvoníček. Letní škola v předklášteří potrvá do zítřka.

0: To byl Vojta Nedvěd v písni Do lepších dní. Další den úcty ke svatému Šarbelovi bude už dnes v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Jak pro Glasu sdělil páter Jan Vojnar, začne adorací v 15.30.
1: Následovat bude katechezem Alexandra Richarda Baňky na téma tajemství života svatého Šarbela. Katechéze bude překladem do češtiny. 17.30 mše svatá s nedělní platností a po mši svaté zpívání ostatku svatého Šarbela, ostatních libanonských svatých, pomazání olejem svatého Šarbela. Po celou dobu bude možno slavit svátost smíření a k dispozici také bude služba naslouchání.
0: Podrobnější informace o dní úcty ke svatému Šarbelovi jsou na webových stránkách farností Dobratice a Český Těšín.

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky, to, že pár bláznů se opilo mocí. Světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

kdy ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká? Ty si tu spíš a cumláš si prstíčky.

0: Je 8:30, sobota s datem 22. srpen a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je svátek Panny Marie Královny. Zároveň je Mezinárodní den připomínky obětí násilí pro vyznání nebo přesvědčení a také Mezinárodní den duhových dětí. Ty se narodily do rodin, které dříve zažily ztrátu miminka, v těhotenství před porodem nebo krátce po něm. A dnešními oslavenci jsou Bohuslavové, jméno je slovanského původu a znamená Budiš Bohusláva. Tak všem nositelům tohoto jména blahopřejeme k svátku. Dnešní program zahradní slavnosti, která pokračuje v Milonicích, nabízí aktivity pro celé rodiny. Za organizátory zve Pavel Nebojsa.
1: Bude tam hudební dílna Pavla Helána, bude tam možnost taky naučit se střílet profesionálním lukem, bude tam lukostřelba pro ty, kdo chcou změřit, jak jsou na tom s různými soutěžemi, tam bude hospodský kvíz. Hlavní bod programu je večerní koncert Pavla Helána, protože Pavel je teď už nejenom písničkář a příležitostný moderátor, ale taky spisovatel, tak tam bude i autogramiáda jeho prvotiny, mega dobrá zpráva. A až toto všechno skončí, tak začne mše svatá, kterou jsme nazvali skoro půlnoční mše svatá, protože nevíme, kdy přesně začne. A tu bude celebrovat také náš bývalý farář, toho času farář v Žarošicích, Pavel Lacina. Od odpoledne do večera bude otevřena jak farní hospůdka, tak kavárna, takže kdo si bude chtět dát něco dobrého k snědku nebo dát šálek dobré kávy, tak bude mít možnost.
0: Vrchol milonické zahradní slavnosti bude podle pořadatele Pavla Nebojsy zítra.
1: Budeme společně slavit bohoslužbu od 14 hodin v místním kostele svatých Petra a Pavla. Celebrovat bude náš otec biskup Pavel a doprovázet bude místní schola For God. Odpolední program je už 30 let podobný, takže bude divadlo letos o Zakletém hadovi, opět ho bude hrát společnost 3 z 1. Bude také možnost pobesedovat s otcem biskupem ve farní kavárně a od 17 bude hrát cymbalová muzika Radost a taky budeme mít možnost degustovat mešní vína z arcibiskupa zámeckých skleků, kromě říš, které nám osobně představí ředitel vinařství pan inženýr Tomáš Kotal.

0: Festival s názvem Sochovy národopisné slavnosti se uskuteční dnes ve Lhotce pod Ondřejníkem ve Skydech. Program začíná ve 14 hodin v areálu mateřské školy.
1: Postupně se až do večera v 5 pořadech představí dětské soubory, dospělé soubory a cymbálové muziky nejenom z blízkého okolí, ale také z dalších regionů. Určitě si na své přijdou také milovníci domácí kuchyně, protože pro ně bude také nachystáno mnoho specialit. A zároveň bych také posluchače chtěla pozvat na mši svatou, která proběhne v neděli a bude obětována za Vincence Sochu, na jehož počest jsou slavnostní pořádány.
0: Upřesnila produkční festivalu Markéta Velká. Zbývá už jen dodat, že zítřejší mše svatá začíná v 9 hodin v místní kapli.

0: Letošní ročník Mezinárodního hudebního festivalu Silberbauerovo hudební podií zahájí dnešní koncert v kostele na Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. Podrobnosti má ředitelka akce Kateřina Málková.
1: Koncert nese podtitul Varhanní kontrasty a představí vynikajícího rakouského varhaníka Johannese Zeinlera, který s hlubokým zaujetím a interpretační brilancí provede posluchače napříč různými hudebními epochami. Program je poskládaný přímo na tělo vranovským varhanám tak, aby byl nejen hudebně bohatý, ale aby rovněž předvedl veškeré technické i zvukové možnosti tohoto mimořádného královského nástroje.
0: Druhé festivalové vystoupení se uskuteční zítra v Bazilice Minor v rakouském klášteře Geras. Koncert nazvaný Hudební pouť po centrech italského baroka představí soubor Hofmusici v čele s dvojicí sopranistek Evou Bennett a Kamilou Zbořilovou.
1: Tento ansámbl, proslulý svou objevně laděnou dramaturgií, provede posluchače po hudebních centrech tehdejší Neapole a Ferrari za podmanivého zvuku historických nástrojů, jakými jsou teorba, barokní violončelo či neapolský spinet. Dramaturgie večera nabídne překrásný a zcela unikátní repertoár duchovních kantát druhé poloviny 17. století. Posluchači se mohou těšit na znovu oživení děl italských mistrů, která se dochovala pouze v archivech a v moderní době nebyla dosud vůbec publikována. Přijďte si vychutnat jedinečnou akustiku a majestátní atmosféru geraské baziliky a nechte se unést vášnivou i meditativní hudbou italského jihu. Těšíme se na vaši návštěvu. Více informací ke koncertu naleznete na webových stránkách festivalu www.hudebnipodii.eu.
0: Uzavírá na Proglasu ředitelka festivalu Silberbauerovo hudební podií Kateřina Málková.

0: Kromě říže se koná do zítřka letní škola liturgiky. Od úterka nabízí účastníkům prostor pro společnou modlitbu, přednášky i workshopy zaměřené na hlubší porozumění katolické bohoslužbě. Organizátorem i jedním z přednášejících je znalec v oboru a také kněz a formátor budoucích duchovních Radek Tichý, rektor arcibiskupského semináře v Praze a odpovědný redaktor portálu liturgie.cz.
1: Letní škola není jenom o přednáškách a workshopech, ale také o liturgické modlitbě. Každý den se snažíme se modlit denní modlitbu církve breviář, který se možná mnoho lidí modlí doma samo nebo třeba v rodinách nebo s přáteli, ale ve větším společenství a v krásném prostředí kostela je možné to udělat opravdu hezky, inspirativním způsobem, takže nově zažijeme, že jak nás liturgická modlitba může nést a jak z ní můžeme čerpat. Jsou tam také konkrétní praktické workshopy. Jeden z nich bude třeba zaměřený na službu lektora, aby ti, kdo při bohoslužbě již čtou, nebo by se k tomu třeba rádi odhodlali, aby se mohli také velice prakticky zdokonalit v této službě.
0: Ústředním tématem letošních kroměřížských přednášek a debat je liturgie a církev. Dnes odpoledne čekají účastníky z řad duchovních i laických věřících diskuze nad otázkou, co se v liturgii může, musí, nesmí změnit.
1: Vypíchnul bych sobotní den, a to z toho důvodu, že odpoledne chceme věnovat ne přednáškám, ale diskuzím a chceme si povídat o tom, co se může, musí a nesmí měnit v církvi a o tom, co se může, musí a nesmí měnit v liturgii, protože to jsou obě dvě skutečnosti, které podléhají nějakému vývoji, který, jak také věříme, vede Duch Svatý, ale zároveň se do toho někdy přimíchá ta člověčina, takže hledat, co je v těch proměnách správné a co ne, co je trvalé a co je proměnlivé, to je nesmírně zajímavé a užitečné. Jak pro oblast církve, tak pro oblast liturgie.
0: Doplnil na Proglasu za pořadatele probíhající letní školy liturgiky v Kroměříži páter Radek Tichý.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídaj, že prý jsem dávno na dně, že krátko

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme. Těžko nás Pán

0: Do celostátní akce s názvem Hradu zámecká noc se dnes zapojí také zámek v Kunině u Nového Jičína. Začíná se v 19 hodin a příležitost k prohlídkám interiéru potrvá až do půlnoci.
1: Zámek si můžete procházet sami bez průvodců, také spoustu výstav, které jsme připravili. Například brusu nová výstava o Františku Palackém, která se jmenuje František Palacký a ti druzí a mapuje pobyt Františka Palackého v zámecké škole. Nebo překrásnou výstavu šlechtických klobouků. Na 200 klobouků uvidíte v našich zámeckých prostorách o těch rodů, které důvěrně znáte z velice populárního seriálu Modrá krev. No a tím hlavním lákadlem, na které chceme pozvat, to jsou divadelní představení ve velkém sále zámku, kdy se přesuneme do dob, kdy na zámku žila ta nejslavnější osobnost hraběnka Marie Walburga. Vemte také své děti, bude to stát za to.
0: Sdělil kastelán zámku v Kunině Jaroslav Zezulčík.

chvilku se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej, zasnítku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí, můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Jak na Proglasu informujeme, do Vsetína se letos už po 16. sjeli tisíce mladých na křesťanský multižánrový festival United. Akce nese podtitul Uprostřed, který zdůrazňuje pozvání k přijetí a šíření Ježíšova pokoje přímo uprostřed životního spěchu, vnitřních bojů a nejistot dnešního světa. Včerejšího festivalového programu se účastnila také naše kolegyně Jana Rambousková, se kterou už jsem v tuto chvíli ve spojení. Ahoj Jani.
1: Ahoj Naty a zdravím všechny, kdo nás právě poslouchají.
0: Na Unitedu a vlastně celkově ve Vsetíně se byla letos poprvé, tak jaký na tebe festival i město udělali dojem?
1: Tak byla jsem moc ráda, že jsem se toho programu mohla zúčastnit. Bylo to teda pracovní, takže bohužel jsem nestihla tolik přednášek odposlechnout a navštívit toho programu tolik, kolik bych ráda. Město je to krásné, už jsem tam kdysi byla jako na dovolené, takže to nebylo úplně poprvé, co jsem ve Vsetíně byla, ale United mě oslovil tím, kolik tam bylo mladých lidí, ten počet byl obrovský, já jsem potom měla i příležitost si tam povídat s finančním ředitelem, který zmínil číslo 4500, což mě přijde prostě neskutečné. Atmosféra tam byla živá, všude se pořád něco dělo, ale zároveň to bylo takové pohodové, lidi tam třeba seděli se zápisníčky a bylo tak nějak znát, že tam jakoby přijeli načerpat nějakou inspiraci, takže super, já jsem nadšená.
0: Co tě během včerejška nejvíc zaujalo nebo překvapilo?
1: Tak bylo to hodně. Docela mě překvapila šíře témat, které Festival United nabízel. Já jsem se teda zaměřovala spíš na ten program týkající se workshopů a přednášek. Potom, co se týče hudebního programu, tak tam byla kolegyně Zdislava Horníková. Takže budu mluvit spíš o tady této stránce festivalu. No a určitě mě překvapilo, že tam byla přednáška na téma investice, jak vydělat a nenaletět, protože to třeba je téma, které bych na tom festivalu úplně neočekávala. Musím říct, že mě to překvapilo příjemně. A byly tam další témata, těch přednášek tam byla velká řada. Psaní písní v době AI od Pavla Helena, stišení uprostřed každodennosti, street dance nebo různé taneční workshopy, biblické tance, ty teda nebyly včera, ale budou se konat dneska, to mě připadá jako velmi zajímavé. Self-management, sám sebou v digitálním světě, křesťan a politika, sex talk, takže obrovská paleta různých témat. A taky tam měly stánky různé neziskové organizace. Potkala jsem tam třeba lidi z ADRY, potkala jsem tam Mezinárodní vězeňské společenství a spoustu různých platform, o kterých jsem ani nevěděla, že existují. Jsou to třeba nové platformy, například ježíšovazpráva.cz, na kterou se můžete přihlásit a za nějaký drobný poplatek vám bude chodit každý den povzbuzení, což mně přijde zajímavé. A byly tam také různé knihkupectví, kam člověk mohl zavítat a podívat se nebo případně nakoupit nějakou literaturu.
0: Jak bys celkově zhodnotila organizaci?
1: Organizace byla, myslím si, velmi dobrá. Lidé, co se na organizaci podíleli, tak byli vstřícní a všechno to tam krásně běželo, takže za mě určitě super, ale jak říkám, bohužel jsem tam teda byla pouze na jeden den, takže jsem neměla možnost tam nějak zůstávat a zažít třeba společnou večeři a podobně, takže nemohu k tomuto říct úplně dopodrobna víc.
0: Už si to sice trošičku načukla, ale mohla bys to ještě trošičku třeba doplnit, s kým zajímavým se spotkala a s kým si natáčela. Můžeš už teď posluchače pozvat k nějakým pořadům, které budeš připravovat.
1: Určitě moc ráda pozvu. Myslím, že se natáčení vydařilo, že to budou hezké pořady. Takže natáčela jsem s Veronikou Štěpánovou, která tam měla promluvu na téma Proč Boha neslyším, což je mladá pastorační nadšenkyně z Brna. A na to téma jsme teda spolu vedli promluvu. A potom jsem točila s Michalem Soukupem, který tam vedl ten workshop o investování. Takže jsme si povídali o tom, proč vůbec investovat, jestli se to vyplatí a jak to vůbec souvisí s křesťanstvím, protože většina přednášejících, nebo možná úplně všichni, jsou věřící lidé, takže samozřejmě tento aspekt jsme nějak do toho taky zapojili. A jak jsem říkala, potkala jsem tam lidi z ADRI, potkala jsem tam lidi z Mezinárodního vězeňského společenství, například z platformy Hledám Boha a další.
0: To říká o festivalu United naše redaktorka Jana Rambousková. Moc děkuji za rozhovor a měj krásný víkend.
1: Také přeji krásný víkend.
0: Naslyšenou. A já ještě zopakuji, že akce ve Vsetíně potrvá do dnešních večerních hodin. V programu vystoupí například již zmíněná Veronika Štěpánová s přednáškou Proč Boha neslyším, Pavel Hošek bude mít seminář Nebe, co nás čeká na druhé straně, a Tomáš Uher povede workshop nazvaný Markovo drama. Odpoledne pak bude patřit hudbě. Představí se skupiny Lamaňské chvály, Brouci, Good Weather Forecast nebo Way to Go.

Hodiny u fleku teď ukazují čtyři. Jan Verich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si se.

Vítězslav Nezval schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren svět u nohou.

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do redy.

z koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přešla a dál snad bude hezky. Dáme si víno.

Sto let je pryč a noví básníci se rojí. Třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

naše století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přejde a dál snad bude hezky. Dáme si víno i

0: Do pondělí pokračuje festival česko-ukrajinského přátelství Brno buď láska. Vznikl z potřeby vytvářet prostor pro vzájemné poznávání, sdílení kultury a přirozené setkávání napříč jazyky i zkušenostmi. V metropoli Jižní Moravy propojuje umělce, návštěvníky i místní komunity. Českému publiku představuje současnou ukrajinskou kulturu a zdejší scénu zároveň přibližuje Ukrajincům. Brno buď láska nabízí koncerty, divadlo, film, stand-up i jarmark. Na většinu programu je vstup volný. Detailněji ředitelka akce Ilnara Dudaš.
1: Ten festival nese název Festival česko-ukrajinského přátelství a jeho heslem letošního roku je Učte se cizímu a svého se nezříkejte. Je to citát Tarasa Ševčenka. Myslím, že se v dnešní situaci v tom, že Ukrajinci v Česku tvoří poměrně velkou součást české společnosti, tak bylo by fajn, kdybychom se navzájem mohli poznávat. Tohle je právě naším cílem.
0: Probíhající festival Brno buď láska má také benefiční rozměr.
1: Výtěžek z něho putuje na sbírku, která zajišťuje rehabilitaci ukrajinským vojákům, kteří třeba zůstali bez končetin a potřebují právě zajistit léčení a návrat do běžného života. Takže budeme rádi, když touto svojí přítomností podpoříte i tady tento benefiční účel. Nakonec toho festivalu bude nasvícený hrad Špilberg v ukrajinských barvách a je to pro nás, pro Ukrajince žijící v Brně a v celé České republice, velká známka solidarity a podpory, což moc děkujeme.
0: Svěřila Proglasu Ilnara Dudaš, ředitelka festivalu Brno buď láska.

0: To byla písnička Když se holky vrátí od moří Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Muzeum v přírodě Vysočina pořádá příští sobotu rozloučení s prázdninami na Betlémě. Ve spolupráci s Muzeí loutkařských kultur v Chrudimi to bude den plný folkloru, tradic a hudby. Kurátorka Nikola Pospíšilová pro Glasu upřesnila.
1: Návštěvníci se můžou těšit na loutková představení zajímavá. Budou dvě, jedno odpoledne, jedno dopoledne. Bude potom pro ně připravený takový večerní program, přijede kapela Kantoři. A po celou dobu toho programu budou otevřené i expozice muzea v přírodě Vysočina na Betlémě. Budou otevřené zdarma, takže návštěvníci se budou moci buď to poslechnout program, nebo se právě jít podívat do našich expozic. Budou tam připraveny dílničky pro děti, jednak s loutkovou tematikou, jednak s nějakou tematikou lidových bytostí nadpřirozených, takže to bude opravdu zajímavé. Je to až vlastně do 10 do večera ten program.
0: Odpolední program bude patřit slavnostnímu zakončení Adámkových slavností, organizovaných folklorním souborem Vysočan. Letošní ročník je jubilejní, 30.
1: Kromě folklorních souborů z České republiky, jak dětských, tak dospělých, tak přijedou i hosté ze Slovenska a zvláštním hostem bude balet folklorico de Occidente z Mexika. Takže to bude takový zlatý hřeb těch Adámkových folklorních slavností. Určitě návštěvníci zažijí folklor nejen středoevropský, ale vlastně i celosvětový.
0: Pozvala na příští sobotu do památkové rezervace Betlém v Hlinsku Nikola Pospíšilová, kurátorka Muzea v přírodě Vysočina. Vstup je volný.

0: Navrhnout vlastní model a vytisknout ho na 3D tiskárně, pustit se do chemických a fyzikálních pokusů nebo konstruovat a objevovat zákonitosti přírody. To všechno si mohou děti vyzkoušet ve vědeckých kroužcích pevnosti poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Registrace na první pololetí nadcházejícího školního roku jsou už spuštěné.
1: Pevnosti poznání nabízíme 10 kroužků pro děti od 5 let až po osmáky a snažíme se, aby se u nás děti vědu hlavně sami vyzkoušeli, experimentují, tvoří, konstruují a pracují s moderními technologiemi. Velkou novinkou jsou letos 3D tiskaři. Děti si navrhnou vlastní model v počítači a potom se ho skutečně vytisknou na 3D tiskárně. Učí se tak nejen pracovat s technologií, ale také přemýšlejí nad tím, jak svůj nápad převést do něčeho, co opravdu funguje. Proměnou prošla také laboratoř experimentů, která nově propojuje chemii a fyziku. Děti budou vyrábět třeba vodní rakety, experimentovat se světlem nebo zjišťovat, proč a jak svítí ohňostroje. Kroužky máme připravené pro různé věkové skupiny od malých koumáků pro děti od 5 let přes výtvarné a badatelské programy až po bastlíře, laboratoř experimentů nebo právě nové 3D tiskaře. Registraci najdete na webových stránkách Pevnosti poznání.
0: Tolik odmluvčí pevnosti Martiny Vysloužilové.

0: Dům přírody Pálavy v Dolních Věstonicích pořádá příští sobotu netopíří noc. Návštěvníkům nabídne exkurze i tematickou stezku, prozradil za organizátory Jan Miklín.
1: Má takové dvě hlavní části. Od 17 do 20 hodin bude část věnovaná hlavně pro děti, kde budou různé aktivity, které budou mít tématiku právě netopíru, jejich lovu, života a podobně. Pak ve 20.00 víceméně za soumraku se vydáme na vycházku do okolí Domu přírody Pálavy, nejspíš ke Staré Dý, kde teda netopíři v tu dobu budou lítat a lovit a my budeme jednak pozorovat, jednak budeme mít ultrazvukové detektory, pomocí kterých je možné ty netopíry slyšet, jak vlastně vydávají ty své signály. Budeme tam mít připravené i nějaké sítě, takže je možné, že někteří netopíři se chytnou a budeme si je moci prohlédnout. Kromě toho budeme mít sebou i přístroje pro noční vidění, takže budeme moct pozorovat třeba bobry, kteří jsou právě v noci aktivní.

Odbyla 10. hodina, v sobotu 22. srpna máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře se dnes slaví svátek Panny Marie Královny. Zároveň je Mezinárodní den připomínky obětí násilí pro vyznání nebo přesvědčení a také Mezinárodní den duhových dětí. Ty se narodily do rodin, které dříve zažily ztrátu miminka, v těhotenství, před porodem nebo krátce po něm. Připomínáme i 135. výročí úmrtí básníka, spisovatele, novináře a literárního kritika Jana Nerudy, zakladatele českého fejetonu a mistra drobné umělecké črty. Stovku by oslavil nestor české operní režie profesor Ladislav Štros, zemřel v roce 2015. Před 50 lety zemřela i herečka Národního divadla v Brně, pedagožka Brněnské konzervatoře a JAMU Zdeňka Gréfová. 22. srpna 1969 vedení federálního shromáždění přijalo zákonné opatření, které legalizovalo krv.

Budiž Bohu sláva. Tak nositelům tohoto jména vyprošujeme k dnešnímu svátku vše dobré. Nyní krátce k počasí, dnes bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. V severní polovině území místy, jinde ojediněle, déšť nebo přehánky. Zejména na severu se také mohou ojediněle vyskytnout bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, v 1000 metrech na horách bude kolem 13 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech 17. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď čeká půl hodinka písniček. Pozveme vás také do Mikulova, Solnice, Brna nebo na Velehrad. Od 10:30 naladíte voničku lidových písní, kterou připravuje Helena Bradfeldová, a od 11. hodiny nás čeká Barvínek, který bude dnes věnovaný večerníčkům. To je tedy pozvánka pro vás na sobotní dopoledne s Proglasem, a o tom, jak ten čas letí, nám teď bude zpívat Václav Neckář.

0: Novoměstská filharmonie uvede poslední koncert turné z pohádky do pohádky. Zazní v neděli 13. září ve Společenském domě v Solnici, nedaleko Rychnova nad Kněžnou.
1: Vzniklo z touhy propojit dětskou fantazii s krásou živé orchestrální hudby. Posluchači se mohou těšit na známé melodie z českých večerníčků i světových filmů. Zazní například hudba z Pyšné princezny, Malé mořské víly nebo filmu Jak vycvičit draka. Diriguje dvojice Michael Housa a Patrik Buchta a spolu s orchestrem vystoupí také smíšený pěvecký sbor Jitro. Přijďte si připomenout pohádky svého dětství a zažít je znovu. Tentokrát v jedinečném symfonickém provedení.
0: Říká moderátor koncertu Novoměstské filharmonie František Šedivý. Podrobnosti k prodeji vstupenek najdete na webu nofi.cz.

0: Aktuální výstavou na zámku v Mikulově připomíná regionální muzeum 100 let od otevření své první stálé expozice. Pro Glasu to řekl kurátor Miroslav Koudela.
1: Výstava se jmenuje Víříme prach a to právě proto, že my jsme si pohrávali s obecnou představou lidí muzea jako starého zaprášeného domu, ve kterém vlastně na všechny, na předměty a na nás, co tam pracujeme, padá prach. V našem případě už teda doslova století. A chtěli jsme teda tu představu rozvířit, rozprášit a proto z toho nevíříme prach. A my vlastně v té výstavě představujeme jednotlivé profese odborné, které u nás v muzeu pracují a přiblížit tak vlastně jakoby naši práci veřejnosti. Výstava je vlastně rozdělena do 5 místností a v každé z nich je představena jedna ta naše profese a každý ten příběh té práce je vyprávěn jednak v podobě obrazovky, na které představujeme naši profesi svým povídáním, ale zároveň vlastně v každé místnosti je ten příběh vyprávěn také pomocí nějakého sbírkového předmětu, popřípadě nějaké lokality, kterou daný odborník zkoumá. Takže v každé místnosti najdete příběh nějakého sbírkového předmětu. Například teda knihy, kterou loupili švédská vojska v roce 1645, zámecké knihovny. My jsme tu knihu zase po 400 letech vypátrali, koupili a vrátili vlastně zpátky na své místo.
0: Výstavu Víříme prach doplňuje na Mikulovském zámku podle kurátora Miroslava Koudely i prezentace dětských prací.
1: Velký dík patří našim edukátorkám na zámku, které ve spolupráci vlastně se školami mikulovskými už vlastně dopředu připravovali ty školy na to, že tahle výstava bude se otevírat v letošním roce. A ty děti za náma chodili a my jsme jim představovali naši profesi a oni vždycky měli potom za úkol vytvořit nějaký artefakt, který potom na té výstavě vlastně taky představujeme. Takže my tady vlastně máme potom takovou velkou výstavu prací dětí mikulovských škol, ve kterých oni zachytili svoji představu, jak oni si představují tu naši práci odborných pracovníků v našem muzeu.
0: Expozice Víříme prach je na zámku v Mikulově k vidění do konce listopadu.

0: Setkání rodičů kněží v roce svatého Františka svolává na Velehrad na příští víkend od pátku 28. do neděle 30. srpna českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád, který o akci řekl.
1: Je to setkání první. A jak to tedy vzniklo? Když jsem skončil službu spirituála v olomouckém semináři před 23 roky a stal jsem se biskupem litoměřickým, od té doby, čili už těch víc jak 20 let, tuto myšlenku nosím v srdci, protože jsem poznal opravdu veliké množství bohoslovců a vím, že bohoslovci mají rodiče, tak jsem pojal myšlenku, původně to bylo pozvat maminky kněží, jako taková mariánská postava, Maria pod křížem a podobně. No a pak se to vlastně teď na poslední chvíli pastitelně rozšířilo i na tatínky kněží, čili na rodiče. Takže ta myšlenka ve mně dlouho zrála a teď jsem si nějak řekl, já už tady dlouho třeba nemusím být, tak teď nebo nikdy. A já mám jediný volný termín v srpnu teď a také na Stojanovi měli za celý rok jeden volný termín, což je také první potvrzení, že asi je to Boží vůle.
0: Hlavním cílem setkání je podle Pavla Posáda vyjádřit vděk rodičům kněží.
1: Obsah je takový, tak setkání rodičů, aby s tím na prvním místě poděkoval za to, jak podporovali nebo jak pomáhali a pomáhají teď už po mnoha letech třeba svým synům kněžím. A můžu říct slovy svatého Augustina. Svatý Augustin říká, že každý kázání má potěšit, poučit a pohnout k lepšímu životu. Tak já bych řekl teď, mě tak napadá, že to bude cílem poděkovat, povzbudit a máme to pod záštitou svatého Františka, takže to bude setkání a také zároveň duchovní obnova. Bude tam několik přednášek a bude tam taky moderovaná diskuze a samozřejmě třikrát budeme za tu dobu slavit eucharistii. Je možné hlásit se téměř dokonce ještě před tím setkáním.
0: Prozradil českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád. Doplňme, že na setkání maminek a tatínků kněží na Velehrad na příští víkend se mohou zájemci hlásit ve Velehradském poutním a exercičním domě Stojanov. Telefonní čísla a e-mailová adresa jsou na webu stojanov.cz.
2: Právě vstáváš, když slunce vychází a srdce mě

Slunce vychází a ty se chystáš ke spánku. Malé dítě, co se krčí v ženském kroji, ještě mě pohladíš.

a já se chystám ke spánku. A než usnu, políbím ti spodní hrad. Pod noční lampičkou si v knížce přečtu dvojstránku. A pak zahájím svůj let.

0: 22. ročník festivalu Hudební léto v Heřmanově Městci ohlašuje poslední koncert sezóny. Bude zítra v kostele svatého Bartoloměje od 17 hodin. Podrobnosti má hlavní organizátor Jiří Kabát.
1: Vážení posluchači Rádia Proglas, srdečně zveme na závěrečný koncert festivalu Hudební léto v kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci. Závěr festivalu bude opravdu slavnostní. Vystoupí komorní filharmonie Pardubice, sbor Vox Aura a solisté Helena Hozová, Markéta Cukrová, Marek Žihla a Roman Hoza. Jako recitátor vystoupí pan děkan Adrian Jaroslav Sedlák a v solovém výstupu také houslistka a koncertní mistryně komorní filharmonie Pardubice Markéta Čepická. Bude to opravdu velké obsazení a zazní Bachova Čakona s vloženými chorálními fragmenty podle studie německé muzikoložky Helgi Töne a také novinka, světová premiéra skladby Sedm slov, kantáty, která zde zazní ve světové premiéře. Je to skladba dramaturga festivalu Jiřího Kabáta, který vás tímto také na tento koncert velmi, ale velmi srdečně zve.

Vítejte u sobotní voničky lidových písní. Prázdniny a dovolené pomalu finišují, ale stále je tu bohatá nabídka hudebních akcí a festivalů. Dnešním odpoledním programem pokračuje folklorní festival Frenštátské slavnosti, který pro vás pořadatelé, tedy město Frenštát pod Radhoštěm, Valašský folklorní spolek a soubor Sedmi kvítek připravili na tento víkend. Dnešní program v amfiteátru na Horečkách začíná ve 13.30 pořadem na Valašskou notu s cymbálovou muzikou Sedmi kvítek a vyvrcholí hlavním festivalovým programem v podání tanečního souboru Hradišťan za doprovodu cymbálové muziky Smetanka z Brna. Valašské muziky vám hrají a zpívají také v dnešní voničce. Přejeme pěkný víkend, zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Dnes proběhne ve Lhotce pod Ondřejníkem 31. ročník sochových národopisných slavností. Jedná se o festival na počest místního sběratele písní a tanců Vincence Sochy. Program slavností zahájí ve 14 hodin přivítání účinkujících souborů a muzik na pódiu v areálu, na které naváže pořad dětských souborů nazvaný Malučkosti. Představí se v něm soubory Valášek, Malá Ostravica, Malá Ondřejnica, Slezanek a Krasničanek. Následuje pořad dospělých souborů Balady, v němž vystoupí soubory Valašský vojvoda, Ostravica, Ondřejnica, Slezan a Gaudeamus vše. Protože v letošním roce slaví své významné výročí lhotecký soubor Pilky, připravil si pro diváky samostatný medailon Pilky 90leté. Tanečníky doprovodí už tradičně pustková cymbálová muzika. Muzikantský pořad Od krpců k paličkám bude věnovaný Vladimíru Holešovi, vynikajícímu cymbalistovi a také výrobci tohoto nástroje. V pořadu zahrají cymbálová muzika Ladě Holiša, pustková cymbálová muzika, cymbálové muziky souboru Valašský vojvoda a muzika Kašava. Program vyvrcholí pořadem Z jiného kraje. Vystoupí v něm zlínský folklorní soubor Kašava, který přiveze do Lhotky ryze valašské tance a písně, a soubor Gaudeamus vše z Prahy. V jehož podání se můžete těšit na taneční čísla z prvky městského folkloru, ale také na repertoár z různých oblastí Čech.

Nevěříte, že lidové písničky jsou hity? Tak si zvolte své ve folklorní hitparádě na Proglasu. Jediná a jedinečná folklorní sedmička. Každou sobotu v 18.30.

0: Ahoj holky.
1: Ahoj kluci. Je to další Barvínek s Naty
0: a Alčou.
1: Nedávno jsme se spolu povídali o filmu, o jeho počátcích a dostali jsme se až k našim oblíbeným českým pohádkám.
0: Hraný film jsme si tedy už představili, ale je tu i film animovaný, který stojí za zmínku. Právě o něm bude řeč v dnešním Barvínku.
1: Tak se pohodlně usaďte, připravte si třeba něco dobrého a pojďte s námi objevovat krásu kreslených filmů a také pohádek. Dostaneme se až k našim legendárním večerníčkům.
0: A já ještě doplním, že pokud vydržíte až do konce, můžete se opět těšit na kvíz, který pro vás máme připravený. Tak pojďme na to.
1: Zakladatelem českého animovaného filmu byl Jiří Trnka. Výtvarník, loutkař, ilustrátor, sochař, spisovatel, kostýmní výtvarník a režisér.
0: Tak to byl přímo renesanční člověk.
1: No, dá se to tak říct. Přitom pocházel z úplně obyčejné rodiny. Táta byl klempíř, máma švadlena. V rodině se vyráběly loutky a proto byl Jiří odmala v úzkém kontaktu s nimi. Už ve škole si jeho výtvarného talentu všiml Josef Skupa.
0: Ten Josef Skupa, který založil divadlo Spejbla a Hurvinka?
1: Ano, přesně ten. Zapomněla jsem říct, že Trnka se narodil v Plzni, kde tento velikán působil. Josef Skupa se u rodičů Jiřího přimluvil, aby mohl studovat na výtvarné škole v Praze. Už během studia vyráběl pro divadlo Spejbla a Hurvinka kulisy. V roce 1947 založil studio loutkového filmu. První jeho

0: ráda a tu mám osobně moc ráda. Je taková poetická, hravá. No a ten otravný a mrzutý kocour, který klukům v zahradě škodí, ten je dokonalý.
1: A my tady pro vás taky máme jednu aktuální pozvánku. Pod názvem Trnka, příběh legendy, nabídne galerie Villa Pelé od 21. května do 31. srpna 2025 retrospektivní výstavu, která je zároveň první komplexní výstavou Jiřího Trnky v Praze od roku 1992.
0: Interaktivní multimediální výstava nabídne mimořádný pohled na život i dílo Jiřího Trnky. Návštěvníci budou mít možnost objevovat známé i méně známé ilustrace knih, filmové i divadelní loutky, dávné autorovy novinové anekdoty, polychromované plastiky, obrazy, v nichž se mu stal tématem domov a divadlo, taky květinová zátiší, portréty blízkých i vlastní autoportréty. Linku výstavy zdůrazní několik původních filmů a interaktivní průvodci, kino a herna pro děti. Kurátory výstavy jsou Martina Vítková a Jan Trnka. K výstavě je připraven bohatý doprovodný program přímo v galerii Villa Pelé i přehlídka Trnkových filmů v kině Ponrepo. Tolik tedy pozvánka do Prahy.
1: Ještě uveďme, že mezi spolupracovníky Jiřího Trnky patřila například Hermína Týrlová, která spojila svůj život s filmovým studiem ve Zlíně, a také Karel Zeman, který se proslavil tím, že spojil animace a trikové záběry spolu s živými herci. Ale pamatuješ si třeba na film Cesta do pravěku?
0: No jasně, jak kluci na prázdninách potkávali při svých dobrodružstvích dinosaury.
1: Ano, přesně, podobné filmové triky pak použil i ve filmech Na kometě, Baron Prášil nebo třeba Ukradená vzducholoď.
0: Barona Prášila a Cestu do pravěku jsem vždycky ráda sledovala s rodiči jako malá. Moc doporučuju všem, kteří se nenechávají omezovat realitou a rádi objevují fantazijní světy. No a teď bychom si mohli pustit nějakou pěknou písničku.
1: Souhlasím.

0: Posloucháte Barvínek s Naty
1: a Alčou.
0: A teď bychom mohli v našem povídání zavzpomínat také na legendární večerníček. Tak by mě moc zajímalo, jestli pak ještě holky a kluci vůbec koukáte na večerníček, jak to s tím máte?
1: No, já si úplně nejsem jistá, že je to vlastně pohádka teď oblíbená mezi těmi úplně nejmenšími. Vlastně ani nevím, jak to teď chodí v rodinách, jestli se ještě rodiny dívávají na večerníček společně, ale my jsme to tak z rodinčí vždycky měli.
0: Ano.
1: Prostě to byla ve 6:45 většinou, když začínával ve 6:45, tak se šlo, všichni si sedli k televizi, podívali jsme se na ten večerníček a potom třeba následovali zprávy. Když jsme byli mladší, tak samozřejmě ne, to jsme šli hned po večerníčku spát, ale jak jsme rostli, tak pak už to bylo takové večerníček, zprávy a pak třeba ještě nějaký film.
0: U nás to bylo dost podobně. Já si taky pamatuju období, kdy dávali večerníček v 7 a období, kdy dávali ve 6:45. Ale každopádně bylo to kolem té 7 večer. A vždycky jsme se, když jsme byli právě hodně malí, tak vždycky se mamka jako snažila, aby jsme už byli jako najezený, vykoupaný a mohli jsme takhle se jít podívat na ten večer.

0: koníček. A vím, že to byl takový opravdu bod dne, na který jsme se celý den těšili. Mm-hmm. Že jsme to tak hodně prožívali. A myslím, že možná ten pořad jako takový už úplně teďka nefrčí mezi dětmi, mm-hmm. ale ty pohádky předpokládám, že budou znát. Že se třeba na ně dívají individuálně třeba i na internetu nebo tak, ale že snad budou znát ty, které vám tady později zmíníme.
1: A jaký byl třeba tvůj oblíbený na ty večerníček?
0: Já myslím, že se k tomu ještě později dostaneme více podrobně, ale asi úplně takový nejoblíbenější bych řekla, že to byly krkonošské pohádky. Mm-hmm. Vlastně jediný hraný večerníček.
1: Anče Kubohajny.
0: To byla taková opravdu moje mm-hmm. srdcovka a myslím, že to je jeden z mála večerníčků, který mě baví i dnes, nebo ne, že bych tak koukala na večerníčky teď, ale myslím si, že to je opravdu i pro dospělé hodně, hodně zajímavé tím, že to je hrané a jak je to prostě krásně vymyšlené a má to obrovské ponaučení. Myslím, že opravdu i že to může zaujmout i dospěláka.
1: Určitě. Mně se třeba strašně líbily pohádky z Mechu a Kapradí. Už kvůli těm písním, to prostě ty melodie, jak zazní, tak já se zasním. A potom těmi nápady, mě to vždycky nadchlo. Pak jsem se vždycky ráda dívala třeba na večerníček o človíčkovi.
0: Teď se pamatuju.
1: Byl takový vynalézavý. Říkání o Víle a Málce, tam jsem záviděla ty krásné dlouhé vlasy té Víly a Málky. Takové jsem vždycky chtěla, zlaté. No samozřejmě nikdy jsem takové neměla. Potom Hajný robátko. To bylo taky takové, jakoby, no, prostě
0: ještě Mach a Šebestová bych řekla. To bylo taky moc fajn.
1: A s tím blikajícím uchem, no. Machovým. A pak ještě teda Malá čarodějnice, protože to jednak teda mě zaujalo tím, jak tomu hlas propůjčila Jiřina Bohdalová a jednak, že tam byly i takové temné prvky. Byl dokonce jeden díl, u kterého jsem se pravidelně bála, jak je tam ten sled čarodějnic.
0: Já jsem to ale nikdy neviděla asi vyloženě jako večerníček, ale měli jsme to na kazetě na rádiu. A právě moje starší sestra to měla hodně ráda, takže si často tuhle pohádku vybírala před spaním. A přiznám se, že jsem se taky toho sletu čarodějnic nebo toho okamžiku bála, tak takže pamatuju si.
1: Máme podobnou vzpomínku. Tak pojďme teď trošku zabrousit do historie. Předchůdcem večerníčku bylo Stříbrné zrcátko a to už z roku 1963. Byl to takový cyklus pohádek. No a první večerníček jako takový byl odvysílán 2. ledna 1965. Zpočátku se večerníčky vysílaly pouze v neděli.
0: Mezi první pohádky patřila pohádka o kometě se Štěpánkou Haničincovou. Následovali první animovaný seriál Pohádky ovčí babičky, který možná si pamatujete někteří s nezaměnitelným hlasem Jiřiny Bohdalové.
1: Od roku 1967 se už večerníček vysílal 3x týdně a od roku 1973 denně a dokonce barevný. Na ty věděla bys, kdo byl autorem vlastně toho nápadu, konceptu večerníčku?
0: Jistě ale byl to Milan Nápravník, český spisovatel, redaktor a fotograf, představitel surrealismu. Po studiích začal spolupracovat s Československou televizí, kde v roce 1960 se stal dramaturgem redakce vysílání pro děti a mládež. Právě ten stál u zrodu televizních večerníčků. Určitě si vybavujete postavičku kresleného chlapečka s papírovou čepicí na hlavě, který dětem pravidelně nosí pohádku Na dobrou noc. Ale když mě tak zkoušíš, napadá mě k tomu, že bych ti to trošku vrátila. Věděla bys, kdo vlastně večerníčka tu postavičku nakreslil?
1: No přiznám se, že jsem si to musela vyhledat, ale teďka už vím, že to byl Radek Pilař, který rovněž nakreslil například postavičku Rumcajse.
0: Mě teď úplně, když se bavíme o večerníčku, v hlavě zní ta známá znělka s tím chlapečkem Dobrý večer, jak říká. Autorem této znělky je Ladislav Simon. A představte se, že tato večerníčková znělka je vůbec nejstarší znělkou u nás v České republice. No a hlas večerníčku propůjčil tehdy pětiletý Michal Citavý.
1: A jak už jsme se bavili, Večerníček byl vysílán v různých časech, vždycky v podvečer, okolo té 6:45 a později okolo 7 hodiny. Od 1. července 2021 se Večerníček vysílá už pouze na Déčku.
0: No a Večerníček je zkrátka fenomén a je to tedy právě nejsledovanější a nejdéle vysílaný dětský pořad, který letos oslavil už 60 let.
1: Představte si, že po postavě Večerníčku je dokonce pojmenovaná planetka 33377, objevená 12. února 1999 Petrem Pravcem na observatoři Ondřejov.
0: Spoustu herců je spjato z Večerníčky, ale stejně si myslím, že jejich takovou královnou je Jiřina Bohdalová, která úžasně namluvila spoustu pohádek, jen tak namátkou jí zmíněné pohádky z Mechu a Kapradí, pohádky Ovčí babičky, ale třeba také Rákosníček nebo Skřítek Racochejl. No a ona sama prohlásila, že si na těch večerníčkových postavách zničila hlas, ale já nevím, já myslím, že jí to určitě stálo za to.
1: No jistě, kolik generací miluje Křemílka a Vochomůrku. Ale i další herci úžasně namluvili Večerníčky, třeba Karel Heger, ten namluvil Rumcajze, nebo Povídání o pejskovi a kočičce. Nebo třeba Vlastimil Brodský, ten stojí zase za Makovou panenkou, nebo jak Bzuk a Ťuk putovali za Sluníčkem.
0: Tady k tomu mě ale napadá taková historka z dětství, Bzuk a Ťuk. Já se přiznám, že tenhle Večerníček si pamatuju opravdu jenom tak velmi, velmi v mlze. Vím, že to existuje, ale vůbec jako ten příběh si nedokážu vzpomenout. Ale mám právě historku, že já jsem vlastně jsem se narodila na konci 90. let, takže jsem takové to nejranější dětství prožívala na začátku milénia. A tehdy hrozně frčely kazety a video a samozřejmě pro dnešní generaci tak internet jsme neměli, nebyl žádný Netflix, nebyla možnost si pohádky pouštět prostě na internetu, kdykoliv se vám takto zamane na televizi. Tam prostě museli chytit tu pohádku v ten čas, kdy běžela, případně si právě nahrát na to video, ale nešlo to vysílat zpětně jako dneska. A tehdy tady byly moderní ty kazety a hodně jsme doma právě natáčeli různé pohádky, filmy a měli jsme to pěkně v obýváku seřazené, popsané. Mamka to tak velmi pečlivě udržovala, takže očíslované kazety, vždycky tam bylo napsané, co je na ní nahrané. Měli jsme i takový speciální deníček, kde byla vlastně ta čísla a vždycky tomu číslu, co je na té kazetě. Opravdu jsme toho měli spoustu, kromě samozřejmě rodinných videí, tak jsme měli právě pohádky, Večerníčky a pak samozřejmě i různé komedie, filmy, třeba právě filmy pro pamětníky, o kterých jsme se tady bavili minule. A na tu jednu kazetu se toho vešlo víc, já nevím úplně přesně, jakou měla ta kazeta kapacitu, ale vím, že jsme na jedné kazetě měli klidně třeba 3 filmy nebo 3 pohádky, možná víc. A právě toho Bzuka a Čuka jsme taky měli nahraného. A před ním byl film U pokladny stál s Vlastou Burianem. A jak jsem si vlastně prohlížela ty kazety, co na nich je, tak jsem si prostě nevím proč myslela, že celý název té pohádky je U pokladny stál Bzuk a Ťuk. A já jsem tady s tím vědomím žila v podstatě celé dětství. A vím, že když jsem jednou tu pohádku právě viděla, tak jsem pořád jako přemýšlela, kde byla ta pokladna a proč se to jmenuje, že stály u pokladny, když tam žádná pokladna nebyla.
1: Takže jak se ti to hezky spojilo teda? U pokladny stál Ťuk a Bzuk.
0: No, prostě takhle, pak jsem se dozvěděla až docela pozdě, že to jsou dvě různé věci, takže to mám takovou jako vzpomínku tady na tu pohádku.
1: Tak, my můžeme ještě zmínit další herce, kteří namluvili Večerníčky. Byl to třeba Josef Dvořák, Maxi Pesfík, Bob a Bobek, Včelí medvídci.
0: A nebo třeba ještě také Jitka Molavcová namluvila Káťu a Škubánka, to jsem měla taky hodně ráda. A nebo Jiří Hrzán právě, jak mluvila o Víle a Málce. No ale však k tomu se ještě postupně dneska dostaneme.
1: Snady jsme pro vás vybrali top 10 večerníčků, které si společně blíže představíme a připomeneme a trošku si i zavzpomínáme na dětství.
0: Tak prvním večerníčkem, který jsme vybrali, jsou už zmíněné krkonošské pohádky. Jsou tedy, jak už jsem říkala na začátku, jediným hraným českým večerníčkem, který vznikl mezi lety 1973 a 1984. Natočila ho režisérka Věra Jordánová, autorkou příběhu je Marie Kubátová. Určitě si také vybavujete krásnou melodii, autorem je Vadim Petrov a tedy tento večerníček vypráví o bájném vládci Krkonoš, tedy Krakonošovi. Toho stvárnil František Peterka, dále se ve večerníčku objevuje postava zlého a chamtivého Trautenberka, toho hrál Ilja Prachař, no a jeho služebnictvo samozřejmě Anče, Kuba, Hajnej. Stvárnili je Hana Maciuchová, Jaroslav Satoranský a Zdeněk Řehoř. Důležitou roli má v příběhu také Sojka, která Krakonošovi pravidelně donáší informace o Trautenberkových plánech.
1: Takzvaná Sojka Bonzačka. Zápletky jednotlivých dílů jsou založeny na takovém stejném principu. Ten chamtivý, zlý Trautenberg se pokusí na úkor svého mocného souseda Krakonoše získat nějakou výhodu, no a za to je vždycky vytrestán. A do těch svých plánů Trautenberg obvykle zaangažuje svoje sloužící. Ale protože Krakonoš ví, že ti to určitě nespůsobili nějakou tu nehodu, tak je Krakonoš netrestá. No a mně se třeba vybavuje právě to Anče Kubo Hajnej, nestát, nekoukat, nelelkovat.
0: A nebo třeba ještě ten bramborák je moc bramborovej.
1: Jo, jo, jo, a to kyselo je moc kyselý.
0: No, já se přiznám, že já jsem tady ten večerníček opravdu měla strašně ráda. Ale zároveň jsem vždycky byla trošku jako nervózní, jak tam byla vlastně vždycky, jak jsem zmiňovala, že je vždycky ta zápletka vlastně na stejném principu, že vždycky tam dojde k nějakému tomu Trautenberkovému zlu, nějakému plánu a potom vlastně se tam objeví ten Krakonoš, ano, který to všecko jako srovná do latě. Tak já jsem se vždycky hrozně jako bála, nebo vždycky jsem byla úplně nervózní, protože jsem tušila, že už jako brzo se tam objeví ten Krakonoš, ano, a už to tam všecko jako to, tak jsem vždycky jako, sice ten Trautenberg byl ta záporná postava, byli jsme samozřejmě jakoby proti němu, byli jsme na straně toho dobra, ale zároveň mi ho bylo vždycky trošku jakoby líto, nebo prostě dala jsem z toho vždycky takovou jako nervost, že teď bude průšvih, teď se tam objeví ten Krakonoš. Ale měla jsem tady tu pohádku hrozně ráda a vím, že jsem právě vždycky, když jsme třeba v dětství jeli potom na dovolenou do Krkonoš, tak jsem to strašně prožívala, že jsem opravdu si říkala, jo, tady bydlí ten Krakonoš, a takže jsem to tak jako tím žila.
1: Tak a ještě bychom mohli dodat, že v únoru 2013 se stal tenhle večerníček na základě divácké ankety nejlepším večerníčkem všech dob.
0: Tak ale jaký tam máme další večerníček?
1: Tak, máme tady Včelí medvídky, zase s krásnými melodiemi. Jsou to tedy příběhy sourozenců Čmeldy a Brumdy a taky zlého Pučmelouda a třeba taky Lučního koníka a dalších kamarádů z Hmyzí říše.
0: Autorem tady toho příběhu je Jiří Kahoun a určitě vám už teď v hlavě zní známé písničky z pera Zdeňka Svěráka a Petra Zkoumala. Texty jako chvátám, chvátám, nemám chvíli klid, nebo do pěti, musíme být u maminky v doupěti, tak myslím, že docela zlidověli, že si je většina Čechů občas pobrukuje.
1: Dalším večerníčkem, který bychom určitě neměli zapomenout, jsou pohádky z mechu a kapradí, tedy příběhy hlavních hrdinů Křemílka a Vochomůrky. Byly vytvořeny podle knihy Václava Čtvrtka mezi lety 1968 a 1979. Celkem bylo natočeno 39 dílů, z nichž prvních 13 epizod bylo ještě černobílých. A kolorace se dočkaly v roce 2018. Postavy nakreslil Zdeněk Smetana a namluvila Jiřina Bohdalová.
0: Ještě doplním, že hudbu složil Jaroslav Celba, který se Smetanou spolupracoval už počátkem 60. let na filmu Jediná radost a Štaflíkovi a špagetce, kterého si také možná vybavujete. Epizody většinou nemají kompletně originální soundtrack, doprovodné Celbovy skladby byly nahrány dopředu a do epizod byly vloženy podle nálady individuálních scén. Mám tady i takovou zajímavost, že 22. června roku roku 2018. Dokonce vydala česká mincovna sérii sběratelských mincí s názvem Pařezová chaloupka. Série zobrazuje křemílka, vochomůrku a také tu jejich pařezovou chaloupku.
1: Na ty ještě by bylo dobré zmínit, že v roce 1974 úvodní znělku naspíval Karel Gott jako píseň Cestu znám jen já a osobně navrhuju, že bychom si ji teď v Barvínku mohli pustit.

0: čtvrtým večerníčkem, který jsme zařadili do top desítky nejlepších večerníčků podle nás, samozřejmě, jsou Králíci z klobouku, tedy Bob a Bobek, kreslený seriál o dvou ušatých kamarádech, kteří bydlí v bývalém klobouku kouzelníka Pocoustona. Ten klobouk ztratil na louce po cestě na představení a když se králíci probudili, zjistili, že se musí živit nějak sami. Takže každé ráno vstanou, zacvičí si a jdou si hledat něco na práci. Bob je větší, trochu chytřejší, Bobek zas ten menší a bázlivější.
1: No a oba tito králíci mají originální nápady, které je ovšem často dostanou do potíží, které jsou základem komické zápletky. Ačkoliv většinou ctí dobré mravy, není seriál moralizující, králíci dělají i neplechu a mají také nějaké záporné vlastnosti. Od čtvrté řady je klobouk. Už létací z Třeboně se z králíky rozlétl do různých částí světa.
0: Autorem kreseb je Vladimír Jiránek, hlasy králíků namluvil Josef Dvořák a hudbu složil Petr Zkoumal. A tenhle večerníček se pyšní 91 díly. Bob a Bobek se navíc stali maskoty mistrovství světa v ledním hokeji v letech 2015 a 2024.
1: Další můj oblíbený večerníček je tedy Mach a Šebestová. Ten vypráví o dvou spolužácích z třetí B, kouzelném sluchátku, které jim daroval jeden starý pán a také o psu Jonatánovi. Obsahuje celkem 34 dílů a každý z těchto dílů začíná tím, že Mach sjede po tom legendárním zábradlí a levým uchem ukazuje směr jízdy, zazvoní na zvonek u bytu Šebestové a pak se schová. Když Šebestová otevře dveře, tak on na ní vybafne, ona zaječí. A potom spolu odcházejí vstříc nějakému dobrodružství, takže to je takový společný faktor pro všechny ty díly a přiznám se, že tohle jsem měla vždycky strašně ráda, ten začátek.
0: Tak připomenu, že tvůrci jsou scenárista Miloš Macourek a malíř Adolf Born. Televizní seriál namluvil český herec Petr Nárožný a hudbu a titulní píseň My jsme žáci třetí B složil Luboš Fischer.
1: Mach a Šebestová se tady dostávají do různých neobyčejných situací díky daru v podobě tedy kouzelného sluchátka, utrženého sluchátka a to dostali za odměnu od starého pána, který v prvním díle hledal ztracené brýle a protože mu děti pomohly, tak jim dal za odměnu právě toto kouzelné utržené sluchátko. To plní jejich přání a tím se tady dostávají na rozličná místa a také do různých dobrodružných i někdy komických situací. V jejich dobrodružstvích je doprovází tedy pes Jonatán a také se setkávají s paní Kadrnoškovou, které pes patří a která bydlí ve stejném činžovním domě. No a dalšími postavami v příběhu jsou jejich spolužáci Horáček a Pažout, kteří se špatně učí a jsou nepolepšitelní darebáci.
0: A já si tam vzpomínám na tu postavu paní učitelky, o které se v závěrečném dílu říká, trvala na správných zásadách a nedala se zvyklat. Tak tomu by se chtěla každá paní učitelka přiblížit tomuto ideálu.
1: Určitě. Já si ještě vybavuju, že asi můj úplně nejoblíbenější díl byl, jak byl ten jejich kamarád Kropáček.
0: Kropáček
1: byl nemocný.
0: Ano.
1: A jak mu vlezli vlastně do krku a hubili tam ty bacily, jak ano. Měli ty vidličky a to jsem měla vždycky strašně.
0: Rejžák, že? Drhli ten jazyk. Pojďme si pustit písničku, která nám připomene tenhle večerníček.

0: Tak jsme zpátky s dnešním barvínkem, který je věnovaný večerníčkům. Možná si vzpomenete také na příběhy dvou kluků, Jáji a Páji a jejich dědy Lebedy a lakomého souseda Krkovičky. To byl také jeden z mých oblíbených večerníčků, Jája a Pája. Byl poprvé uveden v roce 1987 a celkem bylo natočeno 26 dílů. Námět zpracovali Stanislav Havelka, Petr Chvojka a Lubomír Beneš, kdy jim v závěru pomáhal Marek Beneš a všichni se podíleli i na scénáři. S jeho realizací pro několik posledních dílů pomáhal také Břetislav Pojar. A hláška dědy Lebedy, mě rychlé vstávání nedělá dobře, musím ještě chvíli přemýšlet, úplně zlidověla, stejně jako to Pájovo, já už dávno skáču. A nebo si vzpomínám na to Krkovičkovo zatrsakr.
1: Někteří by možná řekli, že tady rozhodně nesmíme opomenout Káťu a Škubánka, další pěkný večerníček. No a tenhle nás zavede do malého domečku, kde spolu žijí holčička Káťa a také pes Škubánek. A zažívají spolu všelijaká dobrodružství. Tento námět zpracovali Libuše Koutná a Josef Lamka. Oba se podíleli také na scénáři, režii se věnovala v prvních třech sériích Věra Marešová, postavy namluvila tedy Jitka Molavcová a hudbu zkomponoval Angelo Michajlov.
0: A ještě několik čísel pro zajímavost. Bylo natočeno celkem 26 dílů. První tři série vznikaly v rozmezí let 1982 až 88. Poslední čtvrtá série vznikla v letech 1989 až 93, už pouze v české produkci. A první díl měl premiéru 19. prosince 1982. Konečně tu máme dobrodružství Maxi psa Fíka a jeho lidské kamarádky Áji, kdo by je neměl rád, že? Na televizních obrazovkách se poprvé objevilo v roce 1976. Scénář napsal Rudolf Čechura, namluvil herec Josef Dvořák a příběhy nakreslil Jiří Šalamoun. Hudbu složil Petr Skoumal.
1: Rudolf Čechura žil dnes již zaniklé obci Ahníkov nedaleko Kadaně. Od roku 2005 se tam každoročně slaví dětská slavnost narozeniny Maxi psa Fíka. V Kadani také najdete promenádu s názvem Nábřeží Maxi psa Fíka. Tak to myslím, že je moc pěkné. Pěkný odkaz.
0: Určitě. A tip na výlet do Ahníkova, o kterém jsem vlastně předtím neslyšela.
1: Taky se přiznám, že ne, že to je pro mě nová informace. Tak se dostáváme k předposlednímu devátému večerníčku, na který bychom také rovněž neměli zapomenout. Je to tady večerníček o loupežníku Rumcajzovi, který vznikal od roku 1967. Stejně jako knihu, taky televizní příběhy zpracovali Václav Čtvrtek a Radek Pilař, který tedy stojí právě za postavičkou toho večerníčka. První dvě série namluvil Karel Häger, třetí sérii už Eduard Cupák, protože Karel Häger mezi tím bohužel zemřel. A dohromady mají 39 dílů.
0: Určitě si vzpomínáte na Rumcajze, jičínského ševce, který pro urážku nohy starosty Humpála je vyhnán z města a uchýlí se tedy do lesa Řáholce. Stává se vlastně loupežníkem z donucení. A tak jeho příběh malinko připomíná Juraje Janošíka anebo taky Robina Hooda. Je příkladem dobrého loupežníka, který pomáhá chudým a slabým proti zlé vrchnosti.
1: Tak trošku mě to připomíná Bambitko.
0: V lese Řáholci žije později společně se svou ženou Mankou a synem Cipískem a prožívají spoustu dobrodružství.
1: Z náznaků v knize taky můžeme soudit, že se příběh odehrává v 60. letech 19. století. Císařovna v knize se jmenuje Bětka. A v té době právě byla Alžběta Bavorská, žena Františka Josefa I., známá jako Sisi. Možná si vybavujete náš barvínek o ženách v historii.
0: Ano.
1: Tam jsme ji také zmiňovali. No a také se tam v té pohádce, v tom večerníčku mluví o vojně s Pruskem. A tehdy právě byla bitva u Hradce Králové v roce 1866. Několikrát je zmiňován pruský král Fritzek, zřejmě jde o Fridricha Viléma IV. A ten vládl v Prusku v letech 1840 až 1861.
0: Tak tohle byly opravdu takové zajímavosti, to jsem předtím netušila, než jsme vlastně se pustili do večerníčku. No a na závěr musíme prostě zmínit Pata a Mata. To je topovka. Československý od 90. let český animovaný televizní seriál o dvou velmi nezručných kutilech. Vytvořili jej režisér Lubomír Beneš a karikaturista Vladimír Jiránek. První film Kuťáci natočili ve studiu Jiřího Trnky krátkého filmu Praha a na něj navázali sérií 28 dílů seriálu s názvem A je to. Také tam, ale už pod záštitou Československé televize Bratislava. Další mnohé díly následovaly s tím, že se 130 díly se jedná o nejdelší večerníčkový seriál s největším počtem dílů se stejnými hlavními postavami.
1: Pata matce vždycky snaží vyřešit nějaký problém. Používají přitom různé obvykle nevhodné nástroje a to je vede k ještě větším problémům. Nakonec tato dvojce problém vyřeší tím nejneefektivnějším způsobem. No ale hezké je, že Pat a matce sice dostávají do různých prekérních situací, ale nikdy prostě to nevzdávají, dokud se ten problém nějakým nápaditým způsobem nevyřeší. A pozitivně je také jejich reakce na chyby toho druhého, že si nikdy vlastně to nevyčítají, že jen zavrtí hlavou a berou to v podstatě jako normální přirozenou věc.
0: Nikdy se nepohádají, to je dobrý námět. Pro vztahy mezi lidmi. Ještě dodám, že původně se měl tenhle ten seriál stát zábavou pro dospělé, ale stal se populární u všech věkových kategorií. A k tomuto seriálu neodmyslitelně patří soundtrack, který složil Petr Skoumal. Obsahuje vlastně jen ústřední melodii a potom ten zvuk foukací harmoniky, jistě si vybavíte.
1: Já se přiznám, že tady u toho večerníčku jsem vždycky měla trošičku problém jednak s tím, že se tam nemluvilo, ale hlavně, jak právě tam vždycky všecko rozbili, a tak mě to nedělalo vůbec dobře.
0: Já se přiznám, že jsem měla stejné pocity, ano.
1: Oni měli vždycky hrozně pěkný domeček, měli tam takové, jakože to bylo hrozně jako příjemné na pohled, že opravdu jako, po té estetické stránce, po té vizuální, to bylo hrozně jako příjemné a potom tam všechno prostě rozbili a zničili. Tak to jsem vždycky nesla hrozně těžce.
0: Přesně, úplně přesně jsem to prožívala i já. V závěru dnešního Barvínku máme jako vždycky pro vás připravený kvíz, tentokrát o 12 otázkách a jedné bonusové otázce. Takže pokud chcete s námi soutěžit, tak si můžete připravit tušku, papír a čísla od 1 do 13. A otázka číslo 1 zní, kdo stál u zrodu českého animovaného filmu. Nabízím 3 možnosti, za A Jiří Trnka, za B Josef Skupa, za C Karel Zeman.
1: Ve druhé otázce se vás ptáme, kdo vymyslel večerníček jako pořad. Za A to byl Michal Citavý, za B Milan Nápravník, anebo za C Radek Pilař.
0: Otázka třetí. Předchůdcem večerníčků bylo za A Zlaté zrcátko, za B Stříbrné zrcátko, anebo za C Bronzové zrcátko.
1: Ve čtvrté otázce bychom chtěli vědět, kolik let letos slaví večerníček. Buď je to 50 let, nebo 60, a nebo 70.
0: Tak pojďme k lehčí otázce. Který herec namluvil například večerníčky Maxi Pes Fík, Králici z klobouku, a nebo Příběhy včelích medvídků? Byl to za A Josef Dvořák, nebo za B Petr Nárožný, či za C Karel Heger?
1: Šestá otázka. Jediný český hraný večerníček jsou za A Pohádky ovčí babičky, za B Pohádky z mechu a kapradí, anebo za C Krkonošské pohádky.
0: V sedmé otázce se budeme ptát na hudebního skladatele, který složil melodie například k večerníčkům Králici z klobouku, Příběhy včelích medvídků nebo Pat a Mat. Takže za A to byl Jaroslav Uhlíř, nebo za B Angelo Michajlov, a nebo za C Petr Skoumal.
1: Osmá otázka, píseň Cestu znám jen já, k večerníčku Pohádky z mechu a kapradí, naspíval za A Karel Gott, za B Zdeněk Svěrák, a nebo za C Petr Nárožný.
0: Otázka číslo 9. Maskoty ledního hokeje v letech 2015 a 2024 se staly postavičky. A buď to byl Čmelda a Brunda, nebo Pat a Mat, anebo Bob a Bobek.
1: V desáté otázce bychom chtěli jmenovat herečku, která svůj hlas propůjčila večerníčkům jako Rákosníček nebo třeba Skřítek Racochejl. Tak za A to byla buď Jiřina Bohdalová, nebo za B Jitka Molavcová, a nebo za C Štěpánka Haničincová.
0: V jedenácté otázce bychom chtěli znát autory večerníčku Mach a Šebestová. Jsou to buď to Libuše Koutná a Josef Lamka, nebo Adolf Born a Miloš Macourek, anebo Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř.
1: Dvanáctá otázka bude trošku speciální. Tady budete muset k jednotlivým postavičkám uvést vždycky toho druhého, takže abyste měli celou večerníčkovou dvojici. První Čmelda a ve druhé Křemílek a někdo, třetí Jája a čtvrtá Bzuk a další postavička a poslední Rumcajs a někdo.
0: A protože je to jednoduché, tak toto všechno bude za jeden bod. Tak a třináctá otázka je spíše taková volná otázka na každého z vás. Uveďte svůj nejoblíbenější večerníček a připište jeho hlavní postavy. No a my si pojďme dát písničku. Co myslíš na ty?
1: To je skvělý nápad.

0: Po písničce se vám opět hlásíme a tentokrát už s vyhodnocením dnešního kvízu. První otázka, kdo stál u zrodu českého animovaného filmu, správně odpověděli ti, kteří vybrali možnost A, Jiří Trnka.
1: Druhá otázka, kdo vymyslel Večerníček jako pořad, byl to za B, Milan Nápravník.
0: Třetí otázka, předchůdce Večerníčku bylo Stříbrné zrcátko, za B.
1: I čtvrtá otázka má řešení B. Slavíme letos 60. výročí Večerníčku. První Večerníček byl odvysílán 2. ledna 1965.
0: Večerníčky jako Maxi Pesvík, Králíci z klobouku nebo Příběhy včelích medvídků namluvil Josef Dvořák, tedy odpověď A.
1: Šestá otázka, jediný český hraný Večerníček se jmenuje Krkonošské pohádky a tedy řešení je 6C.
0: Melodie k Večerníčkům Králíci z klobouku, Příběhy včelích medvídků a nebo třeba Pat a mat se připisují Petru Zkoumalovi, tedy možnost C.
1: Osmá otázka má řešení A, protože píseň Cestu znám jen já k Večerníčku pohádky z mechu a kapradí naspíval Karel Gott.
0: Tak, maskoti ledního hokeje v letech 2015 a 2024 byly rozhodně Bob a Bobek, tedy odpověď C.
1: Desátá otázka má řešení A. Měli jste jmenovat herečku, která svůj hlas propůjčila nejen Večerníčku Mrákosníček nebo Skřítek Racochejl. Byla to samozřejmě Jiřina Bohdalová.
0: Autory Macha a Šebestové jsou Adolf Born a Miloš Macourek, tedy odpověď B.
1: Ve 12. otázce jste doplňovali Večerníčkové dvojice a já je tedy přečtu. Čmelda a Brunda, Křemílek a Vochomůrka, Jája a Pája, Bzuk a Ťuk, Rumcajs a Manka.
0: A 13. otázka už byla spíše taková bonusová. Měli jste tedy uvést svůj nejoblíbenější Večerníček a napsat jeho hlavní postavy. Tak to věřím, že jste všichni splnili na výbornou.
1: Tak mohli jste tedy získat 12 plus 1 bod, to znamená 13 bodů. Pokud jste získali nad 10 bodů, tak považujeme vaše znalosti za skvělé. Více než 7 svědčí o slušném výsledku. Jestli máte něco mezi 5 a 7 body, možná by to chtělo občas se podívat na nějaký Večerníček. Méně než 5 bodů, nedá se nic dělat a příště bude líp. Tak a to je z dnešního Barvínku už úplně všechno. Společně jsme se ohlédli za počátky animovaného filmu a připomněli si naše nejkrásnější a legendární Večerníčky. Doufáme znaty, že vás to bavilo a že jste se třeba i něco nového, zajímavého dozvěděli.
0: A určitě budeme s Elčou moc rádi, když nám napíšete na adresu barvinek@proglas.cz, jaké vy máte oblíbené Večerníčky, ať už jste teď velcí a máte vzpomínky na dětství, anebo jste malí a právě teď na nějaké koukáte. No a od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Naty
1: a Alča. Mějte se všichni moc hezky a zase příště.
0: Ahoj!

Dětský magazín Barvínek poslouchejte v úterý v 17.10 a v sobotu, tak jako dnes, v 11 dopoledne. Román Eduarda Basse Cirkus Humberto proslavil stejnojmenný seriál Československé televize. Ovšem asi ne každý ví, že po Česku kočující cirkusáci s tímto jménem a právě jejich život i vystoupení přiblíží Barvínek příští týden v úterý 25. srpna 10 minut po 17. hodině. Redaktor Josef Javůrek pohovoří s ředitelem cirkusu Hynkem Navrátilem a návštěvníků se pak na jejich dojmy zeptá redaktor Ladislav Pohl. K mikrofonu usedl dnes v sobotu 22. srpna, kdy mají svátek všichni Bohuslavové a v církevním kalendáři je zapsána Panna Maria Královna Milan Šoba. Moc se těším na to, že vás budu provázet dnešním vysíláním až do 16. hodiny, pak už mě vystřídá Josef Javůrek. A tak si pojďme říct, co jsme pro vás nachystali. Krátce před 12. hodinou to bude Myšlenka na den, autorkou je Hana Pinknerová a ta myšlenka bude z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Bude mít podtitul Velebená Meruňka. No a mohli jste už slyšet tuto myšlenku dnes, krátce před 6. a budete mít ještě jednu možnost krátce před 6. večerní. Ve 12 hodin vás pozveme k polední modlitbě. No a po polední modlitbě následuje hudební siesta zhruba 5 minut po 12. hodině. Nabídne k poslechu koncert B-dur pro varhany a orchestr Georga Friedricha Händla. Následně zazní koncert D-dur pro trubku, dva hoboje a orchestr německého skladatele Johanna Friedricha Fasche. A také koncert C-dur Tomase Albinoniho. Pokračovat budeme koncertem pro klavír a orchestr G-moll Jana Ladislava Dusíka a ve zbývajícím čase se zaposloucháme do symfonie číslo 28 C-dur mého oblíbeného skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Knihovnička o půl druhé odpoledne představí básnický sborník Pinot Noir s podtitulem Nalejte mi další verš. Jedná se o sborník, který prezentuje 33 autorů, jejichž básně jsou doplněny množstvím působivých černobílých fotografií ve stejném stylu, tedy rovněž noir. Hosty ve studiu Hradec Králové byli spoluautor a nakladatel Jiří Reichl a Radek Vohlídka, rovněž jeden ze spoluautorů a člen redakční rady. Ve 13.45 tradiční sobotní Filmana Talks v tuto dobu dnes Jan Peroud a Jonáš Vacek budou hovořit o Corpus Christi. Jedná se o reprízu z ledna letošního roku. Já ještě doplním, že ten dnešní Barvínek byl reprízou z dubna loňského roku, což jste asi podle obsahu poznali. No a ve 14 hodin začne hodinka odpoledního proudu písní, ve kterém mimo jiné také uslyšíme bloky dnešku v kalendáři. V 15 hodin budou zprávy Českého rozhlasu Plus. Zpěvačka Markéta Foukalová představí v pořadu Jak se vám líbí 5 minut po 15. hodině album Zábrana, na kterém spolu se skladatelem a pianistou Martinem Brunerem zhudebnila verše básníka Jana Zábrany. V rozhovoru bude řeč o vzniku projektu, hledání hudebního tvaru i o tom, proč Zábranova poezie oslovuje i dnešní posluchače. Dozvíte se také, jak probíhalo natáčení alba a v jaké koncertní podobě jeho autoři nový repertoár uvádí. Moderuje Martin Kišperský. No a Milan Šoba vám ještě jednou přeje od mikrofonu Radia Proglas hezké stále ještě dopoledne.

0: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Velebená meruňka. Miluju meruňky. Vždycky jsme měli doma na zahradě několik stromů a sklízeli z nich spoustu plodů. Nepamatuju si, že bych si jich někdy dokázala přejíst. A to jsem jich snědla určitě tunu. Přesto na jednu meruňku si budu vždycky pamatovat. Nebyl to plod z naší zahrady, nebylo to doma. Bylo to na návštěvě u kamaráda, který bydlel na podnájmu v přízemí rodinného domu se zahradou. Taky tam rostla meruňka. Bylo léto a na větvích stromů se slibně vybarvovaly krásné velké plody. Seděli jsme s pár přáteli na lavičce na zahradě a probírali jsme nějaké strašně vážné a zásadní problémy. Nevím už, o čem jsme mluvili, možná o vlivu individuálního stravování na stav planety obecně, ale zřetelně si pamatuju, jak za námi přišel pan domácí a donesl nám misku s meruňkami pro každého jednu. Náš kamarád s díky misku převzal a všichni jsme čekali, že nám nabídne. Těšila jsem se na čerstvě utrženou meruňku, jak ji rozpůlím, vyndám z ní pecku a jednu polovinu si hned nacpu do pusy. Ta druhá půjde rychle za ní a peckou se pak pokusím trefit do sudu na dešťovou vodu, co stál u nedaleké kůlny. Ovšem, nestalo se to. Kamarád přidržel misku s meruňkami a řekl, že si je sníme později a že to bude krásné. Obratem se vrátil k původnímu tématu hovoru a nedal nám šanci protestovat. Čekala jsem, co s těmi meruňkami podnikne. Mně by byly přišly luxusní k jídlu už tak, jak byly. Dočkala jsem se. Skoro na večer, po zdlouhavé disputaci, jsme se přesunuli do kamarádova pokoje, který byl pohroužen v šero. Jednak to bylo staženými roletami, jednak určitou pochmurností jeho zařízení. Řekl nám, ať se posadíme, že to za chvíli bude. Popsal nám, co s tím ovocem udělá a znělo to, jako kdyby mluvil o sexu. Posuďte sami. Na malinkém talířku každý z nás dostal svou meruňku rozpůlenou a ozdobenou našlehanou smetánkou a poprášenou několika zrnky mléčné skořice. K tomu byl přistaven šálek s trochou hutné, temné, silné kávy. Na stole hořela svíčka, my jsme nábožně hleděli na ten výpravný proces. Velebnější konzumaci meruňky jsem nikdy předtím a zatím ani potom nezažila. Bylo to magické a nezapomenutelné. Myslím, že jsme společně vzdávali díky vesmíru za dokonalé plody země, za naše přátelství a tak vůbec. Nikdy nečekám ráda na nic, zvlášť na jídlo ne, ale tady se to vyplatilo.

0: Pěkné polední pozdravení, milí posluchači. Zvláště zdravíme dnes na svatý Hostýn, kde probíhá Orelská pouť a také do Milonic, těch nad Nesovicemi, kde budou 30. milonické dny. A zaveme k modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
1: A přebývalo mezi námi.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj

0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Maria, královno rodin,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
1: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

12 hodin 4,5 minuty posloucháte vysílání Radia Proglas, na kterém v tuto chvíli začíná hudební siesta. Ta vám dnes, protože je víkend a tudíž téměř 90-minutová, nabídne hned 5 děl. Tak pojďme hned na to první. Bude se jednat o koncert B-dur opus 4 číslo 2 pro varhany a orchestr Georga Friedricha Händla. Na varhany zahraje Hugo Lepnurm. Talínský komorní orchestr diriguje, nebo řídí lépe řečeno, Neeme Järvi.

Vyslechli jsme první z pěti částí dnešní hudební siesty. Byl to koncert B-dur opus 4 číslo 2 pro varhany a orchestr Georga Friedricha Händla. Na varhany hrál Hugo Lepnurm. Tallinský komorní orchestr hrál pod vedením Némeho Järviho. Druhá část hudební siesty bude obsahovat koncert D-dur pro trubku, dva hoboje a orchestr Johanna Friedricha Fasche. Na trubku zahraje André Bernard. Slovenský komorní orchestr hraje pod vedením Bohdana Varchala.

Ani jsme se nenadáli a už máme 2/5 dnešní hudební siesty za sebou, protože tohle byl poměrně krátký koncert D-dur pro trubku, dva hoboje a orchestr Johana Friedricha Fasche. Na trubku hrál Arne Bernard, slovenský komorní orchestr hrál pod vedením Bohdana Varchala. Jdeme na prostřední, tedy třetí z 5 částí hudební siesty. Bude se jednat o koncert C-dur opus 9 číslo 9 Tomase Albinoniho. Na hoboj zahraje Julia Gerwood, The London Virtuosi pak bude řídit John Georgiadis.

Dozněl koncert pro klavír a orchestr G-moll opus 49 Jana Ladislava Dusíka. Na klavír hrál Zdeněk Kožina, symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze dirigoval Alois Klíma. Na závěr dnešní hudební siesty na Radiu Proglas zazní symfonie číslo 28 C-dur, katalogové číslo 200 z roku 1774 mého oblíbeného skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Radio Symphonieorchester Stuttgart bude dirigovat Roger Norrington.

potlesk patřil Radio Symphonie Orchestra Stuttgart, který dirigoval Roger Norrington za předvedení díla Symfonie číslo 28 C-dur, katalogové číslo 200 z roku 1774 mého oblíbeného skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Zároveň jsme tímto udělali tečku za dnešní hudební siestou na Radiu Proglas, která tu bude opět zítra, krátce po 12. hodině.

0: Vítejte při poslechu dnešního pořadu Knihovnička. Tentokrát ze studia Hradec Králové, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Mými hosty ve studiu jsou Jiří Reichl a Radek Vohlídka a budeme si povídat o sbírce básní se zvláštním druhem poezie a fotografií, která se nazývá Pinot Noir. Já mám tady ve studiu před sebou krásnou knihu, která je poměrně obsáhlá. Vyšla v srpnu roku 2024, má 296 stran a obsahuje 33 básníků se svými ukázkami tvorby a k tomu také spoustu fotek, které ovšem nejsou ledasjaké. A já mám zde zároveň nakladatele a spoluautora Jirku Reichla a dalšího spoluautora a člena redakční rady Radka Vohlídku. Tak vás tady oba zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: A my se dnes trošku pobavíme tady o té knížce. Možná bychom mohli začít od samotného názvu. Proč se knížka jmenuje zrovna Pinot Noir? Připomíná mě to určitý druh vína.
2: To je správná asociace. Knížka se jmenuje Pinot Noir protože vlastně záměrem tohohle sborníku bylo vytvořit to tematický a ta tématika, kterou jsme si vybrali, je noirová poezie.
0: Co to znamená?
1: Noirová poezie trošku navazuje na takové to asi známější, třeba noirové filmy. To znamená, je to taková temnější poezie, je to trošku melancholie. A jedna taková zajímavost, lidé, kteří se zajímají o tu poezii, řekněme trošku hloub, nám říkali, že tenhle ten vlastně pojem noirová poezie ještě nikdo nepoužil oficiálně. Sice samozřejmě v dějinách poezie té noirové poezie je hodně, ale jako terminus technicus jsme s tím přišli prý první.
0: Takže jste průkopníci?
1: Určitě.
0: A jak jsem říkal, součástí té knihy je i množství fotografií, které ovšem jsou také noárové. Tak vysvětlete, co to je a proč jsou tam?
2: Tak pochopitelně k poezii patří ilustrace a ty ilustrace je dobrý, aby trošičku vázaly k atmosféře těch daných veršů. No a proto jsme zvolili černobílou fotografii v takovém jako většinou temnějším ladění, anebo i kontrastním hodně, anebo i třeba v negativu. A autory těchto fotek z valné většiny jsou dva fotografové, jeden teda skutečný fotograf a druhý jako těžký amatér. Ten těžký amatér jsem já, Jirka Reichl, a ten skutečný fotograf tak je Martin Weisbauer, což je mimochodem člověk, který si tady s náma teďka povídá.
0: Nepřeháněl bych to s tím profesionálem, to nejsem, ale pokusil jsem se přispět do té knihy.
2: Dále potom ještě do té knihy přispěli svými fotografiemi v menším množství Pavel Jech, což je možná trošku překvapení, je to cestovatel a mimo jiné taky nábytkář z Dobrušky. A přispěl taky Ivo Malý, což je velice dobrý fotograf, který žije nedaleko Dobrušky, a Jitka Fialová, jedna z autorek sborníku.
0: Mě, když jsme knihu připravovali, docela překvapil ten způsob přidávání fotografií. Jirko, řekni k tomu něco více. Ty jsi vlastně předal naše fotografie těm básníkům, aby si sami vybrali, jaká vhodná fotografie se hodí k té jejich konkrétní básni. Je to tak?
2: Je to tak. Byl to takový bazar nebo e-shop, nebo jak to říct, dostali nabídku a kdo se dřív ozval, tak ten tu fotku získal. Takže takhle si ty fotky rozebrali. Někteří z básníků mi věřili důvěru, ať vyberu těm jejich básním vhodnou fotku sám, tak jsem to udělal a nikdo nebyl proti, takže myslím, že vznikl velice pěkný verbálně vizuální dílo.
0: Když už jsme u toho, tak kolik tedy básní a kolik fotografií tahle ta publikace obsahuje?
2: Tak, co se týče básní, tak je to 33 autorů. Většina z nich má 5 básní, někteří z nich 4. Jestli dobře počítám, tak je to zhruba nějakých 160 básní. A co se týče fotek, tak těch je tam přibližně 90.
0: To vysvětluje, proč je tato publikace docela obsáhlá, téměř 300 stránek ve velikosti A5.
1: Asi bychom měli zmínit, jak k tomu nápadu a následné realizaci došlo. My se spolu s kolegy, s tady přítomným Jiřím Reichlem a s kolegou básníkem Martinem Vídenským setkáváme nepravidelně v restauraci Malý Růžek v Hradci Králové. Máme takzvanou literárně poetickou pivní společnost a vzhledem k tomu, že jsme před 2 lety spolu dali dohromady za přispění a ponoukání tady Jirky sborník 7x7 poetických zastavení, tak jsme si říkali, že bychom zase něco mohli spáchat. A jak už tady Jirka říkal, říkali jsme, pokud máme dělat sborník, tak by ten sborník měl být tematický. To znamená, došlo k tomu, že jsme říkali, že ta noárová poezie, že vyloženě se tomu zas tak moc sborníků nevěnuje. Jirka přišel s nápadem to nazvat Pinot Noir a dodali jsme k tomu ještě podtitul Nalejte mi další verš. A tak jsme se rozhodli, že budeme v tom nápadu pokračovat, rozvíjet ho. V první fázi jsme oslovili autory, kteří už vydávali u Jirky v nakladatelství Tofana, plus potom další jména. Každý z nás přihodil lidi, které znal, o kterých věděl, že jsou kvalitní a že mají k tomu, co říct k tomu tématu. Takže tím začala více jak půlroční anabáze, kdy se počet autorů rozrostl na těch zmíněných 33 a začalo probírání. Tomu probírání to zase předám tady slovo Jirkovi, protože to byla taky zajímavá zkušenost, ale nakonec si myslím, že se podařilo to usadit tak, že ta kvalita tam je v celé té knize a není to nějak jaksi kvalitativně rozhoupané.
0: To asi musel být dost obtížný úkol při tolika básních a tolika básnících.
2: Je to tak, nebylo to vůbec snadný a já si tady posloužím citací z redakčního slova na závěr, abych to tady teďka nějak neskopal svou nepřesnou interpretací. Takže, zaradovali jsme se, neboť Noirově laděné veršování je doslova nabito literárním charizmatem. V tu chvíli jsme si však neuvědomili záludné úskalí. Určitou odlišnost našich představ o tom, jakou charakteristiku má vlastně taková noirová poezie konkrétně vykazovat. Touto drobnou anomálii jsme si zadělali na pořádný problém při redakční práci. Shodnout se na tom, zda dodaný rukopis toho či onoho básníka vykazuje dostatečnou a hlavně tu správnou noárovost, bylo občas peklo. Několikrát jsme se museli, s obrovským sebezapřením a nechutí jak jinak, znovu sejít na malém vinglu a společně ohladit trůčí spor hrozící přejít dokonce až v hádku. No, opravdu to občas nebylo vůbec jednoduchý, občas ty názory na to, jestli ten či onen básník má ty básně opravdu dostatečně noárový nebo nemá, bylo na ostří nože a skutečně jsme se museli několikrát neradi sejít na vingulu a vypít tam několik piv a přitom spory jako zamít pod stůl a nakonec se dopracovat k tomu, že vznikl obsah knihy v té podobě, v jaké vznikl. Je však nutno říct, že z těch 33 básníků už jeden z nich není mezi námi. Konkrétně Oskar Razer Zapletal, který se už odebral během letošního roku do básnického nebe a vydání knihy se nedočkal. Takže my jsme mu ten sborník dedikovali a já tímto i teďka na vlnách Rádia Proglas posílám Oskarovi pozdrav do nebe a poděkování.
0: My tady operujeme celkem novým pojmem noárová poezie, kterého jste vlastně průkopníci, dalo by se říci. Čím tedy se vyznačuje, jaké musí mít rysy, abychom ji zařadili do noárové poezie? To jste vlastně řešili při tom výběru.
1: Je pravda, že jsme si nejdřív museli, a to už tady Jirka zmínil, ukotvit vlastně, co to ta noárová poezie je. Protože opravdu, co nám básníci posílali, bylo vidět, že úplně v tom tápou někteří. Jo? To znamená, měli jsme spoustu milostné poezie, která je sice hezká, ale jako ta noárová tam jako není. To znamená, jak jsem říkal na začátku, měla by to být poezie, která je, řekněme, temnější, taková jako hlubší, vycházející, já nevím, z těch hlubin života, většinou bývá i melancholická, až depresivní někdy u některých básní. Takže to jsou takové společné znaky a jinak to není samozřejmě úplně striktně takhle dáno. Když si čtenář přečte vlastně celou tu sbírku, tak vidí, že tam jsou jakoby různé odstíny té noárovosti. Každý to pojal po svém a to je na tom, myslím si, velice, velice zajímavé, protože na jednu stranu ta sbírka je pestrá, a na druhou stranu není roztříštěná. Ta noárovost to nějakým způsobem drží. Takže tohle si musí každý čtenář vyzkoušet. Proto si myslím, že by bylo dobré i zmínit, kde ten sborník sežene čtenář. Sborník samozřejmě bude k dispozici na všech čteních, které budeme pořádat. Jak v tomto roce už připravujeme i takové tour na příští rok, kde jako bonus dostanou věnování autorů, kteří budou přítomní. A druhá sborník Pinot Noir čtenář sežene buď to v prodejnách nebo na e-shopu Kosmasu, to znamená knihkupectví nebo
2: Kosmas.cz.
1: Kosmas.cz, tak. Určitě víme, že tyhle ty knihy jsou k dostání v Praze, Hradci Králové a v Pardubicích.
0: Jaký má podle vás dobou vztah noárová poezie k dnešní době? Má dnešním lidem co říct a v jakém směru?
2: No rozhodně. Já jsem přesvědčený, že rozhodně, protože asi se mnou budete souhlasit, že prožíváme složitý období z více důvodů a realita občas člověka jako sráží k depresím, když si třeba pustí zprávy nebo se podívá do zpravodajství na internetu, tak to je skoro na sebevraždu. Já to radši už nedělám, abych si nekazil náladu. Takže ty temnější nálady, depresivní a takový jako melancholický, hloubavý, tak myslím si, že padají na člověka dost intenzivně. A my jsme se snažili v tom sborníku navzdory tomu noárovému ladění ty deprese jako neprohlubovat nebo prostě toho člověka přečtením knihy nezatlačit ještě víc pod zem, ale naopak jako ukázat, že i ve složité temně se tvářící realitě se dokáže najít způsob, jak v tom žít a jak vlastně člověk může se stoupením do svého nitra zvládnout existování v tomhle světě a najít svoji integritu, která mu dá sílu a energii pokračovat dál. Myslím si, že výraznou hodnotou této knihy je i předmluva, kterou nám napsal významný pedagog a spisovatel Přemysl Krejčík. A je to zásluhou našeho kolegy redaktora Martina Vídenského, který tady dnes bohužel s námi nemůže ve studiu sedět, protože právě Martin Vídenský domluvil s Přemyslem Krejčíkem jeho vstup do sborníku tímto vkladem a jsme za to oběma moc vděční.
0: Tak já vám oběma moc děkuji za návštěvu, za představení zcela nového druhu poezie a doufám, že tento druh osloví právě v dnešní době, jak jsme o tom mluvili, co nejvíce lidí, protože opravdu asi sedí na problémy dnešní doby. Takže díky.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
0: Na konci našeho pořadu Knihovnička jen zopakuji, že jsme si představili básnickou sbírku Pinot Noir, která obsahuje specifický druh noárové poezie a fotografií stejného stylu. Mými hosty byli Jiří Reichl a Radek Vohlídka a ze studia Hradec Králové se s vámi loučí Martin Weisbauer.

0: novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v knihovničce. Naladíte ji v sobotu, tak jako dnes ve 13.30. V knihovničce příští sobotu 29. srpna o 13:30 odpoledne budeme s autorkou Petrou Kandovou hovořit o první české ASMR knize s příznačným názvem Našeptávači. Herci ji totiž celou šeptají. S autorkou probereme také tento netypický formát a poslechneme si ukázku z audioknihy. No a teď o 14:45 následuje pořad zase o filmech.
1: Nový díl Filmanatox, tady je Honza a Jonáš. A dneska bychom vám chtěli říct něco o filmu Corpus Christi. Je to film, který máme na Filmaně od začátku a který od začátku vyvolává určité kontroverze a nějaké emoce.
2: Filmanatox. Pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
1: Ten film je jeden z mých vlastně nejoblíbenějších, co máme na Filmaně, paradoxně.
3: Mám to stejně.
1: Co bys mi o něm řekl? Jak úplně ve zkratce, jaký k tomu filmu máš tak?
3: Je to film, který, tak jak to Poláci, myslím si, umí, že jde opravdu na dřeň, že pokud má nějaký téma, tak opravdu se nebojí jít za nějakou i hranu. Ale zároveň jako chápu úplně, proč některým lidem jako fakt vadí, protože je takový i celkem explicitní a vůbec jako ta představa, že prostě nějaký kluk, který vlastně vylezl z vězení, najednou se stává knězem, je velmi asi jako těžká nebo prostě kontroverzní. Na druhou stranu on to nedělá z nějakého svého úplně prospěchu, on vlastně má tu touhu být tím knězem a vlastně těm lidem tam přináší nějaký nový vítr, prostě spoustu nových jako podnětů. Snaží se tam vlastně vyřešit ten problém, který v té komunitě jako existuje po nějaké jako tragédii, která se tam stala, takže vlastně on má jenom malinkou jako chybičku na kráse, to, že opravdu není kněz, jo? Ale jinak si myslím, že by to byl skvělý kněz, prostě.
1: No a v tom je možná ten problém, že vlastně pro spoustu lidí je to nějaký znesvěcení, nebo je to prostě fakt ta hra na toho, že on sice jako dělá vlastně dobro, myslím si, že tam působí jako velmi mnoho dobrýho, ale vlastně to, že se falešně staví do role kněze, to, že to v nějakým způsobem možná trošku jakoby čas neužije, nebo samozřejmě má tam svoje pády, tak jako hodně lidí vlastně nám nemůže třeba odpustit, že vlastně to pro ně nemá u nás místo. Co bys jim řekl takovým lidem?
3: To, co jako asi říkám i sobě, kdykoliv narazím na něco, co mi přijde, že třeba někdo, koho mám jít rád, tak najednou přichází s něčím, co pro mě je těžký, jako jo, co já těžko jako nějak snáším nebo nejsem schopen akceptovat tolik, tak jenom snažit se najít důvod, proč se tomu člověku to líbí, jako jestli tam opravdu není něco, co mi třeba uniklo. Jak by se na ten film taky díval třeba jako Kristus, jo? Nebo jestli by tam řešil právě to, že je v nějakým kněžským habitu, proměňuje tam a vlastně by neměl. Ale vlastně, jestli, co je ta jeho motivace k tomu, proč to dělá, jako jaká je jeho jako nějaký vnitřní jako nastavení, jo. A taky rozhodně, jako je to prostě vlastně rebel takovej, víme, kdo byl jeden z největších rebelů. V podstatě, kdyby Ježíš taky nějakým způsobem nerebeloval, tak asi taky některé věci prostě nedokáže, takže
1: pro mě osobně vlastně jako důležitý asi v celém tom příběhu, že to je vlastně na základě skutečné události. Být samozřejmě ne jedna k jedné, ale vlastně jako, že základ toho filmu je vlastně, co to reálně stalo, což samo o sobě je pro mě, jako, že to nikdo nevymyslel jen tak jako z plezíru, ale vlastně je to opravdu jako příběh, který je na základě skutečnosti a ty problémy v církvi jako máme, jsou v tom Polsku možná ještě o něco větší nebo jiný než u nás. A je za mě jako důležitý a dobrý se na to vlastně jako podívat klidně trošku kontroverzně, protože ta kontroverze jako vyvolá nějakou emoci a vyvolá tu diskuzi přesně, jo. Když to bude jako hezký film o hezkých věcech, bude takzvaně po srsti, tak se všichni řeknou, OK, a jde se dál, ale když to někoho zvedne ze židle, tak je to za mě vlastně jako dobře. My samozřejmě nechceme zvedat ze židle naše diváky, ale samozřejmě čas od času se stane, že někdo jako napíše. No. Mm-hmm.
3: Jo, jakože nemůžeme nikoho nutit, aby se ten film jako někomu líbil, ale asi nám jako stačí, že ten člověk třeba akceptuje, že tam ten film je a že se někomu jinému jako líbí a že v něm našel nějakou něco, co se ho jako dotklo a třeba mu to pomohlo zase o něčem přemýšlet jako nějak jinak. Takže to si myslím, že je to, co bychom rádi taky přinášeli, nějakou otevřenost a dialog.
1: Jo, jo. Pro mě vlastně třeba zajímavý, já jsem potom zpětně si dohledával, že vlastně třeba, myslím, Tomáš Halík říkal, že to je jako jeden z nejsilnějších filmů, jaký kdy viděl. Vlastně jako vyjadřoval se na to konto poměrně jako pozitivně. A stejně tak vlastně ten film docela dost propaguje, nebo i na svým blogu zmiňuje generální vikář plzeňské diecéze, který vlastně tak jeho poměrně dost jako protěžuje, že to vlastně jako fakt má hloubku a sílu. Takže ve chvíli, kdy jako poměrně velký špičky jako české katolické kotliny ten film vlastně nezavrhují, tak je to pro mě nějaký proof of concept toho, že ten náš pohled není úplně jako mimo. A s tím, že samozřejmě neznamená, že se každý musí líbit. A to vždycky říkám těm divákům, že to je kouzlo té streamovací služby, že není to jak v televizi, že to prostě musíte se koukat nebo to vypnout. U nás to můžete vypnout ten film a jít se podívat na cokoliv jiného, že to je vlastně jako... Nedá se říct, že se zavděčíme vždycky úplně všem, no. Je na filmaně třeba film nějaký, který tobě se jako nelíbí, nebo ti přijde jako blbej? Právě proto, že prostě pro každého něco jako lepšího.
3: Přesně tak, určitě jsou filmy, které se mi třeba líbí jako výrazně míň, tím, že třeba jsou v něčem jako příliš jako explicitní nebo vysvětlující, ale zase vím, že je spousta lidí, který to takhle má radši a je to naprosto v pořádku, ale zároveň si myslím, že film vždycky nemusí jenom jako pohladit, že naopak může někdy jako dost jako nakopnout. Jako no.
1: Mm-hmm. Vlastně jako z Polska máme i na filmaní hodně filmů je třeba na Netflixu, točí Poláci, tak vnímám, že tam má jako velmi silná ta filmařina je oproti některým jako českým komediím, které jsou prostě opravdu jako prostoduchý, bez toho ducha, takže ten duch u těch Poláků jako vane mnohem víc v té filmařině. A i těch jako křesťanských, protože přece ta katolická základna je tam jako dost větší, takže já mám vlastně polský film hrozně moc rád.
3: Já taky, no. Jo, protože i ty naše dramata někdy třeba se trošku bojí jít možná opravdu jako za nějakou jako hranu, aby někoho neurazila, nebo... Takže v tom si myslím, že ti Poláci jsou jako trošku dál než my, no.
1: Já jsem dělal teďka nedávno vlastně film, polský film Prorok, což taky podle skutečné události, jako tam samozřejmě ta kontroverze jako není, ale tak je to velmi jako dobře natočený film o zajímavé postavě, kterou my v Čechách moc jako nevíme. My dnes tam dokonce jakoby budoucí papež Jan Pavel II. Karol Vojtila, takže taky doporučuju.
3: Viděl jsem trailer, ale zatím jenom, ale...
1: Ten trailer je samozřejmě bombastický, to je skvělá věc. Takže díky moc za to, díky i vám. Sledujte filmy na Filmaně, sledujte polské filmy a budeme se těšit u dalšího dílu Filmana Talks.
4: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.
0: A já jen doplním, že zatímco u knihovničky šlo o reprízu z roku 2024, u tohoto pořadu o filmech, konkrétně teď o filmu Corpus Christi, šlo o reprízu z ledna letošního roku. No a teď už motýly jako symbol svobody, nadhledu a krásy v písni, která se právě tak jmenuje. Je to titulní píseň z alba Motýly, tedy od Mirka Baldricha.

Tak takto spojil Michal Horák své síly se skupinou Vypsaná fixa a společně vydali single letos s názvem Ona to ví. Na vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa z 21. srpna 1968 reagoval už den poté papež Pavel VI. Bylo to v promluvě na římském letišti Fiumicino před odletem na apoštolskou návštěvu Kolumbie. Čechoslováky nazval v uvozovkách milovaným národem, invazi, pohromou a ranou. Řekl, že jeho duši tíží této souvislosti velká hořkost a velké obavy. Citujeme. Zdá se, že síla zbraní chce znovu rozhodovat o osudech jednoho lidu, jeho nezávislosti.

54 zástupci 16 evropských států podepsali první ženevskou konvenci o zlepšení osudu zraněných vojáků na frontě. Ochranným znakem se stal rovnoramený červený kříž v bílém poli.

Potlesk patří Janě Krištof Lehocké za její píseň Verím. Členové, příznivci i přátelé křesťanské sportovní organizace Orel, mimochodem já také za Orel Blansko hrají kuželky, se tento víkend setkávají při tradiční pouti na svatém Hostýně. Čeká je sportovní i duchovní program, jak jistě v rozhovoru potvrdí generální sekretářka organizace Krist.

0: vrchol k bazilice Panny Marie. Následovat bude v 16 hodin, budeme startovat běh k Božímu hrobu, který je vícegenerační. Můžou zde běžet děti, které už opustili kočárek, až úplně po ty nejstarší. Takže se v našem běhu může setkat malé dítě, rodič i prarodiče. Neděle navazuje duchovním programem, kde se setkáváme při hlavní mši svaté, kterou nám celebruje pan biskup Roš. A poté máme také připraven program pro děti, bude tu divadlo a také beseda k našim mučedníkům, nově blahoslaveným, beseda o Janu Bulovi a Václavu Drbolovi.
1: Já se omlouvám, že jsem vám do toho skočil, samozřejmě ještě jsem zapomněl na tu neděli, protože je to, ještě jednou připomínáme, tedy dvoudenní pouť Orelská na svatém Hostýně. Já předpokládám, že i vy se této pouti osobně každý rok účastníte, tak co vás osobně tedy oslovuje na této pouti každý rok?
0: Pro mě nejvíc tato pouť znamená, že se tady potkáváme s lidmi, se kterými celoročně pracujeme, komunikujeme, potkáváme se zde s těmi, kteří tvoří tu orelskou činnost na té základní bázi v našich jednotách, kteří dobrovolně pracují s dětmi, s mládeží, s rodinami. A Hostýn po historii je místo, kde se potkáváme, kde se můžeme pozdravit, podat si ruku, popovídat si, mít na sebe čas a zároveň se i společně modlit a sílou modlitby si vyprosit požehnání pro naši práci. Je krásné vidět, že se zde potkávají děti, rodiče, prarodiče, že si zde můžeme zaběhat i se pomodlit. A pro mě osobně je to i místo ztišení, kde na vás dýchne historie Hostýna, i to poutní místo, které zde po staletí stojí. A jsem velmi ráda, že tady můžu mít i svou rodinu, i svoje děti, kteří se zapojují a pomáhají nám s organizací.
1: To všechno říká Kristýna Horáková, generální sekretářka křesťanské sportovní a tělovýchovné organizace Orel. Moc děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se pouť co nejlépe vydaří. Naslyšenou.
0: Děkuji, přeji všem posluchačům, kteří by ještě měli možnost. Vypravte se zítra za námi na Hostýn. Místo a otevření jsme pro všechny. Takže hezký zbytek odpoledne všem posluchačům Rádia Proglas.

To by bylo, aby si skupina z Beskyd, která si říká Za koncem, nezvolila název písně Beskydy. Britský písničkář Jude Edwin Scott vydal své nové album Birdsong. V komorních autorských písních navazuje na tradici britského folku a prostřednictvím citlivého akustického zvuku vypráví příběhy inspirované přírodou, mezilidskými vztahy i každodenním životem. Charakteristickým rysem jeho tvorby zůstává nenápadný pěvecký projev, důraz na vyprávění a melodické kytarové aranže. Ostatně posuďte sami v písni Aberdovey Sands z tohoto alba.

0: Na brněnské staré radnici je volně přístupná výstava s názvem Historie, která se právě píše. Prostřednictvím fotografií ze sbírek Národního památkového ústavu přibližuje stavební proměnu jedné z nejvýznamnějších brněnských památek během celého 20. století. Podle kurátora výstavy historika Michala Konečného je cílem ukázat, že radnice, kterou dnes vnímáme jako danou a neměnou, je ve skutečnosti výsledkem neustálých proměn a rozhodnutí několika generací. Více mluvčí brněnského turistického informačního centra Hana Bánovská.
1: Stará radnice není jenom architektonickou památkou, ale živým svědkem celé historie Brna. V roce 2024 byla zapsána na seznam národních kulturních památek České republiky, což dokazuje, že jde o poklad, který je potřeba udržovat. Stará radnice patří k nejstarším a nejvýznamnějším světským stavbám v Brně. Vznikla už někdy v 13. století. Nicméně procházela v průběhu let různými přestavbami, podepsaly se na ní různé styly, ať už renesanční, arkáda, samozřejmě fiala, která je ta nejznámější fiala, která je stupní gustiky, ale zanechalo na ní své stopy i třeba baroko nebo rokoko. Poslední takové přestavby probíhaly ve 15. století. Tady tyto přestavby máme zdokumentovány i Národnímu památkovému ústavu fotografiemi. A právě tyto fotografie jsou obsahem té výstavy aktuální na nádvoří. Zároveň ta výstava je trochu zvláštní svojí podobou, protože ty fotografie jsou umístěny na takové dřevěné konstrukci, která připomíná vlastně to lešení, kterým teď je samotná radnice obestavěna kvůli rekonstrukci střechy. Navazuje právě na tady tu estetiku. Výstava byla připravena kurátorem Michalem Konečným, společně s grafikem Jakubem Poláchem a mladými architekty Štěpánem Smolkou, Ondřejem Bradávskou, Tomášem Lovětinským a Martinem Voldánem a Eliškou Hubovou.
0: Uzavírá Hana Bánovská z Turistického informačního centra Brna. Doplníme, že výstava Historie, která se právě píše, je zájemcům přístupná do konce září.
2: Už je to dlouho, co jsme se neviděli. Už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli. Nosila skoro.

0: Aleš Petržela vydal album, na něj zařadil i tento duet s názvem Loď, který s ním zpívala Lucie Urbancová. Duchovnímu rozměru stišení i skončenému celostátnímu setkání mládeže v Ostravě se věnuje nové letošní 34. číslo katolického týdeníku. Do obsahu dává nahlédnout šéfredaktorka Kateřina Koubová.
1: Víte, jak se mluví o okurkové sezóně? A mnozí znáte cuketovou sezónu. Katolický týdeník ani v čísle 34 něco takového nezná, protože pro nás je i ticho téma. Tentokrát jsme mu vyhradili přímo dvou stranu. Věnujeme se spiritualitě a tichu. Jeden z autorů v jednom textu tam dokonce záškodnicky radí: přestaňte tento text číst a získáte vzácné minuty ticha nerušeného slovy. Pokud se však do našeho tématu začnete, pomůže vám později vplout do ticha snáze. Ovšem nic nemáme ani proti radosti a veselí, které zažívali mladí věřící a rodiny v Ostravě v uplynulých dnech, takže samozřejmě přinášíme i spoustu ohlédnutí a reportáží na několika stranách ve velkém i malém sešitě z celostátního setkání mládeže.
0: V příloze Perspektivy se katolický týdeník zaměřuje na aktuální přírodní a společenské otázky, pokračuje Koubová.
1: Během pondělní uzávěrky se Prahou proháněly obrovské bouřky. Venkovními žaluziemi to lomcovalo, voda stříkala dovnitř po otevřenými ventilačkami, vichr vylamoval dveře z pantů a tak jsem kolegům říkala, když se venku čerti žení, je nejlépe být v katolickém týdeníku. Takže s takovou žertovnou náladou jsme uzavírali vydání tohoto týdne a hned nám bylo veseleji, hlavně, že se ochladilo. A myslíme však na letošní příšerná vedra a požáry a proto přinášíme také zajímavou esej v Perspektivách na straně 7. Její autor, profesor biologie Doležel, srozumitelně přibližuje výzvy zemědělství v čase klimatické změny. Píše o genetické editaci, nikoli modifikaci plodin, o hladu, o suchu a i o inspiraci a znalosti Gregora Mendla. Text vychází z jeho přednášky, kterou řekl nedávno na akademických týdnech, takže je ryze aktuální. A samozřejmě nechybí ani kulturní tipy, komentáře, tentokrát na těžší témata, a to Medjugorje a zhanobení sochy Panny Marie, a to, jak nemáme okamžitě přistupovat ke hněvu, a také, co odkrývá migrační krize v Seutě. Na stránce Doma, kde se věnujeme výchově, mluvíme o příbězích a pohádkách, které pomáhají dětem chápat svět a pochopit i sebe. Přeju hezké stále ještě letní čtení a pokud možno ochlazení.
0: Uzavírá představení aktuálního čísla katolického týdeníku Na proglasu šéfredaktorka novin Kateřina Koubová.

0: o svobode, zároveň ako reakcie na politickú situáciu na Slovensku. Single z letošního roku Marek Raček, píseň s názvem November 25. Amatérští kostelní varhaníci včera, to bylo 21. srpna, zakončili pětidenní kurz v Dobré vodě u Českých Budějovic. Pod vedením lektora Martina Kubáta se věnovali nejen technice hry, ale také liturgické praxi. Výuka se přizpůsobuje úrovni jednotlivých hráčů, zatímco začátečníci pracují na základních akordických spojích, pokročilejší rozvíjejí plynulou improvizaci.
1: Je to individuální a záleží to na jejich zběhlosti ve hře i na znalosti hudební teorie. Jednodušeně řečeno, čím více křížků a béček má skladba, tím je pro amatéra obtížnější. Trochu bych to přirovnal k nácviku nebo k učení se cizí řeči, protože začátečník se učí vůbec používat slova, učí se poznávat gramatiku a ten pokročilejší se učí už jak třeba ty věty optimálně formulovat, jaká slova nejlépe volit, aby to sdělení dávalo smysl takový, který on má před očima. Je to něco podobného, takže začátečník pracuje s jednotlivými akordy a učí se, jak je třeba spojovat nebo jak vůbec vystavět základní hudební myšlenku. A ta myšlenka je třeba velice krátká, třeba 2 až 4 takty, když to ten pokročilý dovede hrát třeba 1-2 minuty v kuse a nedělá mu to větší problém. Jenom se snažíme o to, aby ta hudba dávala konkrétní smysl.
0: Vysvětlil pořadatel a lektor kurzů pro amatérské kostelní varhaníky Martin Kubát.

0: Single Magnetické bouře z letošního roku Tomáš Klusa, Věra Martinová na kytaru, Jiří Kučerovský na basu, Jan Stibůrek.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
0: Píseň o starém mobilu, který už nikdo nechce používat, s názvem Používejte mě, zpívá Filip Pícha. Na kytaru hraje Martin Kišperský, nebo na basu a na bicí Martin Novák. Už bohužel neuslyšíme celou, jenom malý kousíček. Protože se blíží 15. hodina na Radiu Proglas, to budou zprávy Českého rozhlasu Plus a po nich hudební pořad. Loučí se Milan Šoba.
2: Radiožurnál je 15 hodin. A zprávy má Ondřej Látal.
3: Čeští hasiči pomůžou s bojem proti lesním požárům v Srbsku. Irán podle tamní tiskové agentury IRNA povolil několika iráckým tankerům průjezd Hormuzským průlivem. Fotbalisté Slovácka nastoupí v Mladé Boleslavi. Ligový lídr Slavia bude hostit Bohemians. Kolona popojiští na dálnici D52 na výjezdu z Brna ve směru do Mikulova. A zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Dva české vrtulníky odletěly hasit lesní požáry do Srbska. Informoval o tom mluvčí hasičů Václav Pilný. Nejkritičtější situace je podle něj v přírodní rezervaci Deliblatska Peščara nedaleko Bělehradu. Balkánská země o pomoc požádala přes evropský nouzový systém civilní obrany. V Srbsku by měly helikoptéry zůstat asi týden, říká Pilný.
5: Do Srbska míří dva středně těžké vrtulníky UH-60 Black Hawk soukromého provozovatele ze základen Mělník a Přerov vybavené velkokapacitními bambivaky. Součástí vyslaných modulů je vedle pilotů a technického personálu také tým leteckých záchranářů hasičského sboru, kterým bude velet Jiří Kubeš. Po dvou záchranářích vysílá Středočeský kraj a Jihomoravský kraj.
3: Tehrán údajně povolil několika iráckým ropným tankerům průjezd Hormuzským průlivem, informovala o tom iránská státní tisková agentura IRNA. Bagdád o povolení opakovaně žádal a byl to také jeden z hlavních požadavků předsedy iránského parlamentu Mohammada Bagera Galibafa během návštěvy Iráku. Hormuzský průliv zůstává podle Iránu dál uzavřený. Tehrán hrozí útokem na všechny ropné tankery, které se neoprávněně pokusí proplout. Les Fontainebleau nedaleko Paříže se po červencovém požáru opět otevírá veřejnosti. Zpřístupněných je asi 80% lesa. Ten je oblíbeným turistickým cílem Pařížanů. Využívají ho pro túry, nalezení po skalách anebo navštěvují místní zámek, jedno z bývalých sídel francouzských králů.
6: Benoît Kaplan z vedení departmánu Seine-et-Marne vyzval turisty, aby chodili jenom po vyznačených trasách a v lese nerozdělávali oheň. Plameny tam v červenci spustošily přes 2000 hektarů a na některých místech hasiči stále dohašují ohniska. Les Fontainebleau ročně navštíví 15 milionů návštěvníků. Díky blízkosti hlavního města je populární mezi Pařížany. Oblíbili se ho i horolezci kvůli pískovcovým skalám. Letošní sezóna lesních požárů ve Francii je kvůli suchu a vysokým teplotám jednou z nejhorších v historii. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Doporučené množství soli překročilo podle hygieniků více než 60% polévek podávaných v pražských školních jídelnách. Ukázaly to rozbory 45 vzorků odebraných v prvním pololetí letošního roku. Inspektoři kontrolovali taky hodnotu cukru v nápojích. Více než polovina byla přeslazená, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
7: Nejvýraznější překročení limitu cukru v nápoji jsme zaznamenali ve školní jídelně Praze 4. V meltě s mlékem přístroj prokázal 13 gramů cukru na 100 ml nápoje, což představuje téměř sedminásobné překročení doporučené hodnoty.
4: Sport.
8: Fotbalisté Slávie budou hájit vedení v tabulce šance ligy. Od 20 hodin se představí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Bohemians. Třetí Mladá Boleslav se v pátém kole už od 17.00 utká se Slováckem. Tým z Uherského Hradiště dosud v sezóně ani jednou nevyhrál. Mladá Boleslav

0: z Berounku údržba v pravém jízdním pruhu a dojíždí se do krátké kolony. Silnice 19 z Tábora do Pelhřimova je za obrataní stále neprůjezdná. Za odbočkou na Věžnou a Černovice odklízejí následky vážné nehody tří aut. Policisté odklánějí dopravu na Černovice. Možné komplikace čekejte teď na silnici 10 mezi Harachovem a Tanvaldem. Za odbočkou na Jablonec nad Jizerou spadl strom na vozovku a na místo jedou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během odpoledne přechodně až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 stupňů. To byly zprávy.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí a u něho vás vítá Martin Kišperský. Mým dnešním hostem bude Markéta Foukalová. Ahoj Markéto.
1: Ahoj Martine a krásné ráno nebo večer nebo den všem posluchačům.
0: Přesně tak, je to přání něčeho krásného bez časového omezení. My dneska budeme hovořit především, nejen, ale především o desce Zábrana, což je takhle jako... To slovo Zábrana najednou, když je takhle vytrčeno bez toho křestního jména, protože jde o spisovatele Jana Zábranu, tak je vlastně takový dramatický. Jo. Ale dokážeš si vzpomenout ještě na první jako okamžik, kdy si ho zaregistrovala Jana Zábranu, že ti o něm někdo řekl, nebo zastala knížku, nebo co se stalo vlastně?
1: Jo, já jsem to vlastně vnímala jako takovou ikonu českého intelektuálního nebe. A přiznám se, že jsem se vlastně ani nikdy moc jako netroufala se do toho sama jako individuálně ponořit, že jsem vždycky jako měla takový ty jako, a ten Zábrana, to je super a už si četla něco, já jsem to furt tak odkládala, až si to pro mě došlo samo.
0: Aha, takže jako někdy v těch zvídavých časech pozdní puberty třeba, nebo tak, protože všude kolovaly jeho deníky a tyhle ty věci.
1: Přesně tak. Ale vlastně nikdy jsem si na to neudělala čas, se přiznám. A vlastně až jako Martin Brunér mi řekl, hele, ten Zábrana, to je prostě bomba. Já bych to chtěl zhudebnit. Co bys na to řekla? Já jsem řekla, jasný, to by bylo úplně úžasný. A vlastně až

0: ono a že to jde a že to prostě klaplo.
1: Tak si pustíme teď první ukázku z tohoto setkání duší, které se přetavilo v album se jménem Zábrana.

0: A potom se vlastně stalo to, že nás oslovovali různý promotéři, jestli bychom někde nehráli. A my jsme si říkali, no tak jak tam budeme hrát, a vlastně jsme tam hráli jenom ve třech, protože samozřejmě se symfoniákem člověk jako do malého klubu se nevejde.
1: A zase by měl narváno, kdyby přijel se symfoniákem do malého klubu, tak by jako bylo takový to sold out venku a to je vlastně reklama dobrá, jo.
0: No, jo, dobrá reklama by to byla určitě, tak by to vypadalo moc hezky.
1: No, no, ještě by spousta těch lidí z symfoniáku se stálo venku na ulici, tak by se všichni ptali.
0: Jo, kouřili by, že bylo
1: no, no, byl by hezky oblečený.
0: Jo, to by mohlo vypadat skvěle. Každopádně, my jsme jezdili vlastně takhle ve třech. Martin, Vítek Křišťán a já. Vlastně to byla hrozně zajímavá kombinace dvou klávesových nástrojů a mě. Když nemohl náhodou Vítek, tak jsme zvolili kamaráda Tomáše Fuchse na kytaru. A taky to moc hezky fungovalo. Vlastně je tam hrozně dobrá myšlenka toho, že tam není žádný basový nástroj a žádná vlastně žádný bicí. Jo. Je tam vlastně eliminace tady tohohle toho jako spektra. A myslím si, že to je tím velmi originální a Martina napadlo vlastně tohle ten tvar zachovat, tak aby se s tím vlastně dalo jezdit. A bez toho symfoniáku. A vlastně ponechal tady tuhle tu formu a myslím si, že pro něj je to hrozně důležitý nejenom jako zvukově, ale zároveň mezilidsky, protože prostě Martin má strašně rád tyhle ty svoje spolupracovníky, takže jak už to bývá, tak člověk tráví spoustu času na cestách a je hrozně fajn být obklopený inspirativníma lidma a zároveň přáteli, takže myslím si, že ta volba byla úplně jako, zase jak jsi řekl na začátku, setkání duší, tak, tak jo.
1: No prima, tak pojďme se dát druhou píseň a pak se k tomu ještě na chvíličku vrátíme, k tomu obsazení.

Slunce zničili generaci, kterou i válka ušetřila, kterou i válka ušetřila.

0: dozněla druhá skladba. Já teda teďka chápu, že posloucháme trio a že to trio takhle je triem i na koncertech, které by měly k tomu projektu nějak jako nás sledovat, navazovat na ní, jo, na tu studiovou spolupráci. Já tam vlastně třeba basový rejstříky jsem, jak jsi zmiňovala, slyším, že se hrajou na ty klávesy.
1: Ano, ano, to je pravda.
0: No. A je tedy plán takhle to prezentovat naživo, jezdit takhle a třeba míchat to i s tím minulým projektem, když hrajete, nebo jak to děláte?
1: Určitě, určitě. My už vlastně takhle jsme odehráli 4 koncerty, měli jsme vlastně 2 křty a pak ještě jsme jeli 2 koncerty a další nás čekají od září. A ideální forma je samozřejmě jezdit takhle v tom jako zpěv plus trio, to znamená Martin Brunner, Vítek Křišťan, Tomáš Fuchs a já. Mm-hmm. A takže vlastně složení klavír, Fender piano, kytara a zpěv. A no a takže vlastně máme před sebou pár koncertů, na to se moc těším a musím říct, že v tomhle obsazení je to úplně perfektní, zní to prostě jako hrozně plně a nic mi tam jako nechybí, tak to je skvělý, jako člověk se tam tak plave v té hudební krajině a je to hrozně fajn. A zpívá se do toho úžasně, tak jsem za to hrozně vděčná. A jinak ještě vlastně, když náhodou třeba nemůže Vítek nebo Tomáš, tak je to fajn, že můžeme tyhle ty vlastně, můžeme se doplnit a můžeme jako jezdit třeba i v tom jako trošku menším počtu, protože i to se stává, protože kluci jsou velice zaneprázdnění, jak jsou jako skvělí muzikanti, tak jsou samozřejmě žádaní a hrajou i s dalšíma skvělýma muzikantama, takže tak.
0: Já se ještě vrátím zpátky k té osobě Jana Zábrany. Mluvila jsi někdy s Martinem o tom, třeba z jakých zdrojů konkrétně pocházejí ty verše, které zpíváš? Jestli jsou to vždycky prostě básně, nebo jestli třeba, které vyšly ve sbírkách, nebo jestli to jsou třeba části, on takhle jako by v úzovkách trousil verše i po těch denících a po různých zápisech, které jsou třeba beletristicky laděné a tak. Tak jak probíhala ta rešerše na tu desku, co,

0: vzpomínat.
1: No, já si pamatuju ze všech těch zápisů z deníků a někdy i z básní, že to je velká hořkost, jo, ze strany toho Jana Zábrany, že on to nikdy v úvozovkách nerozdýchal, což není div, protože mu opravdu jako zavařili, ale někdy jsem měl úplně pocit, jako, že to už jim po nějaké jako úlevě, jo, že by se mi jako líbilo.

0: živě. Jo. Jedna ta věc je vlastně o tom, jako jak směřuješ vlastně k tomu Bohu, nebo aspoň takhle já si to jako vysvětluju. A druhá je o nějaký vnitřní transformaci. A zároveň je to protknutý strašně krásnýma, jako hlubokýma jako myšlenkama. Takže já to tam takhle úplně tíživě nevnímám, ale pravda je, že samozřejmě není to jako ani easy listening music, ani o tom se jako pobavit. Je to spíš jako hudba k zamyšlení.
1: Mm-hmm. No dobře, tak pojďme se zamyslet po třetí dneska. Pustíme si písničku.

0: Tak, vracíme se k téma tu Jana Zábrany a taky si pouštíme zhudebněné verše v podání Markety Foukalové. Hudbu napsal Martin Brunner a my si pouštíme tedy z alba, které vyšlo u Animals Music. Mě by ještě zajímalo, jak probíhalo to nahrávání. Jestli, když si představím vlastně takovouhle kapelu, jako skromnou kapelu v uvozovkách, jo, klávesy, kytara, zpěv, tak jestli jste na to si jako zablokovali čas ve velkým studiu a tam jste se sešli, nebo jestli to vznikalo vlastně po domácku, jak jste pracovali, jak to nahrávání vlastně vypadalo, jaký máš na něho vzpomínky?
1: Jasně. My jsme si pronajali krásný velký studio Sono. Mm-hmm. Tam jsme byli 4 dny, což je vlastně docela dlouho. A v rámci těch 4 dnů to vlastně celý vzniklo. My jsme předtím vlastně ani neměli zkoušku, nebo vlastně jednu jsme měli, ale takovou jako velice jako lehkou a spíš jako na seznámení s tím materiálem a vlastně veškerá podoba vznikla vlastně až v tom studiu. Mm-hmm. Takže jsme vlastně každou tu píseň nějak jako rozestřeli nebo nějak jako jako otevřeli a vlastně jsme jí, já nevím, třeba 4x, 5x jsme jí zahráli a když jsme měli pocit, že už to vlastně jako je ono, tak jsme vlastně to natočili a takhle jsme postupovali s každou tou písní.
0: Mm-hmm. Byl to někdo, kdo vám s tím pomáhal? Někdo, kdo na kohož mm-hmm. slovo jste dali, kdo měl odstup třeba?
1: Mm-hmm. Jo, já jsem byla hrozně ráda, že tam u toho mohl být Petr Ostrouchov, protože si ho hrozně cením jako ostré ucho. Je to prostě člověk, který za mě dává věcem nějakou jistotu a jas a čistotu, takže jsem vlastně byla strašně ráda, že tam u toho byl a měl právě spoustu docela takových dobrých připomínek, takže tam to určitě...
0: Vzpomeneš jako si na nějakou připomínku? To mě zajímá.
1: Jo, teďko právě... No třeba mně přijde, že jako hodně řešil frekvence, jo, že třeba, já nevím, Fender Piano hrálo něco a ve stejný třeba poloze zvukový nebo tý frekvenční v tom pásmu vlastně byla i kytara, takže vlastně na tohle to třeba upozornil, hele, zkus tady tohleto jako spíš to dát vejš, nebo naopak níž, takže vlastně pohlídal třeba věci, které mě by asi úplně jako ne, vůbec se napadly. Ještě člověk je hodně ponořený do toho svýho jako nástroje, nebo si hlídá sám sebe, takže je úplně skvělý, když je tam někdo v tom studiu, kdo na to kouká jako na celé, přesně jak jsi to říkal na začátku.
0: Také je potřeba občas ještě zopakovat to, co jsem už řekl, a to, že ta deska vychází u Animals Music, které právě Petr Ostrouchov vede. A počítám, že kdyby člověk okamžitě dostal potřebu si ho objednat na internetu, protože obchodu, kde se dá koupit dneska hudba, je vlastně málo, tak to může učinit a může se dokonce typu

0: nějaké ona jeho.
1: My jsme dneska hovořili o desce Zábrana, která je podepsána duem Martin Brunner, Markéta Foukalová, a povídám si s Markétou, je tady poslední vstup, ne příliš dlouhý. A já se zeptám tedy, mimo toto album, jak se hudebně máš? Co ještě je momentálně pro tebe v provozu a na co se těšíš a co plánuješ, co probíhá?
2: Jo, děkuji moc za tuto hezkou otázku. No já toho mám před sebou poměrně dost, protože tenhle rok jsem vlastně vydala v podstatě 3 desky. První jako před rokem vlastně byla moje solovka, takže před sebou mám přes prázdniny nebo přes léto mám 2 koncerty. Pak vlastně mám před měsícem necelým jsem vydala nejenom toho Zábranu, ale ještě se svojí kapelou Lanugo 2 desku. Takže to je taky kus života, který člověk nějakým způsobem jako uzavírá nebo nějakým způsobem prostě jakoby dokončuje. No a pak prostě Zábrana a pak ještě mám jednu takovou lahůdku a to jsou vlastně folkový písně, které jsou předělané do jazzového jazyka moderního. To mi taky dělá velkou radost, to se jmenuje Folk Kve a letos budeme hrát na Helštíně a právě s touhletou formací ještě plánuju příští rok vydat desku, takže na tý teďko zrovna pracujem a už se to míchá, takže se určitě máte na co těšit.
1: A těšíme se. Markéto, děkuju moc za povídání. Tohle to tady byl pořad Jak se vám líbí s hostem Markétou Foukalovou, ve kterém jsme poslouchali z alba Zábrana. A Markéta i já vám přejeme, ať máte hezké dny, jste zdraví a šťastní a naslyšenou.
2: Naslyšenou, mějte se.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: I dnešní pozdní sobotní odpoledne na vlnách Proglasu rozezní pořad Hudební listování, který vám pravidelně přináší to nejzajímavější z našich webových stránek hudba.proglas.cz. Chybět nebudou přehledy chystaných i odvysílaných pořadů, tipy na nová alba a dokonce jedna soutěž. Abychom to vše stihli, pustíme se hned do první pozvánky k poslechu. Hudební poctu Michalu Prokopovi k jeho 80. narozeninám připravila v pondělním čaji do páté Helena Bredfeldová. Český zpěvák, hudební skladatel, moderátor a politik od roku 1963 s přestávkami působí v hudební skupině Framus Five. My si z jeho tvorby poslechneme píseň Kolej Yesterday.

Poslouchali jsme píseň Kolej Yesterday z dílny Michala Prokopa. Hudební poctu k jeho 80. narozeninám připravila v rámci pořadu Čaj do páté Helena Bredfeldová a vy ji můžete poslouchat na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Skupina Dunaj slaví v roce 2026 40 let od svého vzniku. Rozhovor s pozvánkou na výroční koncerty budeme vysílat 5. října od 19 hodin a 15 minut. Kapela vznikla v Brně na podzim roku 1987, ale její příběh začal už na počátku 80. let v sestavách a projektech Maňana, Kolektiv a E. Šlo o prostředí, v němž se potkávali výrazní hudebníci brněnské alternativní scény Pavel Fajt, Vladimír Václavek, Josef Ostřanský a Iva Bitová. Jako ukázku teď z repertoáru skupiny Dunaj vybírám skladbu Na jih.

pátek 21. srpna nám v odpoledním hudebním kompasu zpívala zpěvačka Má Damba z Mali. Její album Tabo Locura bylo v červenci na prvním místě žebříčku World Music Charts Europe, který sestavují evropští rozhlasoví publicisté. Pod albem Tabo Locura je sice podepsaná zpěvačka Má Damba, ale po jejím boku zde účinkují další členové její rodiny. Zatímco více informací o albu se dočtete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz, vybírám z něj píseň Denkady.

Dozněla skladba Denkady z nového alba Tábo Locura malijské zpěvačky Má Damby. Více informací o desce se dozvíte na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. V pořadu Jak se vám líbí si 27. srpna představíme album Women akordeonistky, zpěvačky, písničkářky a skladatelky Kláry Veselé. Deska je osobní výpovědí o ženskosti, zrání, autenticitě, víře, odhodlání, hudbě a naději a obsahuje písně inspirované konkrétními lidmi, setkáními i životními událostmi. Zaposlouchejme se do skladby Vzpomínky.

lidovou hudbou, jazzem nebo improvizací. Podrobnější informace o interpretech naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Tam si také budete moci pořad po odvysílání pustit. Na závěr dnešního hudebního listování se rozloučíme skladbou Lonely Oak Part 2 britské flétnistky Elizy Marshall. Hudební listování pro vás připravil Josef Javůrek.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimi a na Prosečské.

0: hřebení u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem.

0: entertainment, divadlo Tripluskáka, divadlo Feste, divadlo Líšeň, divadlo Kyogen, Kabarednoba, Kolaps, Industra, Mikrotátro a tak dále.
1: Festival představí pestrou škálu inscenací. Konkrétní volba byla na jednotlivých souborech.
0: Je to takový showcase těch brněnských nezávislých divadel. Takže každé divadlo vlastně dostalo možnost uvést na tomhle festivalu to, co chtělo, to, co je vlastně nejvíc, buď reprezentuje jeho tvorbu, nebo je prostě nejzajímavější pro publikum. Takže tam nebyla vlastně žádná dramaturgická rada, která by vybírala, co by se mělo hrát, ale každé to divadlo mělo vlastní svobodu, vlastně mělo i dost velkou svobodu vybrat si, kde se ta věc bude hrát jejich. Ten festival bude trvat 8 dnů a je to koncipováno tak, že když

Na YouTube kanálu Czechsperiment je nově ke zhlédnutí dokument věnovaný invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a jejímu vlivu na českou společnost i další generace. Jde o první snímek projektu Národní konstelace, který pomocí psychologického experimentu zkoumá, jak českou

0: možnosti a mému egu, ale nemyslím si, že je to úplně tento hlavní důvod, spíše je to asi, že jsem byl nejblíž v dosahu, že vlastně já to mám, tady jenom se běhnu schody a jsem tam. Takže asi tak, a vzhledem k tomu, jak říkal kolega, že to je vlastně taková zkušební doba, takový začátek, vlastně, kdy zkoušíme, co to vlastně udělá, jestli to tedy smysl má, tak hold jsem byl nejblíž po ruce.
1: Já to ještě řeknu jinak, můžu? My jsme totiž dvě šedé hlavy a my ani jeden nemáme o co usilovat, nemáme kam stoupat, nemáme ani chuť a ani už možná

si toho všiml, tak jsem si říkal, že vy musíte dobře hlídat čas, pane Hanuši, ale přesto, kdybyste teďka seděli někde u piva a řekli si, pojďme si říct, co za ty 2 roky jsme spolu zažili. Jaký byl váš první den v

0: Daniel Kvasnička vás, pane Hanuši, popisoval, tak jsem si říkal, no to je klidná síla, to je... To bývá lidovecký slogan, ale to bych teďka sem netahal. Jestli by přirozeně vás zajímá, co se v té poslanecké sněmovně děje?
1: Přirozeně, ale řekl bych tak jako laicky. Já asi nejsem takový kolega, asi trošku je v tom zdatnější, daleko více věci sleduje, jak svého času říkal mluvčí České biskupské konference a pozdější ministr kultury Daniel Herman, on má ten prst na tepu doby, což o mě se úplně říci nedá, takže já až opravdu tolik času na to nemám, takže to sleduji tak, jak si snažím se pravidelně ve zprávách a pokud samozřejmě některé věci mě zaujmou, tak třeba víc, ale nejsem až možná takový fanda jako Daniel.
0: No, tak když slyším o Danielu Kvasničkovi, že je fanda politiky, to je velice zajímavé. Vy vlastně jako osoby duchovní máte něco společného s novináři, které, a to si musíme říct, pane Hanuši, vy jste měl velké závorky před tím titulem novináři, to jsou lidé, na který musí být, na který se člověk musí dávat pozor, ale na novináři ani na knězi nebo faráři by nemělo znát, jaké má politické preference.

Já samozřejmě do toho vůbec nezasáhnu, ale velmi osobně se informuji o tom, co to vlastně je. Takže naspět zase někdy telefonuji klid, má

0: se k tomu vyjádřil asi tak, že i politik je člověk a nám jde o člověka. A ty ostatní věci, to si myslím, že celkem lidi chápou, proč to tak je.
1: Má podle vás politika špatnou pověst po právu? Jako česká politika specificky? Když sledujete dění v Poslanecké sněmovně?
0: Tak do určité míry asi ano.
1: Co byste vy vyčetl české politice, nebo čeho jste si všiml, že by zasloužilo nějaké vylepšení? Bavíme se o řemesle, bavíme se o tom, co se děje mezi poslanci a poslankyněmi.
0: Tak je asi důležité, aby ti, kteří se do politiky dávají, aby věděli, že to je vlastně veřejná služba. A pokud se to chápe jako služba a ne jako cesta k něčemu, nějakému prospěchu či nevím k čemu dalšímu, tak potom asi hlavně o tohle by mělo jít. No.
1: Čili z toho, jak odpovídáte, mám dojem, že si myslíte, že ty důvody, proč lidé vstupují do politiky, nejsou služba v první řadě, ale že

0: Ti radi nemají.
1: Možná ano.
0: Je to proto, že jste prostě vstřícní velkorysí lidé. Vy jste říkal, že nemáte ambice, že vlastně to je vaše výhoda. Jaký je ten, jako myslíte, že ten hlavní nějaký jako vztah, na kterém se dá stavět v té poslanecké sněmovně? Poslanci jsou zvyklí, že jsou v centru dění, je na ně upřená pozornost, a vy jste někdo, kdo jim má posloužit k dobrému výkonu té funkce. Jestli, takhle tomu rozumím dobře?
1: Já bych to řekl jinak. My máme posloužit k přežití. Nikoli k tomu, aby se jim ta práce dělala dobře především, i když asi i to, ale někdy je to o přežití. Někdy je to o to, aby jim někdo rozuměl. Když najdete v opozici člověka, který dá dlouhý 45-minutový rozhovor a následně ve stejné redakci je redaktor, který přijde s tím, že je to třeba zkrátit, protože to nikdo neposlouchá, a vlastně všecko to, co ten opoziční politik řekl, obrátí. On nakonec říká, rád přijdu, a v tom zkráceném je díky, už nikdy nepřijdu, tak je zapotřebí, aby někdo tomu politikovi řekl, hele, já vám rozumím.
0: Vy to máte na starosti mediální výchovu, já jsem to pochopil. Je to tedy, pane Hanuši, vlastně funkce člověka, který chápe a umí vyslechnout? Je to to hlavní, je to to gro?
2: To si myslím, že asi základní, to určitě.
0: Víte, a jak je to běžně, tak politika církve nebo učení církve, že misio je sounáležitost, že jdete s lidmi nějakou míli, že prostě s nimi máte něco společného. Není to propaganda, není to indoktrinace. Tak řekněme, že vy tedy tam chodíte s lidmi tu extra míli a jsou to většinou věřící lidé?
2: No, jsou to lidé věřící, jsou to lidé hledající, lidé, kteří nějakým způsobem čím si spirituálním byli třeba osloveni, ale rozhodně, a to je zásadní říci, a myslím, že na stránkách, jaksi sněmovní kapleni, tam je možné si otevřít to memorandum, které zmínil Daniel na začátku, a tam je jasně a zřetelně napsáno, co v podstatě, o co máme usilovat. Že rozhodně ne o nějaký zvláštní apoštolát, evangelizaci, ale skutečně o takové to doprovázení, o tu svoji přítomnost, a v momentu, kdy člověk jakýkoliv tam přítomný má prostě jaksi určitou touhu po spirituálnu, abychom mohli pomoci.
0: Existuje to, čemu se říká sociální učení církve, to jsou silné důrazy na spravedlnost, na roli těch, kdo jsou znevýhodnění nějakým způsobem nebo žijí na okraji. Jak se z tohohle pohledu díváte na to mocenské centrum? Je to, kterým tedy je poslanecká sněmovna, jsou to lidé privilegovaných funkcí, privilegovaného života. Jak vám vychází srovnání učení církve ve věcech sociálních a ta praxe v České republice u zákonodárců?
2: Je to boj o tohle. To je stálý zápas, že? Nejenom tam, ale všude. Že? To není nic hotového, nic, s čím by jaksi s ideálním stavem někdo přicházel a dařilo se mu to prosazovat. Že? To je boj o tohle.
1: No, já mám pocit, že se teď hovoří často o demokracii, o jejím nějakém krizovém období, a zdá se mi, že někteří chápali demokracii, a to dokonce i z těch, řekl bych, křesťanských kruhů, jako nástroj, který má za úkol doručit vyšší kvalitu života, tedy to jeho zadání, a to by měl být výsledek. A pakliže tenhle ten výsledek není, tak demokracie selhala. A my musíme být svědky toho, že demokracie vlastně, pokud má mít aspoň tu podobu, jaký rozumíme my, tak má na začátku prohru, která je vítězstvím. Kristus Pán prostě vzal hlas i těch ostatních, mohl to tady převálcovat, ale on se vydal člověku, a to až doslova, a nakonec dal svůj život, tak aby nakonec vstal z mrtvých. Takže pro mě tahle ta cesta s těmito lidmi,

0: lidmi, kteří často prohrávají nebo je jim těžko v té roli, je cestou, ve které chci být vedle nich právě proto, že i když prohrávají, tak to má hluboký smysl a nesmí přestat a potřebují podporu a potřebují podržet a potřebují ten nový pohled na to, že ten sociální dopad možná jejich slabých činů a slabých slov, ve kterých se nestaví na stranu těch, kteří dnes mají navrch, takže to je velice důležité svědectví, které nesmí zapadnout.
1: Mě napadlo, tak bych byl politik, že bych si u vás objednal coaching. To znělo tak, že by mě to povzbudilo. Podívejme se na to z hlediska charakterových vlastností, něčemu, čemu se říká etika ctnosti. Pane Hanuši, podle vás, jaké jsou hlavní charakterové vlastnosti nebo obdarování, které musí politik nutně mít, nebo politička, podle vašeho tak sledování?
2: No, tak já myslím, že jak by to mělo být, tak to asi každý z věřících lidí ví nebo minimálně tuší.
1: Počkejte, to si nejsem jistý. Například, teď je velké téma, jestli politik má být viděn ve veřejném prostoru. Donald Trump teďka okupuje veřejný prostor v podstatě non-stop 24/7. Je to něco, co je žádoucí, nebo se to vašemu světonázoru ne tak úplně zdá dobré?
2: No, nerad bych se dostával někam, kde jsme si řekli, že jaksi nechceme být. Nicméně je-li viděn, tak samozřejmě se kdokoliv, tak se o něm více mluví a má možná větší páky nějakým způsobem prosadit to, oč mu jde.
1: Což v době sociálních sítí, v rychlých médií být viděn znamená být částečně politikem, částečně bavičem, částečně člověkem, který vyleze z každé konzervy. Já to namítám kvůli tomu, že jste říkal, že všichni tak nějak zhruba víme, co mají politici dělat. Já na to namítám, že to moc nevíme, protože vlastně se díváme na ty nástroje a někdo může říct, že to vede k dobrému cíli, jenom ty nástroje jsou pochybné. A někdo řekne, no tak ty pochybné nástroje znehodnocují ten cíl. Jo, tak o tomhle já mluvím. Jako jestli se neproměnilo trošku to, co jako křesťané považujeme u politiků za žádoucí. Jo, tak jestli je vám sympatičtější třeba uměřenost, vypůsobit jako člověk, který je uměřený, věcný, nebo jestli prostě si říkáme, tohle to je politická práce, když chceš politik, musíš být viděn a chtít být viděn.
2: Nevím, tohle jsem jako tímhle směrem nějak zvlášť jsem neuvažoval. Každý jsme jiný, každý máme jiný temperament, jinak se projevujeme a jinak samozřejmě jak si směřujeme k tomu svému cíli. Čili nevím, to těžko tohle nějak jako generalizovat a dávat do nějakých formiček.
1: Pane Kvasničko, vy jste takový člověk komunikativní i na sociálních sítích, i ve veřejném prostoru. Co podle vás jsou ty vlastnosti, z kterých se skládá dobrá politička nebo politik? Co je nutná výbava? Už jsme řekli, že u faráře je to, že prostě je to člověk, který dokáže mlčet, být diskrétní a dokáže jít tu společnou extra kilometr nebo míli, tak co by to bylo u politiku?
0: To ale je zase za hranou toho, co já mohu říct jako kaplan, takže dovolte mi odpovídat jako občan. Já bych si přál jako občan, aby politik uměl hezky česky, aby uměl svoje argumenty dobře skládat a aby ne za každou cenu na té obrazovce, ať toho mobilu, anebo té televize, performoval v jakékoliv roli, ale aby nějakým způsobem dovedl výstižně povzbudit obyčejného člověka, tedy mě, k nějaké účasti. Někdy říkávám já jako občan, že Česko spinká, protože se dějí spousty věcí, které by to Česko měly zajímat a ono občas procitne pro mne oči a pošle stovky mailů kamsi, Mně se stalo, jak mi jeden poslanec říkal, poslechněte, vy jste mě něco posílal, vidíte. A já říkal, ano, samozřejmě, poslal jsem vám seznam studentů, kteří přijdou na prohlídku do parlamentu. A on říkal, víte co, já mám teď 500 mailů, já to vůbec nečtu. Dejte mi to na papíře. To bylo moc hezké, protože já jsem si uvědomil, že Česko spinká občas procitne a udělá nějakou strašlivou věc, zahltí něco. Místo, aby tiše, pečlivě, vytrvalé, důstojně spolupracovalo, možná i vtipně spolupracovalo s těmi svými místními politiky, až po tu úroveň tedy státní, aby nějakým způsobem setrvale sledovali teplotu té demokracie a našeho prostoru občanského života.
1: Dobře, tak vy mluvíte jako občan Kvasnička, tak já se vás ptám jako občan Vizina. Když říkáte, že Česko spinká, že některé věci prostě možná prodříme, tak co to jsou ta témata, u kterých vám prostě srdce poskakuje, že o tomhle by se mělo mluvit, tohle by mělo být tématem naší pozornosti a není?
0: No to je to, co jsem říkal. Já jsem vlastně na každém místě toho svého života, na každé farnosti, kde jsem byl, tak jsem se zapojil do občanského života. Na jednom místě chtěli zrušit městský zpravodaj a udělat z něj nějakou komerční přílohu. A tak jsem se přihlásil a řekl jsem, budu dělat dobrovolného šéfredaktora zpravodaje, zachovejte ho. Na druhém místě šlo o místní akční skupinu, když se tehdy rodili a všichni říkali, hele, to je blízko Prahy, byli to Říčany, to nemá smysl. Já říkám, poslechněte, tady je hranice Prahy a my jsme venkov. Pochopte to, Zápraží je místo, kde máte zablácené boty a červené lodičky a všechno najednou a lidi nevyspalé, protože to nestihli večer a ráno musí zpátky do Prahy. My jsme venkov. Pojďte v tom něco dělat. A přesvědčoval jsem starosty, že jsme nakonec dali dohromady místní akční skupinu. A já si myslím, že to jsou jenom příklady, že takovýchhle příležitostí, ať to jsou dětské skupiny, ať jsou to záchrany stromořadí, ať je to příležitost práce na nějaké náplavce nebo na nějaké zapomenuté trati, která se může stát developerským podnikem někoho, kdo k tomu nebude mít cit. A teď najednou je tu někdo, kdo by mohl do toho zasáhnout tím, že řekne, fajn, já bych to udělal, já bych se do toho pustil. Je někdo ještě, kdo mi pomůže? Takovým, a co, pane starosto, byste potřeboval? Já říkám vám svým kolegům, zajděte si za starostou a zeptejte se ho, co on potřebuje. Ne, že byste mu pořád cpali, co vy potřebujete, ale ptejte se, co on potřebuje, co potřebuje ten jeho zastupitelský sbor.
1: Jako občan Vizina vám děkuju. A pane Hanuši, já se vás teďka budu ptát možná jako člověk, který čte sociální encykliky a když se ve Fratelli Tutti od papeže Františka dozvídáme, že bychom měli praktikovat cosi, co on pojmenovává jako politickou lásku, což je starobylý aristotelský pojem a díváte se na to, jak spolu tady žijeme v Česku, jo? Tak jestli si neříkáte, no, politická láska, nebuď včerejší, to je přece naivní, to není hratelná karta.
2: No tak, co k tomu říct, no?
1: Jestli je to podle vás koncept, který je, já to zkouším sformulovat pro církevního právníka, jestli je to koncept, který je realistický. A pakliže bychom si řekli, že to je realistický koncept, tak co by mělo být jeho praktickou náplní, ta politická láska?
2: Realistický koncept, to je otázka, že, co je realistický koncept. Vždycky, že to můžeme si položit otázku, nakolik je realistické žít evangelium. Že, to je asi to základní, o čem by nám mělo jít. Tohle to už jsou takový, ty, řekl bych, prováděcí předpisy.
1: Tak mi řekněte, jak si odpovídáte, jestli si tuhle otázku opravdu kladete?
2: No, jako samozřejmě jde o to aspoň to zkoušet a snažit se o to, aby alespoň trošku nám to šlo. Že jo, to jestli se nám to, nakolik se nám to povede, to už je u Pána Boha. Ale snažit se to žít, to je, o to tady jde.
1: Vy teď mluvíte jako McMurphy v mém oblíbeném filmu Přelet přes kukaččí hnízdo, který v jednu chvíli pronese, alespoň jsem to zkusil. A když bychom řekli, že se snažíte tedy žít evangelium v poslanecké sněmovně. A vy už jste mi to popisovali, co to pro vás znamená. Kdybyste po těch dvou letech to měli shrnout, nějaký evangelijní moment, vy jste například popisoval, pane Hanuši, že to jsou chvíle, kdy slavíte eucharistii třeba s politiky a političkami. Máte nějaké takové další evangelijní momenty? Možná ježíšovské?
0: Je to strašně obyčejné. Prostě tam s nimi jsme. To není nic víc. To je třeba ráno snídaně, kdy oni řeknou, hele, pojďte si přisednout.
1: Promiňte, tady to bude chtít vysvětlení, to jsme ještě nevysvětlili. Co znamená snídaně, kdo se jí účastní a jak to funguje?
0: To je ale úplně obyčejná snídaně v restauraci, sněmovní restauraci, snídaně, kde každý sedí u svého stolu a najednou řekne někdo, pojďte si přisednout. A jdu si přisednout a mám 10 minut. Tak se jich zeptám, co a jak a tak. A když už se zvedají, my musíme letět, protože běží do jednacího sálu, tak říkám, pán Bůh s vámi a zlý pryč. A jeden z nich se rozpláče a řekne, tohle mi nikdo nikdy neřekl.
1: To se stalo?
0: To se stalo.
1: Mě napadá ještě u vás, pane Hanuši, když jsme se bavili o těch papírech, které musíte přečíst, to je podobné s politickou prací, že prostě musíte pobrat spoustu informací napsaných na papírech. I možná tady odtud je taková vaše empatie vůči tím politickým funkcím. Protože mně se zdálo, že vlastně jste schopni empatizovat z politiky, že si ani neošklivíte, ani neidealizujete.
2: Jako hlavně je potřeba mít empatii vůči člověku jako takovému. Jo, jestli je politik, jestli dělá, že je zaměstnán, jestli tam uklízí, to je úplně jedno pro nás.
1: Pan Kvasnička už zmínil, že vy to má takzvaně, promiňte mi ten slovník, máte to takzvaně na 3 roky. Nevím, jestli dnešní posluchači rozumí, co znamená stříhat metr, kdysi se tomu tak říkalo odpočítávání dnů, kdy člověk odcházel z armády do civilu, tak stříháte metr, těšíte se, že už vám to skončí, nebo jak to vypadá?
2: Nevím, to jsem nikdy nedělal, i když samozřejmě některá jmenování jsou v církvi na určitou konkrétní dobu, některá nejsou a je člověk odvolán třeba se velmi, velmi rychle. Beru to, že prostě každý den se snažíme dělat to, co je potřeba.
1: Pane Kvasničko, jak to je? Teďka procesně, vy po těch 3 letech dostanete nabídku pokračovat, nebo...
0: Já vůbec nevím, jak to bude vypadat. Mně připadne, a tak jsme si to s Milanem říkali, jsme se připravovali na tenhle ten rozhovor, že my jsme tam vlastně svědectvím svojí existencí. Do jisté míry si můžete představit, že my jsme jako takový ten monument jakési sochy, která o něčem svědčí a je pravda, že ji občas očurávají psy anebo že do ní kopou kluci, kteří u ní přebírají kuličky. Ale to mě osobně nezajímá. Já tedy bych velmi rád, kdyby to skončilo v mé osobě, tak aby to pokračovalo z principu. Aby to převzal někdo jiný, aby to dělal někdo dobře. To je jediné, co mě zajímá. Je možné, že když se vymění politická garnitura po volbách, že vůle k tomu, aby to takhle bylo, nebude. A já to budu respektovat. Může ta vůle přestat každý okamžik. My jsme tam dobrovolníky, takže může kdokoliv říct, podívejte se, děkujem vám, bylo to skvělé, vraťte nám kartičku a nashledanou. A nezlobil bych se proto, jo? Ale neberu to tady osobně. Nemám pocit, že bych měl stříhat metr, nemám pocit, že bych určitě měl dělat všecko proto, aby to pokračoval. Bude-li někdo chtít, existuju, tak to často říkám. Nemáte-li zájem a potřebu, neexistuju vašnosti.
1: Evangelický farář Daniel Kvasnička a katolický kněz Milan Hanuš. Pánové, já vám mockrát děkuju a jak říká pan Kvasnička, pán Bůh s vámi a zlý pryč.
2: Děkujem taky.
0: Děkujem a nashledanou.
2: Nashledanou.

řeknem, že nám oči špatně slouží, až nám naše děti zmizí za dospělou louží. Až budeš mít tamhle k plotu, daleko jak k pólu, budu tam já, budeme tam spolu. Až tě budou bolet uši, jak smuteční vrbu, až zas večer hodíš javor do našeho krbu a sklidíš už jen dva talíře z nedělního stolu, budu tam já.

až mi budou tvoje ruce zavazovat boty. A až ti podám máslo, když mě pošleš pro kompoty, až budeš číst v naší knize tuhle kapitolu.

až si jednou nevzpomenu na to, co se stalo. Vím, že řekneš, nevadí, co pak bylo toho málo. Až se naše píseň pohne od Ádu ruk molu.

0: když tak volej na poplach, volej na poplach a budu tam já.
1: S dějinami československého samizdatu seznamuje výstava, kterou zahájilo Muzeum komunikace ve Frankfurtu nad Mohanem. Otevřená bude do 24. ledna. Je součástí Roku české kultury, který předchází říjnovému frankfurtskému knižnímu veletrhu. Česko bude letos jeho čestným hostem. Reprezentovat nás bude přes 70 autorů a autorek. Na otevření expozice byl i zpravodaj ČTK v Německu Jaromír Mrhal.
2: Výstava německému publiku přibližuje dějiny literatury, která vznikala v utajení a byla během komunistické diktatury v Československu navzdory státní cenzuře tajně rozmnožována a šířena. Představuje spisovatele, umělce a opoziční skupiny, kteří za bývalého režimu nemohli publikovat. Zvláštní pozornost přitom věnuje dramatikovi a pozdějšímu prezidentovi Václavovi Havlovi. K vidění je například i psací stroj Konzul či Cyklostyl, který sloužil k rozmnožování textů.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Velebená Meruňka. Miluju meruňky. Vždycky jsme měli doma na zahradě několik stromů a sklízeli z nich spoustu plodů. Nepamatuju si, že bych si jich někdy dokázala přejíst. A to jsem jich snědla určitě tunu. Přesto na jednu meruňku si budu vždycky pamatovat. Nebyl to plod z naší zahrady, nebylo to doma. Bylo to na návštěvě u kamaráda, který bydlel na podnájmu v přízemí rodinného domu se zahradou. Taky tam rostla meruňka. Bylo léto a na větvích stromů se slibně vybarvovaly krásné velké plody. Seděli jsme s pár přáteli na lavičce na zahradě a probírali jsme nějaké strašně vážné a zásadní problémy. Nevím už, o čem jsme mluvili, možná o vlivu individuálního stravování na stav planety obecně, ale zřetelně si pamatuju, jak za námi přišel pan domácí a donesl nám misku s meruňkami pro každého jednu. Náš kamarád z díky misku převzal a všichni jsme čekali, že nám nabídne. Těšila jsem se na čerstvě utrženou meruňku, jak ji rozpůlím, vyndám z ní pecku a jednu polovinu si hned nacpu do pusy. Ta druhá půjde rychle za ní a peckou se pak pokusím trefit do sudu na dešťovou vodu, co stál u nedaleké kůlny. Ovšem nestalo se to. Kamarád přidržel misku s meruňkami a řekl, že si je sníme později a že to bude krásné. Obratem se vrátil k původnímu tématu hovoru a nedal nám šanci protestovat. Čekala jsem, co s těmi meruňkami podnikne. Mně by byly přišly luxusní k jídlu už tak, jak byly. Dočkala jsem se. Skoro na večer, po zdlouhavé disputaci, jsme se přesunuli do kamarádova pokoje, který byl pohroužen v šero. Jednak to bylo staženými roletami, jednak určitou pochmurností jeho zařízení. Řekl nám, ať se posadíme, že to za chvíli bude. Popsal nám, co s tím ovocem udělá a znělo to, jako kdyby mluvil o sexu. Posuďte sami. Na malinkém talířku každý z nás dostal svou meruňku rozpůlenou a ozdobenou našlehanou smetánkou a poprášenou několika zrnky mléčné skořice. K tomu byl přistaven šálek s trochou hutné, temné, silné kávy. Na stole hořela svíčka, my jsme nábožně hleděli na ten výpravný proces. Velebnější konzumaci meruňky jsem nikdy předtím a zatím ani potom nezažila. Bylo to magické a nezapomenutelné. Myslím, že jsme společně vzdávali díky vesmíru za dokonalé plody země, za naše přátelství a tak vůbec. Nikdy nečekám ráda na nic, zvlášť na jídlo ne, ale tady se to vyplatilo.

0: Bylo 18 hodin a nyní vás zvu na Radio Proglas do společenství modlitby růžence. Předložme aktuální dění našemu Otci prostřednictvím Ježíšovi i naší matky Panny Marie. O tajemstvích slavného růžence budou v příštích chvílích spolu s vámi rozjímat Josef
1: a Tomáš.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých,
1: stoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího,
0: odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: 80. narozeniny oslavil ve čtvrtek emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Biskupský vikář pro duchovní život kněží a jáhnů v brněnské diecézi. Zároveň si připomněl půl století kněžství. Děkujeme ti, Bože, za jeho život a službu a prosíme, provázej ho i nadále svou milostí. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou,

0: naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme o boží pokoj pro lidi, kteří rozhodují o válkách na Ukrajině, v Íránu či Libanonu, aby dokázali hledat cesty dialogu, spravedlnosti a trvalého míru. Modleme se také za oběti válek a za všechny, kdo kvůli nim strádají. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.

0: svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přivedi do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Tento týden jsme si připomněli 58. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Prosíme tě, pane, pomáhej nám vážit si svobody, kterou máme, a zodpovědně ji chránit. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Orelská pouť probíhá tento víkend na svatém Hostýně. Letos ve znamení blahoslaveného Jana Buly a Václava Drboli, orelských mučedníků. Prosíme tě, Bože, žehnej všem členům této sportovní křesťanské organizace, ať i dnes věrně naplňuje své poslání. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Ve Vsetíně vrcholí multižánrový křesťanský festival United. Proto v závěru slavného růžence vzpomeňme na všechny, kteří se ho letos účastní i organizují. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusti nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přivedi do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie O těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Děkujeme všem, kteří se s námi dnes modlili. Růženec zakončíme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Folklorní sedmička na Proglasu.
1: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Čas prázdnin se pomalu nachyluje a začíná 217. kolo folklorní sedmičky, naší jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Ze studia Benjamin v Brně pod Špilberkem se vám hlásí hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Roman Kabelka a přejí klidným a ničím nerušený poslech. Zdravíme naše pravidelné i mimořádné posluchače u všech druhů rozhlasového příjmu, ať už nás posloucháte v premiéře, v repríze, či popřípadě z našeho audioarchivu. Chápeme, že v době stále ještě parného léta máte spoustu jiných příjemných starostí. O to víc děkujeme našim stálým posluchačům, především těm, kteří si najdou čas poslat nám hlasy pro své oblíbence. I vy můžete poslat hlas například prostřednictvím SMS i z míst vašeho prázdninového či dovolenkového pobytu. A to od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 27. srpna do 12. hodiny polední. Dnes se vám postupně představí obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech a z Moravy. Hlasovat můžete pro nejméně jednu, nejvíce pro 3 z nich. Podle pravidel může jedna píseň zaznít pouze 3x. Pokud jí svými hlasy posunete i tak do dalšího kola, vystřídá jí další, druhá popřípadě třetí od stejného interpreta. Nejsnazší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce 736 510 850 a nebo ještě jednodušeji z formuláře na webových stránkách Proglasu. Odtud nebo z audioarchivu Proglasu si můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který vyhovuje zrovna vám. Možnosti hlasování pro vás samozřejmě rádi zopakujeme v závěru pořadu. Do dalšího kola tak postoupí nejméně 3 při rovnosti hlasů, jako tentokrát i více písní. Ty, kterým se nepodaří uspět v hlasování, v dalším kole nahradí novinky. Tak už je čas na výsledky minulého kola. Bohužel vás nezaujala cymbálová muzika Jiřího Janouška z Prahy. Svou sadou slovenských čardášů s incipitem před takovskou farou vůbec neuspěla. S aktuální první novinkou se přesuneme do národopisné oblasti Prácheňsko. Představí nám ji malá dětská muzika Rokitka se svým zborečkem v sadě s incipitem Támhle je Lůka z alba Urokycan Černej les.

0: věcí.
1: Ani druhá novinka minulého kola, lidová muzika Střemošné z písní na kamejtské Louce, neměla u vás hlasujících příliš štěstí. Za svůj jediný hlas, který ovšem k postupu nestačil, vděčí paní Marii Matrasové z Prosetína. Té ovšem přinesl štěstí v podobě výhry ceny v naší soutěži o nahrávku či knihu o lidové písni. Blahopřejeme. Novinka dnešního kola folklorní sedmičky bude zároveň pozvánkou na 31. ročník sochových národopisných slavností do Lhotky pod Ondřejníkem. Tyto slavnosti se uskuteční v sobotu 22. srpna 2026 ve Lhotce v areálu u mateřské školy. Objeví se pořad dětských souborů Malučkosti se soubory Balášek, Malá Ostravica, Malá Ondřejnica, Slezanek a Krasničánek, pořad dospělých souborů Balady, v němž vystoupí soubory Valašský vojvoda, Ostravica, Ondřejnica, Slezan a Gaudeamus. V letošním roce slaví významné výročí lhotecký soubor Pilky, který má svůj samostatný medailon Pilky 90-leté. Tanečníky doprovodí už tradičně pustková cymbálová muzika. Pořadem věnovaným Vladimíru Holišovi, vynikajícímu cymbalistovi a výrobci tohoto nástroje, v pořadu Od krpců k paličkám. V pořadu zahrají cymbálová muzika Ladě Holiša, pustková cymbálová muzika Valašský vojvoda a také Kašava. Bude to právě muzika souboru Kašava, která tuto pozvánku doplní hudební ukázkou. Bude to taneční sada v úpravě Lucie Uhlíkové, Šlo děvčátko na strojasa v podání mužského souboru muziky.

Z novinek minulého kola se mezi postupující dostala Sada dívčích milostných Ani mě nevoní v podání zpěvačky Lenky Kajdové a cymbálové muziky z Milotic. Národopisný festival kyjovského Dolňácka Milotice proběhl za hojné účasti muzikantů i hostů začátkem srpna v areálu Na Šidlenách. Na další ročník se můžete těšit až v srpnu 2028, ale Lenka Kajdová vám zaspívá právě teď.

Na děleném třetím místě naší hitparády se drží cymbálová muzika Strážničan s primášem Vítězslavem Pálenským i se svou třetí soutěžní písňovou sadou s incipitem Jadolina Dolina v podání solisty Tomáše Pánka. Tak doufám, potěší i naše dnešní posluchače.

0: Сонечка!
1: Muzika souboru Dileň z Karlových Varů, pojmenovaná podle vrchů v Krušných horách, se drží stále na výsluní postupových míst. Milostnou píseň v rytmu tance Kolečko plakala želela, minule vystřídala táhlice, když jsem šel od svojí milý Haničky v podání Dalibora Bárty. Tak ji tu máte ještě jednou.

Na druhém místě se udržela zpěvačka a cymbalistka Anna Můčková-Habancová, která se poprvé spolu s rodiči představila na albu Písňovou zahradou strážnické muziky Danaj. Veselý popěvek Jede, jede vývoda v úpravě Magdy Můčkové už zazněl minule potřetí, tak se na nás snad Anička nebude zlobit, když si připomeneme její dětský hlásek ještě jednou. Bude to taneční Letěly dvě holuběnky.

A na prvním místě kdo jiný než hornácký zpěvácký matador Martin Čambal. Výsostný interpret tradičního hornáckého zpěvního stylu suverénně uspěl i se svou třetí písňovou akvizicí, žertovnou sedláckou Za horama prší déšť. Je to prostě bohatýr a vy posluchači mu stále umetáte cestičku do zlatého výběru folklorní sedmičky. Ať se mu i nadále daří.

Právě dozněla nabídka 217. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní. Jako první to bude malá dětská muzika Rokitka se svým zborečkem Sadě támhle je lůžko.

Pozvánkou na sochový národopisné slavnosti do Lhotky pod Ondřejníkem je píseň muziky Kašaba Šlo děvčátko na strojása.

svojí. Krušnohorsko zastupuje muzika souboru Dileň z Karlových Varů, Dalibor Bárta a Když jsem šel od svojí milý Haničky.

0: Další soutěžní kolo Folklorní sedmičky odvysíláme v premiéře v sobotu 29. srpna. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 27. srpna do 12. hodiny polední. Své favority můžete podpořit hlasováním přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bredfeldova@proglas.cz a též SMS-kou na číslo hudební redakce, tedy 736 510 850. To je pro dnešek vše. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný letní víkend s příjemným počasím, popřípadě s osvěžujícím deštěm. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18:30.
2: Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A taky zdravím všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček.

V dnešní pohádce potká holčička Týna opravdového anděla a dostane od něj neobvyklý dárek. Má to ale malý háček. Dárek funguje pouze poslušným dětem a andělům.

0: Jmenovala se Arnoštka, ale říkali jí Týna. Žili ještě s malým bratříčkem Juráškem na malém městě, kde se skoro všichni znali. Týna chodila ráda do školy a uměla dobře číst. Měla malou komůrku na půdě a tam měla své knihy. Tam utíkala, když chtěla být sama. Jurášek byl ještě malý a jen se objevila dole v pokoji, natahoval po ní ručky. Jednou, když přišla Týna ze školy, řekla jí maminka.
1: Zajdi, Týno, k paní Urbanové. Je nemocná. Zeptej se jí, jestli něco nepotřebuje, třeba nakoupit nebo zajít do lékárny. A že jí pozdravuj.
0: Týna šla hned. Zazvonila u Urbanů a hrozně se polekala. No vy byste se polekali také. Přišel jí otevřít anděl s vysokými bělostnými křídly v bledě modré říze se zlatým pasem.
2: Já jdu za paní Urbanovou.
0: Jen pojď dál. Paní Urbanová je v kuchyni. A paní Urbanová ležela na gauči v kuchyni a děti si na podlaze hrály.
2: Paní Urbanová, maminka vás pozdravuje a ptá se, jestli něco nepotřebujete. Já vám ráda půjdu nakoupit, nebo...
1: Ne, já nic nepotřebuji. Však sama vidíš. Děti mám dobře opatřené. Anděl zrovna míchá vařící krupicovou kaši a mně už je také líp. Mamince moc děkuji za starost o nás.
2: Ale kdybyste něco potřebovala, paní Urbanová, tak si řeknete, že jo?
0: Týna se rozloučila a anděl s tou nejmenší holčičkou na ruce jí šel doprovodit ke dveřím. A tu se Týna osmělila a povídá.
2: Smím si sáhnout na vaše křídla?
0: Jistě. Proč ne?
2: Já bych hrozně ráda lítala. Je to těžké lítat.
0: To se musí trénovat.
2: Jenže kde vzít taková křídla?
0: Víš co? Já ti zítra přinesu taková nějaká postarší na trénování. Týna běžela domů celá vyjevená, ale na druhý den opravdu u nich zazvonil vysoký pán v černém klobouku a černém plášti. Týna šla otevřít k brance a ten zvláštní pán hned začal. Tady jsem ti přinesl ta křídla na trénování. A ještě knížku o andělích jsem ti k ním přibalil, aby si věděla, jak se ta křídla připevňují. A vůbec se v ní dočteš všelico z zajímavého. Tak ahoj. Pozdravil ten pán a odcházel. Týna si všimla, že má na zádech něco jako hrb. To asi jak měl křídla pod kabátem složená. S tím balíčkem vyběhla Týna hned do svého pokojíčku v podkroví. Jen provázek balíčku přestřihla, vyhoupla se z něho dvě bělostná křídla lehčí než vzduch. Ta vyletěla ke stropu, ještěže byla svázána provázkem, kterým se dala stáhnout dolů. A pak v tom balíčku byla ještě nádherná kniha, vázaná v bílé kůži, psaná zlatými písmeny. Týna si prohlédla obrázky a hned se dala do čtení. Našla si tam povídání o andělských křídlech a dozvěděla se, jak se s nimi zachází a že taková křídla jsou jen pro poslušné anděly, že neposlušným andělům křídla sama uletí. Totiž andělé musí být poslušní, zvláště ti strážní. No tak dostanou třeba hlášku, že se v Kotěšovickém rybníku topí Karel Kubát. Takový strážný anděl musí všeho nechat a letět ho zachránit. Hodí mu tam třeba z kousek klády, která pluje po vodě. A jak tak Týna četla a tváře jí hořely, slyšela ze zdola maminčin hlas.
1: Týno, pojď oloupat jablíčka do žemlovky.
0: Týna šla. Loupala jablka a v tom vidí, jak k ní Jurášek natahuje ručky. Hrála si s ním až do večera a pak teprve se mohla vrátit do své komůrky a usnula. Druhý den hned po škole vyběhla ke své nádherné knížce a četla. Dočetla se o tom, jak se děti vypravili nahoru na lom na vysokou skálu trhat bělozářky. A malá Anuška šla s nimi. Ale v tom noha jí uklouzla a ona by určitě byla spadla do lomu a zabila se, kdyby jí tam anděl nebyl rychle přistrčil březové houští, o které se Anuška zachytila. A jak tak Týna čte, slyší najednou zase maminčino zavolání.
1: Týno, jdi vyklidit sklep, přivezou nám brambory.
0: Jak hrozně se Týně nechtělo. Musela tam nahoře nechat svou knížku a jít. Už chtěla zpátky zavolat mamince.
2: Nech mě ještě chvilku číst.
0: Ale pak zaklapla knihu a šla. Když bylo další den po vyučování, běžela domů, aby byla ve svém pokojíčku co nejdříve. A četla. Čte o Danušce, jak byla sama doma s kočičkou. Ale najednou v bytě pod nimi začalo hořet. Asi vypadl z kamen uhlík nebo co. Chodba byla plná kouře a plameny šlehaly Danušce do okna. Danuška se hrozně polekala. Vzala kočičku do náruče a běžela s ní o patro výš, pak ještě výš, až byla na půdě. Ale kam teď? A zrovna když to bylo nejzajímavější, slyšela maminčino zavolání.

0: vedlí po žebříku do vikýře a na střechu. Byl tam takový chodníček pro kominíka. A po tom chodníčku se dostali do druhého domu. Pak Týna uslyšela ze zdola strašný křik. Pádila dolů. Jurášek přepadl přes ohrádku na pusu. Stoupl si asi na míč a chtěl přelézt. Všude plno krve, vyrazil si zub a řval a řval. Tak Týna namočila kapesník a utírala mu pusinku. Řev.
1: Jurášku, Jurášku, zlatíčko, neplakej. To je moje vina, já tě měla hlídat.
0: Řev.
1: Jurášku, ukáž, já ti to pofoukám.
0: Konečně se vrátila maminka. Vzala Juráška do náruče a konejšila ho.
1: No tak, neplač, Jurášku, vždyť ti vyroste nový zoubek.
0: Konejšila a konejšila, až jí Jurášek usnul v náručí. Týně neřekla maminka ani slovo. A ta se pomalu a smutně odploužila do své komůrky. Otevřela dveře. Ale kde je ta její nádherná kniha? A kde jsou její křídla bělostná? Týna si vzpomněla na to, jak v knize četla:
1: neposlušným andělům křídla sama uletí.
0: Vyhlédla z okna. A tam nahoře se něco bělalo.
1: Ach, ach, to jsou ona. To jsou má bělostná křídla a letí pořád výš a výš jako pouťový balónek. Ach, ta moje křídla.

Myslím, že by nám ta křídla uletěla všem, protože to s poslušností vůbec není snadné. Zítra bude na řadě špatná vlastnost, které se říká podlost.

Pohádka je u konce, ale je tu čas samozřejmě na společnou modlitbu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, dobrý Pane, chci tě moc prosit o požehnání pro všechny, kdo dnes uzavřeli sňatek, za všechna miminka, která se dnes narodila, i za lidi, kdo zemřeli. Prosím, buď s námi a žehnej nám. Amen. To je z dnešního večerního zíváčku už opravdu vše. Já vám, děti, přeji krásnou dobrou noc a posílám písničku.

Posloucháte týdeník Slyšte lidé na Proglasu. Po roce a dvou měsících se vracíme k tématu krajiny zvuku. Vítá vás Milan Tesař, který vás zve na výlet do oblasti ambientní hudby, kterou ovšem budeme vnímat v širším slova smyslu. Ambientní hudba klade důraz na atmosféru a zvukové barvy, spíše než na tradiční melodii, rytmus nebo strukturu skladby. Často působí klidně a meditativně. Ambientní skladatelé pracují s velmi tichými pasážemi, dozvuky a dlouhými pauzami. Výsledný zvuk proto závisí také na prostoru, ve kterém posluchač hudbu poslouchá. Pokoj, kostel, galerie nebo sluchátka vytvoří pokaždé trochu jinou zkušenost. My si budeme představovat jak programově ambientní nahrávky, tak skladby, které se tohoto žánru nebo této estetiky pouze jemně dotýkají. S ambientem na svém dvojalbu Písně dne a Písně noci a především na jeho druhé, temnější části pracují Mili Janatková a Jaroslav Kořán. Ambient zde neznamená pouze pomalou nebo uklidňující hudbu. Autoři pracují s odlišným vnímáním času, s tichem, prostorem a skutečnými zvuky okolního světa. Kořán přímo mluví o meditativních plochách, v nich si oba hudebníci hrají s reálnými zvuky a odlišným cítěním času. Do hudby se přitom dostávají inspirace zvuky přírody i města. Album tak může fungovat jako určitý druh zvukové krajiny, kterou není nutné poslouchat pouze kvůli melodii nebo rytmu, ale také kvůli jednotlivým zvukovým detailům. Výraznou roli má samotný hlas Mili Janatkové. Není zde používán jen jako prostředek ke zpívání klasických textů, ale také jako další zvukový nástroj. Její vokální improvizace se mohou vynořovat z okolní zvukové plochy, reagovat na rytmus nebo naopak vytvářet další vrstvu nad hudebním podkladem. Výsledkem je zvláštní spojení lidského hlasu, perkusí, elektronicky upravených zvuků a terénních nahrávek. I proto lze album vnímat jako setkání improvizované hudby, ambientu a sound artu. Poslechneme si skladbu Noc.

Dozněla ukázka ze společného dvojalba zpěvačky Mily Janatkové a hudebníka a producenta Jaroslava Kořána Písně dne a písně noci. Pocit plynutí, příznačný pro ambientní hudbu, je zřetelný také na albu Eternal Birth britské flétnistky Elizy Marshall. Ta zde vedle fléten hraje také na balafon, perkuse, kytaru, klavír a další nástroje. Mezi spoluhráči najdeme například senegalského perkusionistu Adiho Tuneho, gambijského hráče na koru Ansumanu Susa, americko-britského violončelistu Drewa Morgana, kytaristu a baskytaristu Donala Rogerse, britského hráče na buben Doll Johnnyho Kalsiho a švédskou houslistku Lenu Jonsson. Album jako celek vychází z představy života jako nepřetržitého cyklu. Inspirací se stal text Transformations Thomase Hardyho a album sleduje cestu od početí přes život až ke smrti a znovuzrození. Příroda zde není jen kulisou, ale jakýmsi živým archivem paměti a předků. Tento koncept se dobře propojuje s ambientním způsobem uvažování o hudbě. Důležitější než klasický příběh jednotlivých písní je pocit propojenosti a existence v širším časovém prostoru. Pustíme si jako ukázku skladbu Lonely Oak.

Věnujeme se ambientní hudbě v nejširším slova smyslu, ale teď se dostaneme k hudebníkovi, který ambient jako hudební žánr kdysi pojmenoval. Je to Brian Eno, který své album z roku 1978 nazval Ambient One – Music for Airports. V červnu 2025 vydal Eno společně s britskou hudebnicí a skladatelkou B.T. Wolf album Lateral. Dvojice je společně označuje jako space music a album skutečně působí jako hudba určená spíše k ponoření než ke klasickému písňovému poslechu. CD verze obsahuje jedinou 64-minutovou skladbu Big Empty Country, zatímco vinyl ji rozděluje na dvě části Day a Night. Už tato koncepce ukazuje, že čas a plynutí zvuku jsou zde důležitější než tradiční struktura jednotlivých skladeb. Lateral je součástí trojice společných alb Briana Ina a B.T. Wolf, která vznikla v roce 2025 Luminal, Lateral a Liminal. Zatímco Lateral je nejvýrazněji spojeno s představou rozsáhlého prostoru a vesmírné hudby, celá trojice rozvíjí společný dialog mezi Inovou tradicí ambientu a hudebním světem B.T. Wolf. Zajímavé je také vizuální propojení projektů. Obaly všech tří alb využívají barevné světelné malby Briana Ina. Lateral tak lze vnímat nejen jako další Inovo ambientní album, ale jako setkání jeho klasického konceptu ambientu s mladší generací elektronických a experimentálních hudebníků. Tady je z alba ukázka.

To byla ukázka z alba Lateral u hudebnice B.T. Wolf a zakladatele ambientní hudby Briana Eana. I když známe i akustické ambientní skladby, především tento žánr ovlivnila elektronická hudba. Syntezátory, páskové smyčky, samplery, delay, reverb a další studiové technologie umožnily vytvářet dlouhé zvukové plochy, které by tradičními nástroji vznikaly mnohem obtížněji. Proto je ambient úzce spojený s rozvojem elektronických nástrojů a studiové produkce. Album Future Sound of Slovakia 1 propojuje historické slovenské lidové nahrávky s elektronikou. Argentinský producent Christian Estrella, vystupující jako Miratus Manos, pracoval se stovkami archivních nahrávek slovenských lidových písní. Z původních a cappella zpěvů postupně vytvářel nové kompozice a filtroval je svou latinsko-americkou zkušeností. Důležitá je přitom skutečnost, že nerozuměl slovenským textům a při prvním výběru se rozhodoval především podle melodické přitažlivosti. Album není čistě ambientní, jeho hlavní cílem je taneční energie. Na výsledném zvuku se podílejí bicí, bezpražcová baskytara a kytary, přičemž producent Adres Odone charakterizuje nejvýraznější stylové vlivy jako no wave, electro rock a indie dance. Téměř celé album je podle Estrelly určeno k přenesení slovenských písní na taneční parket, a teprve závěr alba přináší dvě skladby, které se blíží downtempu. Ambientní prvek je tedy spíše ve zvukových vrstvách, elektronickém zpracování a práci s atmosférou. Závěrečná skladba alba se jmenuje Rieka bohatstva.

Dozněla ukázka z alba Future Sound of Slovakia 1 argentinského producenta, který si říká Miratus Manos. Jako zvukovou mapu Nikózie pojalo své nejnovější album kyperské trio Nabu Pera ve složení Savas Toma, buben Bendir, Natasa Hadži Andreu, vibrafon perkuse a Demetris Yasemides, flétna, elektronický dechový nástroj Silfio a elektronika. Jejich album Soundscape of Nicosia nebere město pouze jako inspiraci, ale jako svého druhu hudební nástroj. Hlasy, ozvěny a další zvuky Nicosie se propojují s akustickými nástroji a elektronickými texturami. Výsledkem je hudba, v níž se hranice mezi skladbou a zvukovou krajinou záměrně stírá. Silným tématem je samotná Nicosie jako město hranic a kulturních střetů. Je to poslední rozdělené hlavní město v Evropě a v jeho zvukovém prostředí se potkávají řecké a turecké tradice, vlivy Blízkého východu i stopy koloniální minulosti. Nabu Pera tuto složitost nepřevádějí do politického konceptuálního alba, ale do zvukové vrstvenosti. Různé hudební tradice, elektronické zvuky a městské ruchy se zde podobně jako samotné město setkávají, překrývají a vytvářejí nový celek. Poslechneme si skladbu The Calling.

Hrálo nám kyperské trio Nabu Pera ze svého prvního alba Soundscapes of Nicosia. Belgický houslista Paul Pankert na albu Six Solos propojuje barokní houslovou hudbu s živou elektronikou. Vedle tří skladeb Johanna Sebastiana Bacha a Heinricha Ignáce France Biebra zde najdeme tři Pankertovy vlastní kompozice pro housle a elektroniku. Jednotlivé části jsou přitom záměrně řazeny tak, že po každé barokní skladbě následuje Pankertova kompozice, která na ní tematicky nebo formálně reaguje. Album je tak pokusem nechat oba světy vzájemně komunikovat. Celé album vytváří poměrně pestrý oblouk od autentického barokního materiálu přes experimentální elektroniku až k velmi neobvyklému závěru. Skladba Great Again totiž převádí rapový text elektronickým zpracováním do podoby vícehlasé renesanční hudby na základě skladby Jana Petersona Svelinka. My si z tohoto alba poslechneme první růžencovou sonátu Heinricha Ignáce Biebra Zvěstování.

V pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme ambientní hudbě v jejich různých podobách. Teď nám dohrál belgický houslista a producent Paul Pankert. Především s vesmírnou tematikou pracuje pražský projekt Night Note na svém albu Somewhere Out of Sight. Album vytváří jakýsi přechod mezi pozemskou zvukovou krajinou a představou hlubokého vesmíru. Právě tento způsob, kdy hudba neposkytuje doslovný popis, ale spíše prostor pro vlastní imaginaci, je pro ambient velmi charakteristický. Nahrávka vyšla na pražské značce Blue Lizard, která se od roku 1998 specializuje především na klidnou, zejména ambientní hudbu a její přesahy do dalších žánrů. Album tedy zapadá do dlouhodobého dramaturgického směřování labelu, ale zároveň jej dobře reprezentuje svou kombinací ambientu, improvizace, akustických zvuků a elektroniky. Naše ukázka se jmenuje NLS 2025 0819 After Rain.

0: Věnujeme se ambientní hudbě a počeském producentovi Milanu Maštálkovi, který vystupuje jako Night Note, se podíváme do Německa. Flétnistka Isabel Bodnze své album Dignity popisuje jako hymnus na život ve všech jeho podobách a záměrně se zde osvobozuje od jednoznačného žánrového zařazení. Chce se pohybovat volně mezi žánry, zvuky a způsoby hry, což je pro Dignity důležitější, než snaha vytvořit čistě jazzovou nebo ambientní nahrávku. Pro posluchače ambientu může být album zajímavé právě jako příklad hudby, která využívá některé ambientní principy, dlouhé zvukové plochy, barevnost, prostor a naslouchání, ale zasazuje je do živého improvizujícího jazzového kvarteta. Sama Bodnze hraje na příčnou a basovou flétnu, doplňují ji Hammondovy varhany Tomase Bausera, kytara Johannese Meinkrenze a bicí Larse Bindera. Kombinace flétny a Hammondových varhan může vytvářet dlouhé, měkké a prostorově působící zvukové plochy, zatímco kytara a bicí do nich přinášejí jazzovější rytmus. Pustíme si skladbu Juliet.
1: I asked myself, what was the problem living with a handicapped child, 23 years, and I realized it's about dignity. And the Menschenrecht, die Würde des Menschen ist unantastbar.

statement that said, let's work together on those.

0: Ik kan niet zoeken, ik kan niet feel.
1: Dignity.

Kytarista Benjamin Sozero a dalším členem je na banjo Marco John Grandi. Inspirace sahají od americké občanské války a příběhů vyprávěných u ohně až k Leonardu Cohenovi nebo Sufjanu Stevensovi. Banjo a kytara přirozeně přinášejí asociace s americkým folkem a krajinou, zatímco preparovaný klavír tuto představu narušuje a posouvá hudbu do abstraktnějšího světa. Právě v tomto střetu konkrétního folklorního nebo písničkářského zvuku s neobvyklou klavírní barevností lze hledat nejzajímavější ambientní přesah alba. Poslechneme si skladbu I found a letter hidden 40 years ago under the sink. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám dnešní putování za hudbou líbilo. Psát můžete na adresu tesar@proglas.cz. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek, loučí se Milan Tesař. A tady už je skladba Tria Dear Uncle Lenny.

21 a 15 minut. Na Proglasu začíná koncert Komory.

0: Je možné radost předat dotykem? Náš dnešní host tvrdí, že ano a ví, o čem mluví. Se svým parťákem Sagim totiž ročně navštíví stovky pacientů a najezdí za nimi kolem 2000 kilometrů. A o tom, jestli je Sagi, který miluje mrkev a spánek v jakémkoliv množství, opravdu zázračný, budeme mluvit v následujících minutách. Ze studia dnešního Charitalku zdraví Naděžda Hávová. A zdravím taky terapeutku, chovatelku a zakladatelku charitativního projektu Asistenční jednorožec a držitelku ocenění Laskavec za nezištnou pomoc Veroniku Volgemutovou. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem v dětství milovala Pipi dlouhou punčochu. Mimochodem Astrid Lindgrenová ji napsala nebo respektive vydala před 80 lety. A milovala jsem nejenom tu opičku pana Nelsona, ale já jsem milovala i jejího koně Alfreda, protože on byl bílý s černými puntíky. Jak vypadá Sagi? Má puntíky?
1: Sagi je tmavý hnědák, má jednu bílou ponožku a potom má na čele malinkou bílou hvězdičku, kterou, když jsme na návštěvách v zařízeních, tak vždycky objevujeme s klienty.
0: Kde jste se Sagim seznámili?
1: Sagiho jsem úplně náhodou koupila, když už jsem koně nechtěla, protože už tehda jsem si říkala, že s koňmi, že už budu jenom tak jako rekreačně a úplnou náhodou během jednoho telefonního hovoru jsem se rozhodla ho koupit.
0: No a kde se vezme ten impuls, že člověk, který si říká s koňmi už dost, chce to hodně času a péče, ale najednou si řeknete... A přece jenom.
1: No jako všechno, mně přijde, že se děje náhodou, tak i náhodou přišel tady ten telefon a já jsem se asi během 5 sekund rozhodla, že ho prostě a jednoduše koupím.
0: A Sagiho jste předtím viděla? A nebo ne? Nebo to bylo jenom tak po telefonu?
1: Sagi, majitelka, byla moje trenérka, která mě dřív trénovala a věděla jsem, že je hodný a to bylo všechno a jednou jsem na něm seděla v lese.
0: Mhm. Co si tak člověk říká s koněm, když je sám s ním v lese?
1: Myslíte na koni nebo vedle koně?
0: Bo, a je v tom rozdíl?
1: Myslím si, že jo.
0: Tak jaké to je, když jste vedle koně? A jaké to je, když jste na něm?
1: Já strašně ráda chodím, protože do našeho týmu patří ještě malinká ponička, tak chodím vedle nich i na Sagim a Elinka vedle nás. Tak člověk si hodně povídá, protože je tam sám a jenom ty zvířata snesou všechno. A když je na koni, tak tam to je, že občas jako vyskočí srnka tak podobně, tak je to občas i veselější.
0: Pozná kůň, že máte třeba splín nebo smutnou náladu? Pozná to?
1: Moc dobře.
0: Hmm. A jak to dá najevo?
1: Třeba konkrétně u Sagiho, tak si myslím, že ten mě má přečtenou úplně od začátku až do konce, tak když za ním přijdu s nějakou jako smutnou náladou nebo mám třeba nějaké jako starosti, tak ke mně přijde a začne mě olizovat hlavu.
0: Vy máte se Sagim jeden hodně silný společný zážitek. Vy jste před pár lety sama poznala, jak takové stvoření dokáže uzdravit. Jak to tehdy bylo, Veroniko?
1: Myslíte ten negativní zážitek společný?
0: Myslím ten společný negativní zážitek, který dal nakonec vzniknout tomu všemu hezkému a dobrému.
1: Přesně tak. No, bohužel se nějakou záhadou stalo, že jsem se Sagiho seskočila, protože se splašil. Doteď nevím, jestli po nás někdo střílel, nebo se stalo něco jiného.
0: A to bylo v lese?
1: A to bylo na poli, kde... vlastně šikmé pole, které končilo okresní silnicí. A tak jsme hodně rychle běželi polem dolů a blížila se silnice. Já jsem se rozhodla teda, že koně opustím, ale bohužel dost špatně.
0: Hmm. Co se vám tehdy stalo? Vy jste si polámala nohu?
1: To bych úplně detailně neříkala. Jako byla jsem taková, jako když se pro vás proběhne, když hodně spadnete a proběhne se po vás kůň. Tak tam.
0: Každopádně byla jste zraněná. A on to Sagi dobře poznal. Poznal, kde přesně jste zraněná. A začal vás vlastně léčit.
1: No, to je už hodně opakovaný příběh.
0: Právě. Ale klidně nám řekněte ještě.
1: Náš společný, kdy to bylo vlastně po prvním propuštění z nemocnice, kdy mě hrozně bolela zlomená noha. Myslela jsem si, že to je zlomenina. Tak mě muž dovezl ke koním, abych přišla na nový myšlenky. Tak jsem tam u něho seděla, Sagi u mě stál. Nechtěl mě ani dovolit se moc hýbat. Olizoval mi nohu. No a další den už pro bolesti jsem odjela do nemocnice a v celé noze jsem měla trombózu.
0: Tak je to zachránce?
1: Asi ano.
0: Tak Už víme, jak jste se potkala se Sagem, jak jste se potom potkala s Alice a jak Alice vypadá. Protože ona je úplně jiná, já to vím, já jsem ji viděla na fotkách.
1: Ano, já začnu tím, Elinka je malá, vejde se tak pod stůl velikosti Bernardína, malá, tlustá a je to kobylka, takže úplně s jinou náturou. A jak jsme se potkali, tak protože na Sagiho už bylo hodně práce a chtěla jsem rozšířit tým, ale potřebovala jsem koně menšího, nejlíp poníka, aby se vešel do výtahu, do pokoju, kam se Sagi třeba úplně nevešel, protože třeba zrovna z výtahu mu dost často kouká hlavička, takže nemůžeme jezdit do vyšších pater. No a hledala jsem po celých Čechách hodného poníka, ale poníci úplně nejsou jednoduchý stvoření, takže jsem hledala a úplnou náhodou jsem vlastně zjistila, že pod Svícnem je tma přímo u nás na farmě jeden poník, který nemá úplně co dělat a dali mi k dispozici, že ji můžu vyzkoušet a přišla jsem do výběhu. Elinka přišla, má krásný modrý oči a jak se chovala, protože měla takový jako hezký rozestup a takový jako respekt, tak jsem si říkala, že to je ona.
0: Řekněte, a tak, pardon. Ano, pokračujte, Veronika.
1: No a tak dopadl výběr. Sice potom jako roční práce, kde jsem si říkala, že ten můj pocit, že asi nebyl úplně nejlepší, ale nakonec se potvrdilo, že jo.
0: A teď ještě k tomu, že poníci nejsou úplně jednoduché povahy. V čem se liší od těch vyšších parťáků, od těch vyšších koní?
1: To je přesně ta výška, co zmiňujete.
0: Tak komplexy?
1: Ano, oni dost často mají napoleonský komplex a potom vlastně dost často si za to můžeme my, protože poníky necháváme malým dětem a ne úplně s tou výchovou, protože ty děti úplně nemají některé zkušenosti, tak ty poníci jim trošičku přerostou přes hlavu a občas jsou to tak jako občas třeba kousnou a podobně. Ne všichni samozřejmě, ale u těch poníků prostě tam je to jako častější, že si jako na ty děti zkouší a dovolují.
0: My se o Sagim a Alice bavíme právě proto, že chceme teď pokračovat v hyporehabilitaci. Já jsem to ještě před chviličkou pletla, než jsme přišli do studia. Hypoterapie, hyporehabilitace. Pojďme se usadit v těch termínech. Čím se to liší?
1: Tak, hypoterapie, to když si představíme, tak jsou to většinou děti. Na koních se polohují, tam je potřeba přítomnost fyzioterapeuta, doporučení lékaře, široký tým, který pomáhá jak s voděním koní, tak polohováním dětí a podobně. Je to nesmírně náročná práce, ale je to rozdílná oproti hyporehabilitaci. My konkrétně děláme právě hyporehabilitaci v kontaktní terapii. A je to o tom kontaktu, není to o ježdění, ale o kontaktu a dotyku právě těch pacientů nebo klientů s koněm.
0: A výsledky? Může být jeden společný výsledek, to znamená zlepšení stavu pacienta?
1: Určitě. Hypoterapie, tam jsou úžasné výsledky právě u malých dětí. A hyporehabilitace právě v té kontaktní terapii, tam vidím zejména právě v hospicích a nemocnicích i u seniorů, tak co se týče emoční zlepšení a i vůbec jako hybnost, ale ty emoce, ty jsou tam úplně asi největší.
0: Já nevím, ale každé zvíře asi tuhle schopnost někoho posílit a udělat mu dobře nemá. A nebo by se naopak ta schopnost třeba dala v každém probudit? Co myslíte?
1: Já si myslím, že ty zvířata to taky nemají všichni. Oni daleko víc se dokážou na nás nacítit. My to musíme taky samozřejmě i vnímat. Ale třeba musím říct, že Sagi ten je opravdu jako jen jeden, protože ten, jak dokáže cítit u lidí i zdravotní potíže, to třeba i včera v nemocnici jsem to konkrétně viděla, tak to je jeden z mála.
0: A co se včera v nemocnici odehrálo?
1: Přijela pacientka, byla na vozíku, já nikdy nevím zdravotní stav. Hladila si Sagiho, Sagi si opřel hlavu a jenom jsem hlavu o jednu nohu a jenom jsem se pacientky zeptala, nemáte náhodou něco s kolenem? A paní říkala ano, neříkali jsme konkrétně co, ale říkala ano, že přesně to koleno tam, kde Sagi má hlavu, je ten problém.
0: Co myslíte, Veroniko, mohla bych se o to též pokusit třeba u svojí kočky, která se nerada lísá k lidem, protože je to nalezenec a nemá příliš důvěru? Jak vůbec ve zvířeti probudit zájem o druhého, o člověka, notabene? A Jak tedy zjistit, jestli skutečně ty schopnosti léčit nebo aspoň potěšit má?
1: Já bych ty zvířata vůbec nenutila právě do toho kontaktu. To je právě vidět u toho Sagiho, protože on miluje lidi a přítomnost lidí. Já to i vidím, když třeba jdeme lesem a náhodou potkáme chodce, tak on už k ním míří. Teda někteří to úplně nenesou, vždycky se ptám, jestli můžeme. Ale když ty zvířata nevyhledávají ten kontakt, tak bych je rozhodně do toho vůbec nenutila.
0: A jak fungují Elis se Sagem dohromady?
1: Jako sourozenci. A ze začátku Sagi měl takový, on trošku žárlil a občas má potřebu Elinku vychovávat, ale Elinka se úplně jako teď už nenechá.
0: Vy navštěvujete pravidelně nemocnice, hospici, domovy seniorů, věnujete se průběžně dotykové terapii. Co všechno Sagi a Eli zvládají dnes, jak velký posun společně s vámi v tom týmu během let udělali?
1: Sagi, ten vlastně byl už od první návštěvy úplně, musím říct, jako geniální, protože ten mně přijde, že se snad narodil, pro tuhle práci. A Elinka ta musela být trošičku, protože já jsem si ji pronajela v jejich 12 letech. A takže tam jsme museli, tam fakt procházela roční přípravou, kde si zvykala vůbec na jako povely, aby věděla, jak přistoupit třeba k vozíku, k berlím, k lůžku. U lůžka má trošičku problém, že tam úplně nedošáhne, protože je vysoký pro ní. Ale už
0: a jsme kolik váží, že byste ji nadzvedla? To nejde.
1: Ne, ale vyřešili jsme to tím, že teďka trénujeme, že má takový stupínek a před ním asi vyleze na stupínek a došáhne tak na lůžko.
0: Jaké jsou ty první reakce pacientů, když za nimi přijdete se Sagem nebo s Elinkou?
1: No vždycky úžasný, no. Jako nikdy jsem nezaznamenala, vždycky jsou překvapení, že třeba Sagi je tak velký, anebo že nevěřili, že opravdu přijde kůň.
0: A strach tam nikdy nebyl?
1: Je tam. No ale ten plně respektujeme, vždycky se klientů ptám vůbec, jestli můžeme se jako přiblížit, protože občas personál má snahu jako za každou cenu, ale do toho my nejdeme a vždycky nechávám ty klienty třeba koukat z dálky. No a když potom vidí, jak u ostatních, tak vždycky se zeptám, jestli to třeba nechcou zkusit, že by měli takovej, jako že by to dokázali. A i včera právě v té nemocnici, tak paní, že ne. A zkusili jsme, že spolu jsme se chytli za ruku a potom nechtěla odejít, samozřejmě.
0: A teď mi řekněte, já tomu rozumím, že pacienti i čekají a těší se, až se třeba opakovaně za nimi vrátíte. Co zdravotníci?
1: No tak to je kapitola sama pro sebe, protože mně přijde, že někdy ještě větší ten dopad má právě na personál nebo zdravotní personál, než někdy na ty pacienty nebo klienty.
0: No tak to je pozitivní zpráva. Veroniko, co všechno musíte mít, abyste tuhle práci, hyporehabilitaci, mohla dělat, abyste se mohla vydat za pacienty, abyste mohla uzdravovat? Je na to nějaký speciální kurz, speciální terapeutický nebo rehabilitační certifikát? Jak dlouhá cesta vede k tomu, když už někdo má koně nebo si ho pořídí, aby se potom opravdu mohl vydat do hospice?
1: Já děkuju za tuhle otázku, protože řada třeba zařízení nebo lidí to neví. Koně jsou certifikovaní právě na tuhle práci, mají za sebou zkoušky, jak vlastně v kontaktní terapii přímo u nás ve stáji, protože pro koně je to jednodušší, když jsou v domácím prostředí, ale proto i pro návštěvní terapii, kde vlastně dojíždí do úplně cizího prostředí. A samozřejmě u doprovodu je taky jako důležitý vzdělání, kde já se právě specializuji právě na paliativní péči, takže právě komunikace s paliativníma klientama, se seniory. A vlastně to vzdělání je fakt důležitý a hlavně ten výcvik koně, protože ten trvá, jak vzdělání koně, tak i člověka, ten pořád a pořád pokračuje, protože je na čem pracovat.
0: Jak vypadají takové zkoušky potom?
1: Zkoušky koně musí být zvyklí na jakékoliv prostředí, na úzké prostory. Potom, když vlastně chodíme do vnitřních prostor, tak tam bych zahrnula úplně všechno.
0: Prostě nesmí se vyplašit.
1: Přesně tak. Tam i vlastně oba dva koně máme jak kdyby naučenou i jako reakci. Právě když dojde k nějaké stresové situaci, by to dokázali sami zpracovat. Protože když potom už jsme u klienta, může dojít úplně k čemukoliv, tak aby věděli, jak to zpracovat a aby to bylo hlavně bezpečné jak pro ty pacienty a klienty, tak i pro koně.
0: Pro koho jsou potom větší nervy, když dojde k něčemu nenadálému, neobvyklému? Kdo vydrží víc v klidu? Sagi s Elinkou a nebo vy? Nebo tam je jak to, to je?
1: Tam je to o týmu. Nám úplně se nějaká jako nenadála situace...
0: Asi já, skoro nemůže přihodit?
1: Já nemůžu říct nenadál. My jsme třeba pracovali konkrétně v domově Surajder, kde asi 30 metrů od tam probíhala stavba a Sagi ani nehnul uchem a prostě se soustředil na klienty. Jiný kuň třeba by to vůbec takový prostředí nedal. Stalo se nám i, že třeba klientky, protože začalo trošku krápat, tak proti Sagi mu vystřelili deštníčky a ne každý kuň
0: by to zvládl.
1: A Sagi vlastně má jeho reakce jenom, že sebou tak jako cukne a to je veškerá jeho reakce. A vlastně to je i můj úkol, abych mu zařídila a zajistila bezpečný prostředí pro tu práci. Já bych to přirovnala k tomu, když jdete na nějakou terapii nebo psychologovi, tak taky nejdete do hlučné kavárny. Většinou je to tichý, příjemný prostředí a to i vyhovuje právě těm koním, aby ta terapie byla taková, jaká má být.
0: Byl by Sagi tak klidný, kdyby nebyla klidná jeho cvičitelka, jeho majitelka?
1: Asi jo. Jako musím říct, že při těch návštěvách to jsou takový, jako vždycky říkám, že jsem tak jako mimo čas, protože se soustředím na toho koně, na prostředí a na ty klienty. A ono je to, to by člověk i musel jako zažít u toho. Je to takový jako zvláštní okamžik, jako stoprocentního soustředění, jak mě, tak toho koně.
0: Když přijdete do centra nějaké paliativní péče nebo k pacientovi, který je v paliativní péči, nepochybně to v každém vyvolá silné emoce. Určitě i v Sagim, i v Elis cítí to zase jinak, než když jdou třeba do běžného domu pro seniory. Jak zvládáte vy, Veroniko, emoce?
1: Pro mě jsou to emoce jak s člověkem, tak já i vidím toho koně, jak neuvěřitelně právě pracuje, zejména Sagi s klienty v paliativní péči. Tak ač člověk by si řekl, že je to smutný prostředí, tak tam se všichni jako usmívají, jako bavíme se. Někdy jsou to jako samozřejmě emoce, že u lidí to vyvolá třeba, že pláčou, tak vždycky jim řeknou, že je to úplně v pořádku. Počkáme a vždycky odjíždíme a lidi se okolo smějí. A otázka byla, jak je to pro mě. Já to mám jako okamžiky tady a teď a domů si to nevozím. Protože kdybych tady tu práci nemohla dělat a bylo by to pro mě náročný, tak,
0: tak bych ji nedělala,
1: protože by mě to taky mohlo... jako zničit, jestli můžu říct, asi tak.
0: Občas se stává, že člověku se do jeho práce, do jeho profese vsouvá rutina. Někdy je to dobře, protože děláte věci dobře a bezmyšlenkovitě, ale jsou profese a myslím, že je to zrovna ta vaše, u které rutina nemá svoje místo. Aspoň si to myslím. Jak to je? Mýlím se nebo ne?
1: Tam myslím, že rutina ani jako neexistuje.
0: Nepřijde.
1: Každá ta návštěva je něčím, si říkám, tak zase dneska něco úplně jako jinýho, nový příběh. A zase mi koně ukázali, co jako dokážu, jak mě překvapili, protože někdy třeba Sagi, já, jak už jsem říkala, tak říkám, já už tam jsem úplně zbytečná, protože jak si třeba stoupne, že já vůbec nemusím už, dá se říct, takřka nic dělat, protože přesně ví, co a jak, jak se zachovat, jak si stoupnout, že někteří klienti potřebují, aby úplně třeba k ním sklonil hlavu, aby se vůbec nehýbal. Takže jsem tam tak jenom do počtu. A teď jsem zapomněla, jaká byla otázka.
0: Jestli je rutina ve vaší práci vůbec platná, nebo měla by místo, ale myslíme, že se shodujeme, že ne, že každá chvilka je unikátní. Rozumím tomu. Pamatuje si Sagi klienty, které navštívíte, když za nimi jdete opakovaně?
1: To bych úplně neřekla. Pamatuje si ty prostředí. Aha. Když už jezdíme třeba konkrétně hospic Dobrého pastýře, tak vždycky tam přijde, rozhlídne se, ano, tady už vím, tady vím, kde jsem. A naopak třeba ty klienti si ho pamatují. Když přijdeme do nějakého zařízení, tak znovu vidí, že to je Sagi. A co mě třeba naposledy potěšilo, že klient přijel a měl fotku Sagiho, svoji fotku a Sagiho z minulé návštěvy. A tak mi donesl ukázat, že jí má u postele.
0: To jsou jedinečné okamžiky. Rozumím, proč tuhle práci děláte. Řekněte mi, v čem je ale ta rehabilitační návštěva s koňmi pro pacienty prospěšná? Co v nich stimuluje? Jaký přináší třeba ten lékařský efekt?
1: Tak u některých klientů, protože máme opravdu třeba klienty, kteří jsou na tom opravdu vážně, a u některých klientů nebo pacientů je výkon jenom to, že třeba zvednou tu ruku k tomu koni. Měli jsme pacientku, která byla čerstvě po mrtvičce a trošičku se snažila rozpohybovat tu část těla, takže rehabilitační, tam jako jednoznačně. A poté jsme měli i mladou slečnu, která měla svalové spazmy v ruce. A díky tomu teplu samozřejmě jsme dopomohli ke kontaktu s koněm a jak je ta kůže koně nebo kůně vlastně má teplotu, tak krásně povolila svaly a krásně natáhla ruku a potom ho sama i hladila.
0: Mm-hmm. Tahle hyporehabilitace má nějaké vědecké základy taky? Nebo
1: určitě, jsou studie, a kterou jsem teda, nemůžu říct, že by to byla studie, ale přímo naživo, tak jsme byli v Mnichově Hradišti, a to je pobočka nemocnice, v Klaudiánově nemocnice v Mladé Boleslavi na oddělení LDN. A když jsme byli s Elinkou, tak sestřička se dovolila, protože jsme tam měli menší skupinku seniorů, a jestli by mohla u té návštěvy změřit tlak. A začala sestřička měřit tlak a všichni pacienti měli úplně vzorový krevní tlak.
0: To se rovná zázraku.
1: A právě říkali, ale já mám normálně vysoký a dneska nemusím ani ty léky na tlak. A právě i dokázáno, že koně dokážou právě snižovat krevní tlak.
0: Jak často jste, mluvili jsme o tom samozřejmě, že cílíte především na pacienty v paliativní péči, jak často jste právě konfrontována se smrtí?
1: Teď jako musím říct, že na návštěvě mi žádný pacient nezemřel.
0: Myslím tím, že přijedete jeden týden, druhý týden znovu navštívíte hospic a ten, koho jste tam hledala minule, už tam náhle není.
1: Já si myslím, to patří k naší práci. A vím, že s těmi klienty se hodně často už nepotkám, ale naopak je úplně skvělý, když se v tom hospici naopak potkáme. A pro některý právě ty klienty je to takový jako do budoucna, že třeba se těší na tu návštěvu a snaží se, aby tam byli.
0: Já už jsem v úvodu řekla, že ročně najezdíte skoro 2000 kilometrů, možná, že i přes 2000 kilometrů po celé České republice. Jaké je to cestování se dvěma koňmi?
1: Kromě D1 vlastně fajn.
0: A jak to vypadá? Je za vámi za autem takový ten vozíček na koně, takový ten přívěsný, a Elinka se veze na zadním sedadle?
1: Díky dárcům, my máme auto, nemáme vozík, ale právě auto, který je bezpečnější na tady ty dlouhé cesty. Je to taky, jako dá se říct, obytňák, ale obývají ho koně. Takže buď to cestuje Sagi nebo Elinka.
0: Nikdy ne spolu?
1: Na návštěvě v cizím prostředí oba dva je neberu. A protože tam opravdu je potřeba jeden člověk a jeden kůň. A někdy právě, co jezdíme, tak, jak jsem mluvila o vzdělávání, tak jezdíme pravidelně na kurzy, tak to jezdí společně.
0: Kolik máte žádostí o návštěvy? Musíte odmítat?
1: Spoustu odmítám, ale snažím se to, protože díky tomu, díky České hyporehabilitační společnosti, tak se rozšiřuje počet kolegů, kteří tady tu práci dělají. Takže co máme na severní Moravě, tak předávám kolegům na Moravu, a co máme třeba v severních Čechách, tak západních Čechách, tak na západní Čechy.
0: A jak dlouho se tak na Veroniku Wolgemutovou a na Sagiho nebo na Elinku čeká?
1: Dlouho. Dlouho. Musím říct, že máme zařízení, které s náma vlastně už spolupracují 5. rokem. Ti měli vlastně odvahu to začít, takže tam jezdíme každý rok. A nová zařízení přibíráme, ale zařízení si musí dost často počkat, protože ty koně, aby to na ně nebylo moc, tak ta pravidelnost je taky, že maximálně každý kůň jde jednou týdně na terapii, na návštěvu, takže je potřeba trpělivost.
0: A z jakých prostředků funguje charitativní projekt Asistenční jednorožec?
1: Taky děkuju za tenhle dotaz, protože návštěvy pro zařízení jsou zdarma a díky dárcům, díky firmám, díky grantům, kteří nás podporují, tak můžeme jezdit na cesty.
0: Vy už dneska máte jméno, máte renomé, ale dřív, když jste zavolala, dobrý den, jsem Veronika a mám dva koně, prosím o peníze, jak to vypadalo na té druhé straně?
1: No, já jsem nikdy netelefonovala. Protože telefon je pro mě trošku jako stresová záležitost. Ne, psala jsem granty tam za klávesnicí, tam se cítím trošku silnější, ale musím říct, že díky dárcům, hodně dárců se nám vlastně ozývalo a ozývá samo, za co jsem strašně vděčná. A je to pro mě, dá se říct, ne ty cesty, ale tohle je pro mě největší adrenalin, právě žádat o granty a čekat, jestli nám to vyjde nebo nevyjde.
0: Pro koho je náročnější ta vaše práce? Pro Sagiho, Elenku nebo pro vás?
1: Já si myslím, že pro všechny. Ty koně si taky potřebují odpočinout. Pro mě taky, musím říct, že třeba po vlastně denní návštěvě, když přijedeme, tak po takovým jako nadšení z cesty, jak to všechno dopadlo, jak ta terapie probíhala, postarám se o koně, tak člověk je rád, že jde spát.
0: Vy jste držitelkou jezdecké a cvičitelské licence. Můžu říct, že jste žokejka?
1: Žokejka, to bych jezdila do stihy a to bych se v životě neodvážila. Ne, jestkyně.
0: Jestkyně.
1: Dá se říct jestkyně, ale taková jako teď už hodně rekreační. Dřív jsem závodila, ale to už je taky moc velký adrenalin.
0: A už byste se k tomu nikdy nevrátila?
1: No příští týden jdu na závody.
0: A jak se trénuje takhle? Se Sagim trénujete?
1: Se Sagim jedeme na drezury, ale to je takový jenom, aby jsme trošku vyjeli z lesa a aby měl trošičku změnu. Pro ně on bude trošičku koukat, protože 2 roky jsme na závodech nebyli a bude hledat klienty, nebo kde jsme to zastavili, ale aby měl trošičku zpestření.
0: Já budu držet palce, ať to všechno dopadne, ať získáte medaily. Děkuju. Dávají se medaile, poháry?
1: Dávají se floty, to jsou taky mašličky a my jedeme spíš na účast.
0: Potřebuje Sagi, abyste se na něm projela? Nebo stačí, když se prochází?
1: Já teda hodně s ním chodím právě na ruce, protože bereme sebou i Elinku a abych i já byla trošičku v kondici, ale i kůň potřebuje právě, chodíme do lesa, jezdím na něm jak na jízdárně, tak do lesa, aby právě byl ve fyzické kondici. Nejde to, že by byl ve výběhu a já bych ho jenom zbalila, jeli bychom na cesty. Si myslím, že jako i člověk potřebuje trošičku fyzickou námahu, aby se držel i ve svalech. Dobrou stravu potřebuje, má i fyzioterapeuta, takže myslím, doufám, že se mají dobře.
0: Už jsem to zmínila, já jsem majitelkou jedné nalezené kočky, ale kdybych se teď rozhodla a jsem úplně nadšená z toho, co říkáte, navíc velká milovnice tady mého oblíbeného koně Alfreda z Pipy dlouhé punčochy, kdybych se rozhodla, že chci jednou dělat to, co vy, mám ve svých letech dneska ještě vůbec šanci?
1: Tak tady ta práce si myslím, že se dá dělat úplně v jakémkoliv věku.
0: I bez zkušenosti s koňmi?
1: No je potřeba se to jako naučit. Jo. Jak člověk musí mít určitý výcvik, tak i kůň musí mít výcvik. No. A zdravý rozum.
0: A jak bych mohla začít? Koupit koně po telefonu?
1: No ne. Bych navrhla, protože řada lidí si jenom koupí koně jenom tak. A myslím si, že co se týče koní, tak tam to je celoživotní vzdělávání. A třeba docházet někam za koněm, postupně se seznamovat, vzdělávat se. Člověk může jezdit, tady k té práci vlastně není úplně potřeba, aby jezdil. Naučit se pracovat s koněm, naučit se číst ty koně a spousta vzdělávání. A myslím si, že potom jet třeba s někým, kdo dělá tu práci. A myslím si, že v době teďka internetu, že se dá najít hodně podkladů, jak se tady k té práci dostat.
0: Žádají vás, Veroniko, o radu? Potenciální hyporehabilitační pracovníci chtějí vědět, jestli je to tenhle kůň, se kterým jednou můžou jezdit, se kterým můžou pracovat.
1: Ano, jednu dobu to bylo hodně, že jsem potom je předávala vlastně na Českou hyporehabilitační společnost, protože úplně nebylo v mých časových možnostech, abych všem odpověděla. Ale v červnu shodou okolností chystám takový jako malý právě kurz pro lidi, kteří by tu práci chtěli dělat nebo dělají a budou tam i naše zkušenosti, jak právě s výcvikem a vypadá to, že i se mi podaří sehnat jeden akční senior, který tam s námi bude a budeme s ním právě, budu ukazovat, jak pracovat právě u klientů.
0: Veroniko, co je to simulátor stáří? Jak funguje a kdo by si ho měl vyzkoušet?
1: Simulátor stáří, ten mě přivedl, protože jsme si potřebovali na sebe taky vydělat nějaký peníze a dá se říct, že k simulátoru stáří mě dovedla i moje vlastní zkušenost, jak jsem byla polámaná, tak jsem zjistila, že ač jsem nebyla úplně nejstarší, tak třeba sejít pár schodů pro mě byl úplně jako denní výkon a I ty návštěvy mě inspirovaly k tomu, že by si lidi mohli vyzkoušet, jaký to je, když se nemůžete pořádně hýbat, když nemůžete pořádně ohnout ruku, nemůžete si pořádně sednout. A tady ten oblek si na sebe můžete oblíct a on vám tak jako napodobí, jaký to je, když nejste úplně pohyblivý.
0: Já jsem se dívala na video, jak to vypadá. Viděla jsem to na studentech, kterým jste to asi ukázala. To jsou takové speciální brýle, které vám možná rozostří vidění a jsou to nejrůznější závažíčka, jestli to tak můžu na ruce, na nohy. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: A je to i takový jako ortézy, který vám napodobí, že třeba nemůžete úplně ohnout pořádně ten loket, koleno, že nejde ohnout, záda, že tam je i zátěž na zádech, potom i přidávám třeba zátěž na břicho, že si člověk může vyzkoušet, když přibere 20 kilo, jaký to bude. A konkrétně u těch studentů jsem myslela, že puberťáci řeknou, že jako je to nezajímá, ale tam byl takový jako krásný wow efekt, kde potom si to různě jako pomáhali si ze schodů, zkoušeli si to a bylo hezký, když potom ty studenti říkali, jo, tak teď chápu, proč babi si stěžuje na tohle a na tohle.
0: Veroniko, proč to všechno vůbec děláte? Vždyť jste koně přeci ze začátku nechtěla.
1: Proč tohle dělám? Protože mě to dává hodně velký smysl a možná tím vracím to, že jsem ráda, že tady jsem.
0: Mě dává úplně smysl to, co říkáte. Moc mě těší, že jste přišla dnes do studia Charitóku. Držím palce, ať vydrží zdraví, no a ať vydrží pořád tolik energie, jako máte, ať ji dokážete nejenom rozdávat, ale taky brát zpátky. Mějte se moc hezky.
1: Děkuju moc.
0: Naším hostem dnes byla ve studiu Charitóku zakladatelka charitativního projektu Asistenční jednorožec, držitelka ocenění Laskavec za nezištnou pomoc a taky terapeutka, chovatelka a hyporehabilitační pracovnice Veronika Volgemutová. A Naděžda Hávová se těší zase příště.

Якби мені червики, то пішла б я на музики, горенько моє.

0: Za několik okamžiků bude 21 hodin. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chval. Spolu se mnou se bude modlit
1: Jiří.

0: Dnes máme 21. neděli v mezidobí, první týden žaltáře. Všechny texty budou ze strany 907 v novějším vydání, 907 nebo 807 ve starším, 807. Antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba bude z neděle na straně 802 v novějším vydání, 802 nebo 711 ve starším vydání, 711. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Ze srdce vždy děkujeme Stvořiteli svému a vděčnost prokazujeme každou chvíli jemu. Šťastná je hodina, v kterou člověk s vděčností a upřímnou vroucností na Boha vzpomíná.
1: Neb tento svět pomine i marnosti jeho, jako voda uplyne vše, co v něm slavného, ale my z hrobů ven, byť sebe hlubší byli, poležíce v nich chvíli, vstanem zas v soudný den.
0: Tak Bůh Otec uložil, všech věcí Stvořitel, svůj život vynaložil, proto můj Spasitel, abych s ním žil věčně. Duch Svatý to stvrzuje, v srdci mém osvědčuje, vím o tom bezpečně.
1: Hospodine, slyš můj hlas, jako kadidlo, ať k tobě stoupá má modlitba.
0: Hospodine, volám k tobě, pospěš mě na pomoc. Slyš můj hlas, když k tobě volám.
1: Má modlitba, ať je před tebou jako kadidlo, mé zvednuté dlaně jako večerní oběť.
0: Postav, Hospodine, stráž k mým ústům, hlídku k bráně mých rtů.
1: Neskloň mé srdce ke zlému, abych se nedopouštěl zločinů.
0: Abych spachateli bezpráví nejídal jejich vybraná jídla.
1: Když mě udeří spravedlivý, je to laskavost. Když mě pohaní, je to pro hlavu olej.
0: Neodmítne ho má hlava, avšak pod tíží jejich zloby stále se budu modlit.
1: U skály byla propuštěna jejich knížata, slyšela, jak laskavá byla má slova.
0: Jako když se oře a vláčí půda, jejich kosti byly rozmetány u jícnu pod světí.
1: K tobě, Hospodine, Pane, se obracejí mé oči, k tobě se utíkám, nevydávej mě smrti.
0: Zachraň mě před léčkou, kterou mi nastražili, před tenaty pachatelů křivd.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Hospodine, slyš můj hlas, jako kadidlo, ať k tobě stoupá má modlitba.
1: Ty jsi mé útočiště, Hospodine, můj úděl v zemi živých.
0: Hlasitě k Hospodinu volám, hlasitě Hospodina zapřísahám.
1: Vylévám před ním svou starost, svou tíseň mu vypravuji.
0: Když můj duch ve mně chradne, ty znáš mou cestu.
1: Na stezce, po níž kráčím, mi nastražili léčku.
0: Hledím napravo a vidím, že nikdo nemá na mě ohled.
1: Nemám sem kam utéci, nikdo se nestará o můj život.
0: Volám k tobě, Hospodine, říkám, ty jsi mé útočiště, můj úděl v zemi živých.
1: Všimni si mého nářku, vždyť jsem tak zbědovaný.
0: Vysvoboď mě od těch, kdo mě pronásledují, jsou silnější než já.
1: Vyveď mě ze žaláře, abych chválil tvé jméno.
0: Obklopí mě spravedlivý, až se mě ujmeš.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Ty jsi mé útočiště, Hospodine, můj úděl v zemi živých. Pán Ježíš se ponížil, proto ho také Bůh vyvýšil na věky.
0: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
1: ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
0: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
1: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
0: Takže při Ježíšově jméno musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí.
1: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pán Ježíš se ponížil, proto ho také Bůh vyvýšil na věky. Z listu Římanům. O, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání, jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání. Neboť kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet? Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen.

0: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil.
1: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil.
0: Země je plná tvého tvorstva.
1: Všechno jsi moudře učinil.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil. Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil.

0: prosme. Bože, přispěj na pomoc svému lidu. Všemohoucí Bože,
1: učiň, ať všude ve světě zavládne spravedlnost
0: a tvůj lid bude žít šťastně v míru.
1: Uveď všechny národy do svého království,
0: aby tak všichni došli spásy.
1: Dej, ať manželé žijí svorně podle své vůle
0: a stále ať je spojuje vzájemná láska.
1: Odměň všechny naše dobrodince
0: a dej jim věčný život.
1: Pohlédni milosrdně na ty, kdo se stali oběti nenávisti a válek
0: a přijmi je dobrotivě do nebeského domova. Bože, přispěj na pomoc svému lidu. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli. Uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

Bylo 21 hodin a 15 minut. Na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Nejprve vyslechneme slovanské tance pro čtyřruční klavír opus 46. Autorem je Antonín Dvořák, na klavír Kristýna Krkavcová a Martin Kasík. Druhou a poslední skladbou je klavírní trio číslo 6 Es-dur opus 93. Autorem Johann Nepomuk Hummel. Na violončelo Juraj Alexander, na housle Viktor Šimčisko, na klavír Ivan Gajan. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil koncert komorní hudby. Vyslechli jsme v něm dvě skladby. První nesla název Slovanské tance pro čtyřruční klavír opus 46. Autorem Antonín Dvořák, na klavír Kristýna Krkavcová a Martin Kasík. Druhou skladbou bylo klavírní trio číslo 6 S-dur opus 93. Autorem Johann Nepomuk Hummel. Violončelo Juraj Alexander, housle Viktor Šimčisko a klavír Ivan Gajan.

0: Vítejte u pořadu Na stole je téma. Mé jméno je Jana Rambousková a mým dnešním hostem je Zuzana Hajšmanová z neziskové organizace LUNO. Zuzana Hajšmanová je na pozici Chief Medical Officer. Dobrý den, vítejte na Radio Proglas.
1: Děkuji moc za pozvání, dobrý den.
0: Můžete prosím v kostce představit organizaci LUNO, ještě než se pustíme do dnešního tématu, kterým je spánek. Co je vlastně vaším cílem v organizaci?
1: My jsme vlastně vznikli už 12 let zpátky, kdy naše zakladatelka Kateřina Šédová si vlastně zjistila nádorový onemocnění a díky tomu, že ona studovala medicínu a byla schopná nějakým způsobem poznat signály svého těla, tak přišla na tu diagnózu včas. A když se potom o tom bavila se svými spolužáky a známými, tak vlastně říkali, že oni by určitě si těch signálů nevšimli. Takže jí to vlastně motivovalo a drivovalo k tomu, aby začala edukovat svoje okolí a veřejnost o tom, jaký signály těla, jakých si všímat, jaký onemocnění je potřeba rozeznat včas. Proto vlastně založila LUNO a začala objíždět celou Českou republiku s takovými modely, kterými vlastně až do dneška učíme lidi samovyšetření. A krom té onkoprevence nebo prevence rakoviny, tak vlastně těch témat, kterým se věnujeme, je spousta. Jsou to kardiovaskulární onemocnění, je to demence, je to třeba cukrovka, obezita, ale je to i primární prevence. To znamená, jak já mám ideálně jíst, jak se mám ideálně hýbat, nebo třeba jak mám ideálně spát, abych vlastně nějakým způsobem minimalizovala vliv toho mýho prostředí na moje zdraví.
0: Tak k tomu se dneska dostaneme ve velké míře. Ještě prosím přibližte posluchačům, co je vlastně vaše role v této organizaci, co je to Chief Medical Officer?
1: Chief Medical Officer je moje bývalá pozice. Já jsem vlastně vedla celý ten medical nebo ten zdravotnický tým, to znamenalo všechno, co šlo z LUNO ven, tak jsme potřebovali, aby bylo jak lákavé pro naše posluchače nebo pro lidi, ke kterým zkrátka doteče ten náš obsah, tak to bylo ale evidence-based, podle evidence-based medicíny. To znamená, aby to bylo všechno vlastně správně podle poslední evidence. To znamená, zajišťovali jsme vlastně to, aby ten obsah, který jde ven, tak byl zdravotnicky správně a i taky líbivý nebo nějakým způsobem jako přitažlivý pro tu naší audienci.
0: A určitě i stravitelný. A
1: doufám, přesně tak. Že v ideálním případě i stravitelný.
0: Že i v tomto duchu se ponese naše dnešní povídání, že to nebude nic odborného, co by posluchače mělo vyděsit, ale že se pokusíme přiblížit, proč vůbec je dobře spát.
1: A to je taky určitě, ještě vám do toho trošku skočím, to je taky určitě jako jednou z misí LUNO, že vlastně občas ta komunikace se zdravotníky může být trošku těžkopádná. Zdravotníci nemají na pacienty tolik času, není tam tolik času pro to vysvětlování nebo pro nějakou edukaci, takže to je určitě taky jeden z pilířů toho, proč děláme práci, kterou děláme.
0: Tak to myslím, že tu mám dnes ideálního hosta pro téma, na které už se teda moc těším, protože je opředeno spoustou neznáma, alespoň v mé mysli. Takže pojďme se teda do toho pustit. Co se s námi nebo s naším tělem děje, když spíme?
1: Mám pocit, že často lidi si myslí, že když upadnou do spánku, takže to je nějaký úplně pasivní proces. Je to vlastně poměrně jako hodně naopak, probíhá v tom našem těle jako velmi aktivní proces, který je velmi nezbytný pro to naše fungování. Když jsem se měla, jak jsem přemýšlela nad tím, jak vlastně to trošku přiblížit, tak je to vlastně jako když odejdete odpoledne z práce a ráno to tam chcete najít v nějakém stavu. Potřebujete, aby třeba o počítač se někdo postaral, potřebujete, aby se uklidilo, potřebujete, aby třeba do automatu na vaše oblíbené pití prostě někdo doplnil ten produkt. Takže vlastně něco velmi podobného se děje s naším tělem a s naším mozkem v rámci toho spánku. Kdybychom se chtěli podívat na nějaké konkrétní věci, vlastně, které v rámci toho spánku se dějou, tak můžeme to možná trošku rozdělit na to, co se děje v rámci mozku a na to, co se děje v rámci těla. V tom mozku dochází vlastně jak k utřizování nějakých myšlenek, pocitů, třeba kreativity taky. Určitě jste slyšeli někdy babička nebo děda určitě říkali, pojď to teďko neřešit ráno, moudřejší večera. Tak to je přesně to. Ten náš mozek si potřebuje zaškatulkovat třeba nějaké prožitky nebo třeba do paměť nějakým způsobem z té krátkodobí převést do té dlouhodobí. Objev posledních let je určitě taky takzvaný glymfatický systém, což je specifický systém lymfatický, který vlastně my máme v rámci celého těla, ale v rámci toho mozku má určitě svoje specifika. A tam probíhá třeba úklid nějakých odpadních látek a tak dále. Potom, když se podíváme vlastně v rámci toho našeho celého těla, je to velmi potřebné pro třeba náš kardiovaskulární systém, srdce, snižuje tepovou frekvenci, snižuje krevní tlak. Dochází vlastně k celé spoustě procesů na úrovni hormonů, třeba růstový hormon se vyplavuje v rámci spánku, to znamená, je opravdu potřeba, aby děti dostatečně dlouho a dostatečně kvalitně spaly. V vozovkách jim můžeme říkat, že pak nevyrostou, když nebudou dostatečně spát, samozřejmě nechceme nikoho strašit. Vlastně nějakým způsobem se ladí i třeba glukóza s inzulínem, anebo hormony, které jsou třeba zodpovědné za to, jak signalizujeme hlad nebo sytost, to znamená, to jsou hormony, kterým se říká grelin nebo leptin. A vzhledem k tomu, že máme poměrně velkou epidemii obezity, tak si myslím, že v rámci té obezity se poměrně jako málo mluví o tom, že spát je určitě jako jedním z hlavních pilířů prevence nebo léčby obezity. A dalším a určitě jako neméně důležitým faktorem v rámci spánku je tvorba imunity. My potřebujeme, aby ty naše imunitní buňky vytvořily ten materiál pro ten boj s těmi patogeny. To znamená, všechny tyhle ty věci se v rámci toho spánku dějí. My vlastně jsme schopni se na ten spánek podívat ještě v rámci nějakých cyklů. Určitě jsme všichni slyšeli o nějakém non-REM a REM fázi spánku, kdy vlastně ten non-REM má pod sebou ještě nějaký jako jednotlivý fáze. My je jako pro nějakou úplnou jednoduchost můžeme rozdělit na lehký spánek, kdy je to takový přechod mezi tím, že bdíme a tou hlubokou fází. Často mi přijde, že když jako trávím hodně času v té lehké fázi spánku, ať už jako z jakýhokoliv důvodu, tak mám pocit, že jsem vlastně vůbec nespala. Jo? Že vlastně ten přechod do té bdělosti je poměrně velký. Pak je hluboká fáze spánku, to taky patří k té non-REM fázi. A tam se dějou právě všechny ty reparační mechanismy, to znamená, vyplavuje se třeba ten růstový hormon, škatulkujeme tu paměť. A ta poslední fáze spánku, to je REM, to je taková možná jako pro divák jako nejzajímavější, protože to je přesně ta fáze, kdy se nám rychle míhají ty oči, samozřejmě jako je snadný to vidět třeba u partnera, když spí, nebo u dětí, je to takový výrazný. Tak to je vlastně ta fáze spánku, kdy probíhá všechna ta kreativita, je to fáze, kdy se nám zdají sny, je to fáze, kdy právě se nám takhle hýbají ty oči. Takže já bych chtěla jenom říct, že spánek je vlastně strašně zajímavý a určitě to není žádná pasivní aktivita.
0: Mm-hmm. Můžeme říct, že všechny tyto spánkové fáze jsou stejně důležité, a nebo je tam třeba nějaká, která když dobře neprobíhá, tak je to horší pro kvalitu spánku?
1: Mm-hmm. Myslím si, že všechny jsou naprosto nezbytné. Vlastně bez lehké fáze spánku se nikdy nedostaneme do té hlubší a bez REM fáze spánku to taky nebude ideální. Sice se nám jako nebudou zdát sny, což je v uvozovkách jako banalitka, ale je to vlastně nějaká špička ledovce. Jo? My potřebujeme opravdu pro tu paměť a pro všechny možné kognitivní funkce právě, aby fungovaly všechny ty fáze. A možná, co jsem ještě nezmínila, je, že my i potřebujeme, aby se pravidelně střídali. Potřebujeme, aby byla lehká, hluboká REM, hluboká, lehká, a takhle se vlastně jako byly v takových cyklech. Těch cyklů může proběhnout podle toho, jak kvalitně a dlouho spíte, třeba 4 až 6 těch cyklů v rámci noci. V ideálním případě.
0: To už se asi trošičku dostáváme i k tomu, jak vlastně vypadá kvalitní spánek. Můžete to ještě trošičku přiblížit?
1: Určitě to bude u každého jiný. Každý jsme v nějaký jiný i životní situaci, ale jako kvalitní spánek by měl mít určitě nějaký náležitosti. Já tady určitě budu hodně mluvit o tom, jak by kvalitní spánek měl vypadat, co pro to dělat, co se může vlastně jako všechno stát ve chvíli, kdy spát nebudeme kvalitně. Já bych ale jenom chtěla říct, že nerada bych někoho zúzkostňovala vlastně tím, že o tom tady budu mluvit. Jo. Prostě jsou fáze opravdu v životě, kdy prostě kvalitně nespíme. A pokud prostě to někomu jako nedělá dobře, tak si myslím, že by se na to neměl upínat. Ale pokud se jako vrátím k tomu kvalitnímu spánku, tak určitě bychom tam měli mít nějakou latenci. To je takový to ve chvíli, kdy si lehnu do postele, rozhodnu se, že už půjdu spát, a mezi tím, kdy opravdu usnu. Tahle ta fáze té latence nebo teda toho usnutí by měla být dlouhá zhruba 15 až 30 minut. Pokud už je to delší, už můžeme mluvit o nějaké nespavosti nebo o nějakém možná jako problému s usínáním. Dalším bodem by měla být nějaká kontinuita. My bychom se neměli vlastně vzbudit za tu noc víc než, dejme tomu, prostě jednou nějaký mladší zdravý člověk. Ve chvíli, kdy odejde prostě jednou za noc na záchod nebo jednou ho něco zbudí, tak je to určitě jako norma. Pokud těch zbuzení je víc, tak to samozřejmě je taky potřeba řešit, proč ty zbuzení jsou a jakým můžeme předcházet. Jak jsem mluvila o tom taky, jak se mění ty fáze toho spánku, tak určitě taky není dobrý, aby byla třeba jenom ta lehká fáze toho spánku, protože prostě ten spánek nebude dostatečně osvěžující. Co si ale myslím, že je úplně nejdůležitější, je nějaký pocit, se kterým se ráno vzbudíme. Já když se ráno vzbudím a budu odpočatá, tak je vlastně jedno, jestli jsem spala 8 nebo 6 hodin v uvozovkách samozřejmě. Pro nějakou dlouhodobost to jedno určitě být nemusí. Ale ten pocit, se kterým se ráno vzbudím, si myslím, že je jako nejdůležitější. Určitě jsou lidi, jako jsem třeba já, kdy já se jako ani po 9 hodinách spánku nezbudím a nevyskočím jako rybička, ale ta osvěživost prostě by měla přijít aspoň třeba do půl hodiny od té doby, co vstanete. Já jako to většinou mám, že do té půl hodiny už jako jsem schopná fungovat, ale můj jako chronotyp a moje pozdně ranní typ prostě nekonvenuje s tím, abych vyskočila z té postele. A určitě je taky hrozně moc důležitý nějakým způsobem, jak fungujeme přes den. Pokud prostě ráno sice po 4 hodinách spánku vstaneme, ale odpoledne prostě usínáme na nějakém meetingu nebo se nám prostě chce spát, jako velmi spát po cestě třeba autem, tak je určitě potřeba se podívat nebo se jako rozmyslet, jestli vlastně ten náš spánek je dostatečný nebo jestli je dostatečně osvěživý. Ale ten vlastní pocit si myslím, že je nejdůležitější. Mm-hmm.

0: Posloucháte Radio Proglas a v pořadu Na stole je téma si povídám s lékařkou Zuzanou Hajšmanovou za neziskovou organizaci LUNO. Pojďme se teda teď trošičku pověnovat době spánku. Liší se nějak doba spánku s věkem?
1: Určitě se liší. Když se narodí miminko, tak to množství toho spánku, který ono potřebuje pro to, aby dobře fungovalo, je samozřejmě vysoký. Tam je to prostě, může to u toho novorozence být až 20 hodin třeba denně spánku. Pak trošku dospívá, dozrává, stává se z něho batole. Ten spánek se oproti těm miminkům třeba i změní tak, že jsou schopni vnímat střídání dne a noci. Se určitě taky spoustě rodičům stalo, že prostě to dítě najednou v noci mělo pocit, že je prostě den a vypadalo to, že spát nikdy nepůjde. Tak to se u těch batolat od toho roku věku poměrně jako intenzivně mění a ty děti potom už jsou schopný s nějakým jako jedním šlofíkem během dne se potom přesunout hlavně k tomu spánku v noci. Pak je nějaký školní věk, kdy já bych chtěla apelovat na to, aby ty děti opravdu spaly dostatečně. Jo, ono se to nezdá, ale 10 hodin denně spánku pro děti 10-12 let si myslím, že je jako opravdu něco, co potřebujeme do těch dětí dostat a samozřejmě dostat do těch rodičů, protože je to naprosto jako nejhlavnější věc, si myslím, kterou pro ty děti prostě potřebujeme udělat. Pak se zlomí někde u teenagerů taková ta jejich jako schopnost vydržet dlouho do noci a potom ale ráno dlouho dospávat, což náš prostě systém ve chvíli, kdy musí být v 8 hodin ve škole moc jako nepodporuje. Což ale je naprosto evolučně daná věc, proč to dělají. Protože oni potřebovali, aby rodiče šli spát a oni měli čas na to se seznamovat a rozmnožovat a tak dále. Takže bylo poměrně jako evolučně výhodný pro to, aby oni chodili spát déle než ty rodiče. Pak prostě přijde ta dospělost, kdy my jsme schopní 6 až 8 hodin denně spát poměrně jako v pořádku, kdy 25% z toho času by měl tvořit REM spánek, 25% hluboký spánek a nějakých 50% zhruba ten lehký spánek, ale je to období, kdy my jsme hrozně moc ovlivněni samozřejmě tím prostředím, ve kterém žijeme. A pak jsou starší lidé, kdy tam se samozřejmě už taky přesouvá i ten chronotyp k nějakým jako, oni zase dřív vstávají, že jo, večer nemůžou moc usnout, mají tendenci dospávat během dne, takže samozřejmě ten rozdíl mezi tím, kolik denně spíme, kolik bychom měli spát a kolik je nám nějak jako fyziologicky dáno, určitě je. A myslím si, že bychom na to měli nějakým způsobem hledět, ale pro dospěláka si myslím, že je naprosto klíčový, aby to bylo 6 až 8 hodin denně. Mm-hmm.
0: Říká se, že spánkem strávíme až třetinu života. Mm-hmm. Opravdu je nutné spát tak dlouho?
1: Je to... Určitě jsou fáze v životě, kdy si řekneme, že na to nemáme čas. Jo, ale s tím spaním je to trošku jako s tou primární prevencí, nebo spánek do té primární prevence padá. My prostě to za nás vůbec nikdo neudělá. A když si uvědomíme, za prvý, kolik času nás to stojí, kolik vlastně evolučně, jak jsme byli velmi zranitelní, jo? To znamená, my jsme šli spát, někam jsme si na 8 hodin denně lehli a byli jsme extrémně zranitelný, mohlo nás cokoliv vlastně sežrat, byli jsme nevýkonní, tak ve chvíli, kdyby to opravdu nemělo ten efekt, tak by to byl asi možná největší chyba, kterou evoluce udělala. Já ale opravdu věřím, že to svoje opodstatněné místo má a že je to něco jako investice prostě na důchod. Potřebujeme si prostě spořit, protože to za nás nikdo neudělá, tak s tím spánkem je to trošku stejný.
0: Takže nám to určitě pomáhá i v životě, abychom byli výkonnější, abychom třeba přes den udělali i víc těch věcí, abychom byli efektivnější, pokud jsme dobře vyspaní, tak možná ve výsledku ten čas ušetříme.
1: Určitě to tak je a vlastně ten vliv toho spánku na naše zdraví může být jak krátkodobý, tak dlouhodobý. Vy teď mluvíte o těch krátkodobých efektech, to znamená, když budu vyspaná, budu efektivnější v práci, nebudu dělat tolik chyb, nebudu mít tendence prostě třeba ani jíst tolik energeticky náročné potraviny. A samozřejmě ještě bych chtěla zmínit duševní zdraví, to je za mě jako jedna možná jako ještě z důležitějších věcí, než to, jestli udělám chybu v práci, ale jako incidence těch duševních onemocnění prostě strašně roste a to, že málo spíme, určitě taky nějaký dílek skládačky. Chtěla bych ale určitě mluvit i o těch dlouhodobých efektech. A to je to, jak vlastně můžeme spánkem prostě předcházet onemocněním. My spíme zhruba asi o hodinu míň než lidi před 50 lety, to je něco, co víme. To, že se zvyšuje prostě délka dožití a tím pádem jsme sice starší, ale víc nemocní, tak jednou vlastně jakoby s takovou věcí, kterou můžeme dělat, to je právě spát dobře. A zabráníme vlastně všem čtyřem z, jak my v Luno rádi říkáme, čtyřem jezdcům apokalypsy, to jsou jako nejčastější onemocnění, kterýma pravděpodobně i my dvě budeme trpět, až budeme starý. A to jsou nemoci srdce a cév, vlastně vysoký tlak, má opravdu velký rizikový faktor špatný spánek. Zároveň i ischemická choroba srdeční, ať už jsou to infarkty myokardu nebo mrtvice, tak jsou právě jako velmi úzce spojený s nějakým nedostatkem spánku. Pak jsou to, jak už jsem mluvila, i třeba ta obezita, kdy vlastně ve chvíli, kdy my nenasyntetizujeme, to znamená nevytvoříme dostatek hormonů, který nám třeba přes den řeknou, to je dobrý, už jsi se najedla, nebo nemáš hlad, a nebo naopak máš hlad, tak samozřejmě můžou vést k tomu, ať už k cukrovce druhého typu nebo k obezitě. Tak ale velmi důležitý je, v poslední době se hovoří o prevenci demence, Alzheimerovy demence nejčastěji. To, jak jsem mluvila o tom glymfatickém systému, který vlastně vyplavuje ten beta-amyloid, což je bílkovina, která způsobuje její hromadění nadměrně, způsobuje právě vznik Alzheimerovy demence, takže to je určitě něco, co je velmi důležitý. Potom vlastně mluvila jsem i o té imunitě a i o těch duševních vlastně onemocnění. Občas je to i s těma onemocněníma, takže vlastně nevíme, jestli dřív bylo slepice nebo vejce. To znamená, my nevíme, jestli nedostatek spánku je příznakem toho onemocnění anebo důsledkem. Takže občas je to samozřejmě těžký a lidi, kteří spí méně, můžou mít i vyšší incidenci prostě nějakého duševního onemocnění.
0: To jsem teda, přiznám se, ani nevěděla, že spánek má až takhle dalekosáhlé důsledky a asi se teda opravdu vyplatí se mu věnovat. Určitě. Nebo nějakým způsobem se třeba i vzdělávat, jak podpořit svoje tělo, aby teda ten spánek probíhal kvalitně. K tomu se ještě dostaneme, ale pojďme se ještě chviličku zdržet u té doby toho spánku. Nemůže to být i moc? Nemůžeme to třeba přehnat, co když někdo spí běžně 10 hodin denně?
1: Mm-hmm. Jako přehnat to určitě můžeme. Vlastně ve chvíli, kdy my říkáme, že ten interval toho spánku je, někdo říká 6, někdo říká 7, 8, 9, vlastně mezi těma 4 hodinama, nebo ten interval se to nějakým způsobem pohybuje. Pokud je to 10 a víc, tak je to určitě moc. Je to moc, ale můžou být situace v rámci toho našeho života, kdy je to v pořádku, že to je moc. A může to být buď v rámci nějakého dospávání spánkového dluhu, ke kterému se možná ještě dostaneme, tak to může být třeba právě u těch dětí, které potřebují, aby spali více, nebo jsme třeba nemocní, nebo regenerujeme po nějakým velkým fyzickým výkonu. Tak to jsou všechno situace, kde je vlastně jako žádoucí, aby jsme spali trošku víc. Pak jsou samozřejmě situace, kdy to žádoucí není a část teda populace jsou takzvaní jako chroničtí spáči, a to jsou opravdu lidi, kteří potřebují spát 10, klidně 9-10 hodin, určitě někoho takového taky znáte. Je to prostě člověk, který chodí spát první a stává poslední. Ale jinak to může být opravdu příčinou i nějakého onemocnění. Typicky takhle hodně spí lidi, kteří mají třeba syndrom spánkové apnoe, což je onemocnění, kdy vlastně v rámci toho spaní dochází vlastně k takovým jako pauzám v dýchání a ten mozek nedostává dostatečné množství kyslíku. Ten spánek není kvalitní a potom vlastně oni potřebují vlastně to množství toho spánku vyšší. Určitě se dotkneme ještě různých jako faktorů spánkové hygieny, ale můžou být i onemocnění, které opravdu můžou způsobovat to, že potřebujeme spát víc. Typicky jsme unavení, může to být třeba hypofunkce štítné žlázy, nedostatek vlastně produkce těch hormonů štítné žlázy, který vlastně nás nutí v uvozovkách, abychom spali déle. Takže na přechodnou dobu je to určitě v pořádku. Pokud spíme déle, prostě delší čas, tak je určitě dobrý se obrátit prostě na praktického lékaře a probrat to s ním.
0: Takže se asi vyplatí nějak ten spánek monitorovat, nějak se třeba nad ním i zamýšlet. Uh-huh. Ono se hodně taky mluví o tom, že způsob, jakým žijeme přes den, uh-huh. ovlivňuje, jak potom spíme. Asi teda teď nebudeme mluvit o specifických spánkových poruchách, ale spíš o běžné populaci, když je člověk víceméně zdravý. Uh-huh. A co teda můžeme udělat pro to, aby ten spánek byl potom kvalitní? Uh-huh. Jak můžeme ovlivnit ten náš denní režim?
1: Uh-huh. Těch vlastně věcí, které můžeme v rámci toho dne udělat, je spoustu. Já bych to asi možná rozdělila na to, co udělám ráno, co udělám v poledne a co udělám večer. Když ráno vstaneme, jako v ideálním světě bez budíku, ale to mě by se prostě jako v životě nestalo, prostě bych do té práce jako neodešla, tak je dobrý roztáhnout třeba žaluzie, vystavit se nějakým způsobem prostě dennímu světlu. My potřebujeme, aby na tu naší sítnici prostě dopadly ve správný čas, jako v ideálním případě bychom vlastně chodili spát v uvozovkách se slepicema. Večer, když by se udělala tma, šli bychom si lehnout ráno, když by se rozednilo, tak bychom vstali, ale ten náš život prostě není ideální, takže mu musíme trošku pomoct. Takže roztáhneme ty žaluzie a vystavíme se nějakým způsobem slunečnímu záření. V ideálním případě třeba dojdeme do práce pěšky nebo nějakým takovýmhle způsobem prostě nastavíme si ten den. Trošku problematický je to, že přijdeme vlastně do budovy a tam na sebe rozsvítíme tu zářivku, ale to aspoň trošku jako simuluje v rámci nějaký normální pracovní doby, to aspoň trošku simuluje ten cirkadiální rytmus venku. Pak vlastně se nějakým způsobem jako pracujeme, snažíme se v uvozovkách nějakým způsobem unavit. Měli bychom se v ideálním případě věnovat nějaký fyzické aktivitě každý den, to znamená, i když prostě půjdu z práce do práce, domů, pěšky, na kole, budu se věnovat nějaký fyzický činnosti, tak určitě je dobrý se jí věnovat prostě přes den. Když potom přijdu z té práce domů, tak jako hlavně třeba rodiče malých dětí, tak mají samozřejmě tendenci jako odkládat takový ty věci, jako je jídlo, pití do těch jako pozdních hodin, ale je opravdu dobrý udělat si na všechny tyhle ty věci prostě čas odpoledne a na večer. Jak ten pohyb, tak to jídlo, tak samozřejmě nějakým způsobem načasovat i třeba užívání kofeinu. Některý odborníci radí, že je dobrý jako s tím kofeinem počkat třeba 60-90 minut potom, co se zbudíte. Já si myslím, že je to opravdu hodně na tom, jak je člověk na ten kofein citlivý. Pokud mi to ráno dělá dobře, pokud jsem prostě potom nemám nějaký velký propady energie odpoledne, tak si myslím, že je úplně v pořádku klidně ráno začít tou kávou, ale odpoledne opravdu jako si zkusit jako vytipovat sama na sobě, jak mi ten kofein dělá dobře nebo nedělá. On má poměrně jako dlouhý poločas rozpadu, to znamená, když si prostě ve 4 hodiny dám 2 espressa, tak kofein z nich budu mít prostě jako v krvi ještě v 8 hodin večer, jo. Takže je potřeba si to nějakým způsobem nastavit. A večer potom se najíst zhruba 3 hodiny předtím, než jdu spát a připravit se na ten spánek zhruba 1,5-2 hodiny ideálně předtím, než jdu spát, což zní prostě, ale teďko to z toho spánku prostě dělá 12-hodinový jako epos, ale ono vlastně jako v rámci těch 2 hodin té přípravy na ten spánek se vlastně jako dá dělat spousta příjemných a užitečných věcí, jo. Prostě nepůjdu hrát v 10 hodin s kamarádama fotbal, nebo nepůjdu v 9 hodin plavat, je to prostě pozdě na ten pohyb. Radím docela i jako se nějakým způsobem zamyslet, jak doma svítím.

0: co teda můžeme udělat pro to, aby ten spánek byl potom kvalitní? Uh-huh. Jak můžeme ovlivnit ten náš denní režim?
1: Uh-huh. Těch vlastně věcí, které můžeme v rámci toho dne udělat, je spoustu. Já bych to asi možná rozdělila na to, co udělám ráno, co udělám uh-huh. v poledne a co uh-huh. udělám večer. Když ráno vstaneme, jako v ideálním světě bez budíku, ale to mě by se prostě jako v životě nestalo, prostě bych do té práce jako neodešla, tak je dobrý roztahnout třeba žaluzie, vystavit se nějakým způsobem prostě dennímu světlu. My potřebujeme, aby na tu naší sítnici prostě dopadly ve správný čas, jako v ideálním případě bychom vlastně chodili spát v uvozovkách se slepicema. Večer, když by se udělala tma, šli bychom si lehnout ráno, když by se rozednilo, tak bychom vstali, ale ten náš život prostě není ideální, takže mu musíme trošku pomoct. Takže roztáhneme ty žaluzie a vystavíme se nějakým způsobem slunečnímu záření. V ideálním případě třeba dojdeme do práce pěšky nebo nějakým takovýmhle způsobem prostě nastavíme si ten den. Trošku problematický je to, že přijdeme vlastně do budovy a tam na sebe rozsvítíme tu zářivku, ale to aspoň trošku jako simuluje v rámci nějaký normální pracovní doby, to aspoň trošku simuluje ten cirkadiální rytmus venku. Pak vlastně se nějakým způsobem jako pracujeme, snažíme se v uvozovkách nějakým způsobem unavit. Měli bychom se v ideálním případě věnovat nějaký fyzické aktivitě každý den, to znamená, když prostě půjdu z práce do práce, domů, pěšky, na kole, budu se věnovat nějaký fyzický činnosti, tak určitě je dobrý se jí věnovat prostě přes den. Když potom přijdu z té práce domů, tak jako hlavně třeba rodiče malých dětí, tak mají samozřejmě tendenci jako odkládat takový ty věci, jako je jídlo, pití do těch jako pozdních hodin, ale je opravdu dobrý udělat si na všechny tyhle ty věci prostě čas odpoledne a na večer. Jak ten pohyb, tak to jídlo, tak samozřejmě nějakým způsobem načasovat i třeba užívání kofeinu. Některý odborníci radí, že je dobrý jako s tím kofeinem počkat třeba 60-90 minut potom, co se zbudíte. Já si myslím, že je to opravdu hodně na tom, jak je člověk na ten kofein citlivý. Pokud mi to ráno dělá dobře, pokud jsem prostě potom nemám nějaký velký propady energie odpoledne, tak si myslím, že je úplně v pořádku klidně ráno začít tou kávou, ale odpoledne opravdu jako si zkusit jako vytipovat sama na sobě, jak mi ten kofein dělá dobře nebo nedělá. On má poměrně jako dlouhý poločas rozpadu, to znamená, když si prostě ve 4 hodiny dám 2 espressa, tak kofein z nich budu mít prostě jako v krvi ještě v 8 hodin večer, jo? Takže je potřeba si to nějakým způsobem nastavit. A večer potom se najíst zhruba 3 hodiny před tím, než jdu spát a připravit se na ten spánek zhruba 1,5–2 hodiny ideálně před tím, než jdu spát. Což zní prostě, ale teďko to z toho spánku prostě dělá 12-hodinový jako epos. Ale ono vlastně jako v rámci těch 2 hodin té přípravy na ten spánek se vlastně jako dá dělat spousta příjemných a užitečných věcí. Jo. Prostě nepůjdu hrát v 10 hodin s kamarádama fotbal, nebo nepůjdu v 9 hodin plavat, je to prostě pozdě na ten pohyb. Radím docela i jako se nějakým způsobem zamyslet, jak doma svítím, protože třeba i v těch zimních jako měsících, kdy ve 4 hodiny je venku tma, tak vlastně pokud jako do 10 hodin svítím jasným světlem, tak vlastně já tomu svýmu tělu dávám signál, pořád je den, ještě musíme jako něco dělat. Takže ideální třeba 2-3 hodiny před tím, než jdu spát, zhasnout nebo nějakým způsobem jako stlumit ty stropní svítidla, nechat na sebe svítit trošku třeba jako z úrovně, nevím, pasu, nějaký světlo, který je teplejší, žlutý, oranžový, ideálně prostě červený světlo. A potom se samozřejmě v úplně ideálním případě 2 hodiny prostě před tím spánkem nevěnovat žádný jako velký práci, žádný emocionální prostě zátěži, trošku se připravit na to, že to tělo potřebuje sklidnit, i ten mozek potřebuje sklidnit. A to vlastně, jaký ty aktivity budou, si myslím, že je potřeba, aby si každý vytipoval trošku na sobě, jestli vám jako nedělá dobře večer jít a hrát prostě hry, protože potom ještě do 12 budete koukat jako do stropu z toho, co se vám tam všechno stalo. To určitě není prostě dobrá doba. Já vím, že jsou fakt jako pořád tady opakuju ty rodiče těch malých dětí, ale vím, jak je to hrozně těžký, prostě děti usnou v 8 a člověk má tendenci ještě si to užít ten den, aspoň ještě mi tady něco zbylo, tak půjdu a zahraju si prostě tady tu svoji oblíbenou hru nebo si pustím film, což samozřejmě určitě není nic proti ničemu, ale prostě musím vědět, jaký vliv to na mě má. Takže v ideálním případě prostě zhasnout světla, věnovat se nějaký klidný činnosti, a pak nějakým způsobem si i nějak, jako upravit prostředí v ložnici a to ještě asi možná zmíníme. A nebo můžu hned klidně.
0: Tak možná pojďme na to klidně hned.
1: Ložnice vlastně si myslím, jako, že pro spoustu z nás není jenom místo tam, kde spíme nebo se oddáváme nějaký intimitě prostě s partnerem. A myslím si, že to není dobře, protože ten náš mozek funguje na nějakých jako rituálech za prvý a za druhý. Jsme trošku jako

a vlastně ať to bude kdykoliv. Jo, si myslím, že teďko teda půjdeme spát. Takže když už se odebíráme do ložnice, měla by být vychlazená, nebo aspoň by v ideálním případě v ní nemělo být prostě 25 stupňů, což je samozřejmě jako tohle léto asi úplně jako nejtěžší, co můžeme pro sebe udělat, ale aspoň trošku se snažit tu místnost vychladit. V ideálním případě třeba i na nějakých 18 stupňů, jo, prostě v chladu se nám spí dobře. Nikdo nemusí mít strach, že třeba nastydne nebo něco takového. 18 stupňů je opravdu jako dostatečná teplota na to, aby jsme spali. V rámci nějakého jako vybavení té ložnice, myslím si, že tam jako nemusí být nic speciálního. Jestli spíte prostě na futonu nebo na posteli, asi je důležitý, co vám je příjemný. Přikrývka, polštář, to si taky myslím, že jsou takové věci, které by každý vlastně měl mít takový, jaký je mu příjemný. Určitě jsou lepší nějaký přírodní materiály. Dokonce jsem taky četla nějaký článek, že je skvělý spát bez pyžama, protože se o dost líp jako nějakým způsobem převádí teplota, nebo my vlastně jako jsme schopní o dost líp regulovat teplotu, když třeba máme nějaký přírodní materiál té peřiny nebo přikrývky a vlastně jako není mezi tou naší kůží a tou přikrývkou ještě nějaká bariéra v uvozovkách. V ideálním případě taky by měla být ta ložnice odstíněná od nějakého jako pouličního světla nebo od nějakého jako ranního světla, protože my třeba žijeme na kraji města, kde prostě ráno je opravdu jako hodně světla a zpívají hodně ptáci, takže ale na to se určitě dá zvyknout víc než na nějaký hlasy prostě lidí nebo třeba auta. Takže ideálně tma, ideálně ticho, což je taky strašně těžký, ale tomuhle všemu se dá napomoct, ať už nějakou maskou na oči, nebo třeba teďko mám velkou oblibu ve špuntech do uší, když nespím prostě ve svojí posteli. Takže uspůsobit si nějakým způsobem tu svoji ložnici úplně vlastně jako jednoduchýma radama si myslím, že je skvělý.

0: Posloucháte Na stole je téma na Radio Proglas a se Zuzanou Hajšmanovou si povídám o spánku. My jsme se před chviličkou bavili o tom, jak vlastně bychom si mohli uspůsobit den, denní režim a ložnici, aby se nám dobře spalo. A teď se zeptám na takový specifický případy, kterých je, myslím si, v populaci poměrně hodně. Když někdo žije třeba v 1KK a nemá možnost mít tu ložnici mimo svůj pracovní prostor, nebo když někdo třeba pracuje ve směrném provozu a nemůže si dovolit chodit spát pravidelně, tak je to opravdu jakoby taková katastrofa, nebo co se dá případně teda dělat, aby ta kvalita toho spánku za těchto okolností byla co nejlepší?
1: Pokud někdo žije v menším bytě, což si myslím, že bude do budoucna ještě jako určitě častější a častější, já bych udělala jenom to, že bych si nějaký kout toho bytu prostě dedikovala jenom pro to spaní. Ať už jako místem, že opravdu tam bude jenom postel a nebude tam nic jiného, nebo třeba bych si, nevím, třeba závěs nějaký, jo, aby opravdu jako by jsem si dedikovala jenom jedno místo k té dané činnosti. Pokud budeme mluvit o nějakém jako směnném provozu a jako tím, že vlastně jako musím v noci pracovat a přes den spát a nemůžu to mít naopak, tak bych to asi rozdělala do nějakých dvou kategorií. A to jsou lidi, kteří pracují v opravdu směnném provozu ranní, noční, odpolední. A pak jsou lidi, kteří třeba pracují nárazově v noci, anebo se mají třeba aspoň nějakou částečnou příležitost vyspat. Lidi, kteří pracují ve směnném provozu, to většinou mají tak, že mají ranní, odpolední, noční a takhle se jim to vlastně točí. Ve chvíli, kdy pracuji v noci, tak si myslím, že je určitě dobrý ve chvíli, kdy přicházím na ten týden, kdy budu teda pracovat v noci, tak je dobrý si dát nějaký šlofíček prostě předtím, než do té práce na tu 10. odejdu nebo na 6. v případě třeba zdravotních sester. Tak je dobrý jeden ten cyklus toho spánku třeba prodělat. To znamená, jdu si lehnout a nastavím si budík za 90 minut, což je velká pravděpodobnost, že se dostanu až do té fáze spánku. Je to prostě dostatečně dlouho na to, abych se neprobudila třeba ve fázi toho hlubokého spánku, kdy bych měla velmi malý pocit toho, že jsem se osvěžila. To znamená, dám si takovýhle nějaký power nap a půjdu do té práce. Tam je určitě důležitý, aby bylo dostatek světla, dostatek bílého a jasného světla, ale většinou jsou to provozy, kde to světlo zkrátka je. Takže tam to jako problematický nevidím. Zkusila bych načasovat nějakým způsobem kofein, to znamená, pokud prostě odcházím do práce na 10, dala bych si prostě kafe maximálně do půlnoci, abych pak, až přijdu v 8 hodin ráno domů, mohla spát, protože, jak jsme říkali, tak ten kofein má poměrně dlouhý poločas rozpadu. Takže na to bych se zaměřila a nesměřovala bych ten kofein určitě k tý 6. ráno. Jo? To znamená, ve 4 hodiny už bych si třeba kafe nedávala. Pokud to třeba zaměstnavatel jenom trošku dovolí, určitě je efektivní dát si v rámci té 8-hodinové pracovní doby třeba 20-minutového šlofíka. Určitě by to zase nemělo být delší. Neměla bych se dostat až do té hluboké fáze spánku, ale i ten lehký spánek nám s tím může trošku pomoct. Takže jsem teda dopracovala nějakých těch 8 nebo 6 hodin ráno a já odcházím domů. Tam bych vlastně měla vnímat taky to, že ve chvíli, kdy já vyjdu ven, kde bude ostrý jasný světlo, tady to naše krásné prostě sluníčko, který nás má tendenci v létě probudit, tak bych si vzala třeba sluneční brýle. Došla domů a tam se snažila opravdu dělat maximum pro to, aby ten náš mozek si měl jako možnost si myslet, že je prostě noc. To znamená, zatáhla bych, dala bych si špunty do uší, jako maximálně bych lehce posnídala, určitě bych si jako nedávala žádný velký jídlo a šla, jako měla bych tendenci si jít lehnout, zkusila bych prostě poslat, jestli tam nějaký lidi jsou, tak ať prostě by tam, aby tam prostě aspoň nějakých těch 5 hodin jako nebyly, nebo 4 hodiny, jak to člověku vyhovuje. Pak se vlastně lidi zbudí a jako jsou určitě lidi, kteří jsou schopní spát 8 hodin, takhle, ale myslím si, že jich je jako minimum a že se většinou všichni kolem toho poledního budí. A pak si můžou dát třeba ještě nějaký zase šlofík odpoledne. Pokud jsou to lidi, kteří pracují v noci nepravidelně, to znamená, jsou to třeba u nás typicky lékaři urgentního příjmu, kteří jsou v té nemocnici a vlastně jsou vzhůru a pracují na zavolání. To znamená, jsou na tom lékařáku třeba někdy můžou pospat, někdy nespí vůbec, někdy třeba prostě je zbudí někdo dvakrát, což je, může být vlastně docela příjemný. Ale ve chvíli, kdy oni budou spát víc než 4 hodiny během té noci, tak se říká, že v ideálním případě jít nespat během toho druhého dne, nebo si dát maximálně nějakého krátkého šlofíka a posunout tu večerku o 2 hodiny dřív. To znamená, jestli jsem schopná, nebo jestli jsem zvyklá chodit spát v 11, půjdu si ten den, kdy jsem noc předtím spala 4 hodiny spát v 9 a mohlo by to stačit a neměl by tam narůst nějaký ten spánkový dluh. Pokud jsem spala méně než 4 hodiny, tak je určitě potřeba si během toho dne nějakýho šlofíka dát. Jako typicky většinou taky lidi chodí spát v těch dopoledních hodinách, protože vlastně veškerý ten spánek během toho odpoledne může prostě jako determinovat nebo ovlivňovat to, jak budeme zase spát další noc. A tím pádem vlastně jsme v riziku, že nebudeme spát špatně jednu noc, ale budeme spát špatně 2 noci. Takže tam je určitě tahle ta nevýhoda.
0: Mm-hmm. Mě by právě i zajímalo, jak je to třeba s přerušovaným spánkem, když spím v noci 4 hodiny, přes den 4 hodiny, jestli to může fungovat, jestli to může suplovat kvalitní 8-hodinový spánek, anebo jestli tam už je ta kvalita horší.
1: Určitě je ta kvalita horší, ale ten bifázický spánek je pro nás jako poměrně typický. Jo, když se podíváme teď, jak krátký ty noci jsou, tak určitě fyziologicky nebo v rámci nějakého jako našeho cirkadiálního rytmu i v minulosti a evolučně bylo vlastně výhodný, aby část lidí prostě spala v noci míň a aspoň někdo třeba v rámci nějaký té skupiny třeba těch lovců a sběračů vzhůru byl. Určitě 4 hodiny v noci a 4 hodiny přes den nebudou ideální. Pokud ale budu spát 4 hodiny v noci a pak si dám třeba 90 nebo třeba 2 ty spánkový cykly během dne, a nedeterminuje mi to, že půjdu spát zase znova v 10, v 11 a neposune mi to tu večerku prostě do nějakých pozdějších hodin, tak si myslím, že to je v pohodě. A zase určitě prostě jsou jako fáze v životě, kdy se to prostě stane a bude to v pohodě. Jo? Budeme mít prostě malý dítě, tak si s ním půjdeme na chvilku lehnout. No. To je přesně to, jo, že samozřejmě, že se to může nějakým způsobem sčítat a sčítá se to a jako velký nástroj prevence to je, ale na druhou stranu my, když budeme pořád opakovat, že prostě nás to jako zničí, tak my akorát se zúzkostníme z toho. Jo? Je opravdu jako potřeba za prvý vnímat ty signály, které nám to naše tělo dává. To znamená, jsem unavená, nejsem unavená, potřebovala bych ještě spát a být na sebe trošku hodný. Jo? Prostě ve chvíli, kdy člověk má třeba práci prostě jenom večer a jenom v noci, tak je to prostě fáze života, která je teď a nemusí být navždycky.
0: Je pravda, že taky ta úzkostná snaha spát super správně může přesně být spíš kontraproduktivní než užitečná.
1: Přesně tak, jmenuje se to ortosomnie, už to má i psychiatrickou diagnózu. Je to vlastně jako způsobený tím, že my máme opravdu jako tendenci mít ten náš život hrozně moc pod kontrolou. Jo, i v rámci toho spánku prostě trackujeme si aktivitu, trackujeme si spánek. Určitě je důležitý říct, že vlastně žádný zařízení není schopný jako 100% nahradit nějaký polysomnografický vyšetření v laboratoři, což je takový speciální vyšetření ve zdravotnickém zařízení, kde vlastně oni jsou opravdu schopní říct, kdy končí a kde začíná ta naše která fáze spánku, jak je to dlouhý, jaký jsou správně ty cykly. Vlastně všechny ty variables, co my nosíme, ty to jako odvozujou, jo? Ty to vypočítávají z nějakých metrik, jako je prostě tepová frekvence a tak dále. Takže ty to jako odhadujou. Takže je potřeba si říct, že ani to, co nám řekne ten telefon nebo ta aplikace nebo jakýkoliv jako device, který na sobě nosíme, tak to není stoprocentní. A vlastně ve chvíli, kdy jsem se dobře vyspala, podívám se do telefonu a řeknu si, no tak to je strašně, to je prostě úplně jako katastrofa, jo? Tak to žádná katastrofa vůbec nemusí být, jo? Jenom prostě může tam být nějaká odchylka, která prostě nám řekne nějakou věc. A nebo může to být vlastně naopak, jo? Že vy máte pocit, že jste se vlastně vůbec nevyspala a to chytrý zařízení vám řekne, že jste přece spala skvěle. Což funguje třeba trošku na mě, ale, ale chápu, že to přesně může zúzkostňovat lidi, no.
0: Tak tohle to můžu potvrdit i od svých známých, kteří mi říkali stejnou zkušenost. Uh-huh. Pojďme se teď chviličku pobavit o tom, co se spánkem dělá alkohol.
1: Alkohol, to je taková naše česká devíza. Moje babička vždycky říkala, že si dáme šlaftrunk. Teda já jsem byla dítě, já jsem se ho nedávala, ale to je taková nějaká jako česká naše devíza, že jsme jako máme tendenci si dávat tu skleničku na dobrou noc, no, nebo často slýchám, že ta decinka prostě pomůže s usnutím, což může být pravda. Jo? Jako určitě jedna, dvě deci vína třeba může pomoci v té jako iniciaci toho spánku, v tom zahájení. Ale ten spánek je podobný spíš nějaký jako sedaci. Spíš opravdu jako, jako zhoršuje prožívání té REM fáze, hodně ji zkracuje. A zároveň ten spánek je jako hodně útržkovitý. My se hodně budíme, je nekvalitní ten spánek. Určitě po nějaký jako, a to nemusí být ani opilost, jo, po nějaký konzumaci alkoholu my máme prostě tendenci spát i díl, a to právě proto, že ten spánek není kvalitní. U lidí, kteří mají třeba ten syndrom spánkový apnoe, určitě jste si taky všimli, že lidi, pokud konzumují alkohol, tak o dost víc chrápou. A to je právě proto, že dochází k nějaký úlevě v rámci těch svalů a může to zhoršovat třeba i nějaký jako příčiny nebo nějaký onemocnění, který s tím spánkem souvisí. To znamená, rozhodně bych tím neřešila nespavost, a pro lidi, kteří mají třeba syndrom spánkový apnoe, si myslím, že to může být opravdu jako velmi nebezpečný. Takže žádná dávka alkoholu není zdravá. To, co dělá s naším spánkem, určitě taky není zdravý. Takže pokud si nějakou tu skleničku chci dát, tak si ji opravdu musím, nebo bylo by ideální si ji dát buď odpoledne, nebo prostě brzce večer, a rozhodně jako si to nedávat do té rutiny před tím spánkem v rámci toho sklidnění. No.
0: No a když si dám tu skleničku odpoledne a už nějakým způsobem, když usínám, tak alkohol vyprchal, je to tedy v pořádku, anebo to i tak ovlivňuje můj spánkový cyklus?
1: Když si dáme odpoledne a když jdeme spát, tak nepociťujeme žádný vliv toho alkoholu, tak je to v pořádku. Ale alkohol stále není jako, stále to není dobrý v žádný míře. Já jako určitě nejsem abstinent, ale jako je to samozřejmě jako složitý. No. Myslím si, že o alkoholu musíme ještě trošku víc mluvit, a trošku mi dělá radost, že ta mladší generace prostě alkohol moc nepije, takže myslím si, že jsme snad na dobrý cestě.

0: Posloucháte Radio Proglas a v dnešním pořadu Na stole je téma, si povídáme o spánku, o tom, co se s námi děje, když spíme a proč je vůbec důležitý. No, dnešní pořad je spíš zaměřen obecněji, ale přece jen musíme se dotknout toho, jaké jsou teda příčiny, když ten spánek není kvalitní a jaké můžeme mít problémy se spánkem a jak je můžeme případně řešit, když teda někdo se budí v noci a 3 hodiny nespí, co může dělat? Mm-hmm.
1: Příčiny vlastně toho jako neideálního spánku si myslím, že leží hodně v tom, v jakém světě žijeme, protože my, když se podíváme na spánek a vlastně vůbec na celý náš organismus, tak my jsme vlastně naše tělo je evolučně prostě vyvinuto na to, aby jsme lovili zvířata a sbírali prostě plody, jo. Takže ta evoluce je teďko tak strašně rychlá. My prostě za 50 let jsme se dostali úplně někam jinam a ty naše mozky si vlastně nebyly schopní se na to adaptovat. To znamená, veškerý vlastně jako technologie od světel, jako televize, filmů samozřejmě, až po nějaký jako úplně novější technologie ve smyslu sociálních sítí a umělý inteligence, tak ty ten spánek vlastně jako determinují úplně nejvíc. Respektive ne ty technologie jako takový, ale to, jak my se k ním samozřejmě chováme. O alkoholu jsme mluvili, o kofeinu jsme částečně taky mluvili, ale my vlastně tím, jak se během dne chováme, tak tím si vytváříme takzvaný spánkový tlak. V našem těle nebo v našem mozku se hromadí adenosin, což je taková molekula, kterou potřebujeme, aby se nahromadila, aby jsme mohli zahájit ten spánek. A my, když si dáme kofein, tak ten se naváže na ty adenosinové receptory a trošku posune ten spánkový tlak. To znamená, my jsme pořád ospalí, ale necítíme to. To znamená, že na nějakým způsobem natajmovat si konzumaci kofeinu si myslím, že je důležitý. Budou lidi, kteří si dají po večeři šálek espressa a normálně půjdou spát, což je určitě v pořádku, každý jsme jinak citlivý prostě k různým věcem. A budou určitě lidi, kteří si dají 2 deci vína, budou mít pocit, že dobře spali. Ale je určitě potřeba si to nějakým způsobem rozvrhnout. Pokud jde o ty, ještě když se vrátím k těm technologiím, tak můžeme se určitě bavit i o tom, co nám dělá vlastně jako modrý světlo. My a náš mozek vytváří ve chvíli, kdy se venku setmí takzvaný melatonin, což je hormon, který je schopnej vlastně jako nám říct, teď už je noc, teď už půjdeme spát. A ve chvíli, kdy se koukáme do těch obrazovek, ať už z televize nebo z nějakých mobilních zařízení, tak vlastně ten melatonin si říká, ještě nevyplavuje se ho tolik, to znamená, to naše tělo si říká, ale vždyť je ještě den, tak nemusí mít ještě spát. Což je jedna problematická část technologií a těch telefonů, který si bereme sebou do postele, kterou můžeme vlastně nějakým způsobem odblokovat. Můžeme ji odblokovat tím, že si vezmeme na sebe takový ty srandovní červený brýle, který blokují to modré světlo, anebo si dáme na telefonu, si nastavíme filtr. Jo, to znamená, to je taková ta úplně červená obrazovka, která si myslím, že jako úplně v pohodě s ní můžeme fungovat, můžete si tam nastavit, v 8 hodin se mi zapne nebo v 8:30 se mi zapne a budu potom koukat na telefon jenom s tím. To, co je ale možná ještě důležitější, než je modrý světlo, tak je to, co s náma dělá ten obsah, který tam konzumujeme. Úplně bych se vyhla třeba jako sledováním zpráv. Pokud vám prostě nedělá dobře to, co se děje ve světě, tak si o tom nečtěte před spaním. Jo, stejně tak prostě sledováním sociálních sítí, kdy člověk má pocit, že všichni žijou perfektní, navoněný životy a já ho prostě nežiju, tak zúzkostňovat se tady tím jako obsahem před tím spaním si myslím, že je ještě horší opravdu než to modré světlo. Takže v ideálním případě prostě odejít do té postele a už mít sebou třeba jenom knížku. Jo? Nebo udělat si prostě nějaký rituál, který je mně příjemný. Já jsem třeba někdo, kdo tohle není vůbec schopný dodržovat a stejně s tím telefonem prostě do té postele prostě jako odcházím. Ale jako v ideálním případě bych to nedělala. A jako stane se mi to určitě jako mnohokrát za týden, že jdu do postele opravdu s knížkou a vezmu si k tomu ještě lampičku s červeným světlem, což je jako jestli jako trpíte nespavostí, tak myslím si, že tohle je první věc, kterou bych jako zkusila, jo? Mm-hmm. Protože já usnu jako hned. Opravdu.
0: To světlo nás takhle ovlivní.
1: To světlo, jako takhle. Já si myslím, že to je tím, že jsem jako Pavlovův pes, jo? Že vidím vlastně tu postel s tou knížkou a s tím světýlkem. Ale opravdu mi to jako velmi pomáhá usnout. A to období té latence nebo toho usnutí je prostě jako kratší a já vlastně nestihnu ani přejímat a ruminovat v té posteli, co teda vlastně jako za ten den se dělo. Ještě jsem vlastně nezmínila jednu věc, mi jako tím, že ten náš život je takhle jako rychlej, plnej a my nemáme moc tendenci nebo čas možná ani, nebo nějakou prioritu se přes ten den zastavit. A nějak si ty myšlenky třeba dát, nevím, na papír nebo nějakým způsobem se jako sesumírovat. A vlastně říká se, že ve chvíli, kdy my přijdeme z té práce, tak bychom si měli třeba na chvilku sednout a říct si, tak dneska se prostě stalo tohle, jo, zítra bude tohle, ale nedělat tohle v té posteli, protože to je vlastně často jediná chvíle, kdy my se zastavíme a je potřeba si prostě udělat ten prostor na to i během toho dne, aby jsme si to už do té postele prostě nemuseli nosit. A jak už jsem i na začátku říkala, prostě ráno moudřejší večera a je opravdu potřeba myslet třeba nějaký hezký věci. To já vždycky říkám dětem, když říkají, že nemůžou usnout, já říkám, tak si půjdeme myslet na něco hezkýho.
0: Tak to je konec dnešního pořadu o spánku na Radio Proglas s doktorkou Zuzanou Hajšmanovou z neziskové organizace LUNO. Děkuji moc, že jste přišla do našeho pražského studia a popovídala nám tady zajímavé informace o spánku.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Jana Rambouzková a přeje vám krásné sny.

Vítejte u pořadu Na stole je téma. Mé jméno je Jana Rambousková a mým dnešním hostem je Zuzana Hajšmanová z neziskové organizace LUNO. Zuzana Hajšmanová je na pozici Chief Medical Officer.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s

0: Dnešní část nese název Zbožnost jako náklonnost k dobru. Náboženství je poměr člověka k Bohu, našemu cíli, ideálu dokonalosti. Proto patří všechny ctnosti a všechny dobré skutky ke zbožnosti. Proč by se tedy mělo mluvit ještě o zvláštní ctnosti zbožnosti, nábožnosti? Přece však známe tento pojem i z obecné mluvy. Říkáme, že někdo je víc nebo méně zbožný. Víme, že k tomu patří mnoho a různých povinností. Ale jde tu také o základní vnitřní postoj, který se nesnadno odhadne. V češtině ostatně máme tři slova, která mají různé zabarvení významu. Zbožný, pobožný, pobožnůstkářský. Křesťanství je především náboženstvím ducha a pravdy a proto je křesťanská zbožnost především vlastností vnitřní. Projevuje-li se silně navenek, mluvíme spíš o nábožnosti, pobožnosti. Pobožní lidé chodí často do kostela, smekají před křížem. Slovo pobožnůstkářský, bigotní, však už má nepěkný zvuk. Vnější projevy zbožnosti zde jsou neúměrné, směšné, i když jsou třeba dobře myšlené. Svatý Tomáš Akvinský proto definuje zbožnost podle vnitřního postoje jako náklonnost vůle ke všemu dobrému. Nejde tedy o jednotlivé skutky, ale o celkový postoj. Je-li někdo nadšený sportovec, jsme si jisti, že s ním můžeme počítat, kdykoliv bude sportovní slavnost. Milovník hudby neopomíne pěkný koncert. O zbožném člověku předpokládáme, že se na něho můžeme obrátit, kdykoliv jde o něco dobrého. Jde-li o podporu chudých, o činnost v katolickém spolku, o liturgickou slavnost, opravdu zbožný člověk je ochoten pomoci, kde může. Považuje to za samozřejmou povinnost. Protože nejvyšším dobrem je Bůh, zbožný člověk je nakloněn tomu, aby se s ním co nejčastěji stýkal. Proto ke zbožnosti patří na prvním místě modlitba. V tomto smyslu je tedy zbožnost důležitou ctností.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Posloucháte Proglas a 15.36. kolo hitparády. Vítá vás Milan Tesař. Proglas je nekomerční rádio, které žije jen díky vašim dobrovolným finančním příspěvkům. A stejně jako Proglas by nemohl existovat bez finanční podpory vás, svých posluchačů, nemohla by hitparáda pokračovat bez vašich hlasů. A tak děkuji vám všem, kteří jste svým hlasováním do tohoto kola přispěli. Stručně zopakuji pravidla. Vyberte si 3 písně z naší nabídky. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Připsat můžete jakékoliv postřehy, nápady, tipy na novinky a cokoliv dalšího zajímavého. Nicméně stačí samotné hlasování, samozřejmě s podpisem a nejlépe celou vaší adresou. To proto, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Začínáme na 12. místě s hráčkou na violu, skladatelkou a zpěvačkou Julií Goetz. Z alba Note Audio jsem vybral skladbu Kontinenty.

0: happy for it.
1: Rozhovor s Julií Goetz jste mohli slyšet v našem pořadu Jak se vám líbí v červenci. Znovu bude Julie účinkovat v tomto pořadu v říjnu, kdy si pustíme záznam vystoupení zpěvačky Terezy Richtrové z našeho studia. Ji totiž Julie také doprovází. My jsme na 12. místě poslouchali píseň Kontinenty. V rámci ankety jsem se vás ptal na vaše největší hudební zážitky letošního léta. Růžena ze Slovenska napsala, jaký byl pro mě zatím největší hudební zážitek tohoto léta. Letos jsem především absolvovala dva jazzové festivaly, Trnavský Jazzik a Jazzy Fest v Liptovském Mikuláši. Oba festivaly byly skvělé a svůj jednoznačně nejlepší zážitek si netroufám určit. Na Trnavském Jazziku se mi nejvíce líbil výborný koncert zpěvačky Julie Kozákové s projektem Manuša 2. Na Jazzy Festu pro mě bylo zlatým hřebem vystoupení kytaristy Mahana Miraraba, perkusionisty Bernarda Schimpelsbergera a zpěvačky Simony Hulejové. Já Růženě děkuji za inspirující odpověď. Na Slovensko zamíříme i s písní na 11. místě. Nevzpomínám si, kdy naposledy a jestli vůbec v naší hitparádě bodoval Petr Naď. Nedávno mi ale Milan Adamec, houslista, kterého jsem dříve znal díky jeho spolupráci se zpěvačkou Miriam Kaiser, poslal jednu nově zaranžovanou píseň Petra Nadě, na které se jako aranžér podílel a ke které naprogramoval elektronický doprovod. Nahrávka mě zaujala a tak ji zkouším nabídnout i vám. Petr Naď a Němé jazera ve verzi Set Scores Fantasy Rework.
2: Vůc tak odjíst na začátok sám, nájsť tú cestu

Posluchačka Anička napsala: výraznou letošní hudební událostí pro mě byl koncert Pavla Čatka na celostátním setkání mládeže v Ostravě, ale podobně významnými a hezkými hudebními zážitky pro mě dokážou být poslech oblíbené hudby doma nebo v autě na cestách, nebo také hudební doprovod při mši svaté. Já děkuji a nabízím 10. místo. Filip Pícha je kapelník skupiny Tajné slunce, ale nedávno vydal své první sólové album Je později, než si myslíš. Z alba, na kterém spolupracoval s Martinem Kišperským, jsem vybral píseň Koberec.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám v životě stejnej sklus. Až ho budu mít, všude budu hned. Všichni kámoši budou čubrnět. Do ticha zazní šokovaný hlas. To snad není možný, Filip přišel včas. Tango.

Nové písně nám dnes přinesli Julie Goetz, Petr Naď s doprovodem Milana Adamce a Filip Pícha v produkci Martina Kišperského. Na téma letních akcí napsal posluchač Jaroslav. Výborný je již tradičně letní festival Open Air u Café Prah v Brně. Já i v tomto případě děkuji za tip a posouvám pořad k 9. místu. Belgická ženská skupina Hela a píseň Strider, Bojovník.

Z novinek na hudebním trhu vám doporučím nové album finské skupiny Melkutus Party v čele s hudebnicí Jenny Venäläinen. Album se jmenuje Mahti. Obrázky zo Slovenska je společná nahrávka souboru Spektrum Kvartet, Ulianky, Noga Band a dnes už zmíněné zpěvačky Simony Hulejové. Slyšel jsem tento projekt před časem v Bratislavě naživo a i album rozhodně doporučuji. Folkrockový písničkář Mirek Baldrich vydal album s názvem Motýly a skupina Ty syčáci vydá 1. října nové album Dlouhá, široká a bystrozraká. Osmý je dnes písničkář Stanislav Kahuda a nová verze jeho písně z 90. let Zlatý prase.

jsem práh. Řekla mi padej, tak jsem z okna padal. Řekla mi vystřel, no a teď jsem vrah. Máte-li zájem za čtyři bůh,

to když mi náhle, to když mi náhle padne kosa na zubní, to když mi náhle padne kosa na zubní.

to když mi náhle, to když mi náhle padne kosa na zubní, to když mi náhle padne kosa.

Co pro vás chystáme v rámci pořadu Jak se vám líbí? V pátek 21. srpna večer budeme opakovat rozhovor s Jakubem Čermákem o albu Společný jmenovatel. V pondělí vám představíme skupinu Končina. V úterý bude mým hostem slovenský jazzový pianista Miloš Biháry. K rozhovoru se skupinou Moře dní o jejím novém albu Barevná továrna vás pozveme ve středu večer a ve čtvrtek bude naším hostem akordeonistka a písničkářka Klára Veselá. V týdeníku Slyšte lidé se v sobotu 22. srpna budu věnovat ambientní a příbuzné hudbě v rámci volného cyklu Krajiny zvuku. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. Teď posloucháte Hitparádu na Proglasu a sedmá je Markéta Irglová s písní The Season.

Dnes se vás v rámci ankety opět po nějakém čase ptám na to, které hudební pořady Proglasu vás zaujaly a čím. Budu rád za jakékoliv reakce. Skupina Papíroví draci zůstává na 6. místě s písní Hladiny.

Posluchač Marcel napsal: To, že vystoupení druhé trávy s hosty Michalem Pavlíčkem a Michalem Nejtkem na folkových prázdninách v Náměšti nad Oslavou bude vynikající, jsem věděl dopředu a opravdu jsem si ho užil. Na maratonu hudby v Brně mě zaujal Miloš Bihari Django Gypsy Jazz Trio. Skvělí muzikanti, výborná muzika. Na prázdninách v Telči mi dodala energii Sidy Tobias se svojí výbornou kapelou a asi úplně největším zážitkem a překvapením pro mě bylo v červnu vystoupení cymbálové muziky Harafica na Kunovském folklorním festivalu. Skupinu jsem měl možnost slyšet před mnoha lety a tehdy jsem si říkal, že je dobře, že mladí lidé pokračují v tradici. Od té doby kapela udělala velký pokrok, už se nejedná jenom o tradici, ale daří se jí skvěle propojit s novými hudebními proudy. Dynamické originální vystoupení a pro mě velký zážitek. Já i Marcelovi moc děkuji za sdílení zážitků. Na koncertě druhé trávy s Michalem Pavlíčkem v Náměšti jsem byl také a opravdu to byl skvělý večer. Miloše Biháriho na maratonu hudby jsem sice kvůli jinému programu nestihl, ale viděl jsem jej v červnu v Ostravě a o rok dříve v Bratislavě a i proto jsem jej na maraton do Brna pozval. Mimochodem, rozhovor s Milošem Bihárym, a už to tu dnes zaznělo, vám nabídneme v úterý 25. srpna v 19.15. Pátý je Mňau Mňau Band a píseň Z denda a oheň v krbu plál.

Zvu vás na koncerty. V klubu Jazz Dog v Praze představí 26. srpna své nové EP skupina Duende. Dále tam zahraje 12. září britský hudebník Stuart McCallum a 14. září francouzsko-česká skupina Le Gardomba. Anna Vaverková, Maržary a Iggy Majerov vystoupí 28. srpna na palubě Cargo Gallery v Praze. Festival Trampský širák proběhne ve dnech 4. a 5. září v Hanesově mlýně u Štoků u Havlíčkova Brodu. Účinkují například Robert Křesťan a Druhá tráva, cymbal klasik Karel Kahovec, Tomáš Klus nebo Pacifik. Skupina Poutníci hraje 4. září v Třeboni, 5. září v Žatci a 24. září v Pozlovicích u Luhačovic. V Dobré čajovně na Václavském náměstí v Praze proběhne 10. září memoriál Ireny a Vojtěcha Havlových. Účinkují například Vladimír Merta, Václav Havelka, Adéla Mede nebo Zuzana Dumková. Příští rok, 23. ledna, se v Nymburce uskuteční už podruhé benefiční koncert pro Radio Proglas. Zahrají Jan Žamboch, Jan Běťák, Mňau Mňau Band, Lotrek a Nevermore a Kosmonaut. Po šesti kolech dnes měníme píseň Radůze. Skladbu Stříbrná dýka vybírám z dvojalba Nebe je odemčené.

Posluchač Zbyněk napsal, při dovolené jsme měli štěstí, že jsme stihli i dva koncerty v Podloubí u nadačního domu Josefa Plívy ve Svitavách. Rozálie se při jednom z nich prezentovala v skutku jadrnou upřímností, kterou směřovala k sobě i do publika. Byl to velmi živý zážitek v nádherném prostředí. Já Zbyňkovi děkuji a pošlu mu odměnu. Ze všech hlasujících jsem vylosoval Terezu Siudovou, která od nás také dostane dárek. Třetí je dnes Petr Linhart a píseň Urbex až na ex. Ta vyšla v roce 2020 na albu Nezvěstní, ale my budeme poslouchat její dříve nevydanou verzi z roku 2015 z doby natáčení alba Rozhledna.

Ještě vás zvu na koncerty. Mohelnický Folkfest se koná ve dnech 27. až 30. srpna v Mohelnici. Na festivalu zahrají například COP, Epidemie, Alan Mikušek, Benjo Band Ivana Mládka nebo Devítka. Bluegrassová skupina Sunnyside zve do restaurace U vodárny v Praze na Vinohradech na 3. září. Pro změnu v brněnské části Vinohrady v areálu školy Bzenecká se 4. září koná vinohradské vozíkohraní na podporu Ligy vozíčkářů. Zahrají Lumeny nebo Radimec and Old Horses. Na programu bude i charitativní bazárek nebo akce pro děti. Od 11. do 14. září se v Hradci Králové uskuteční 2. ročník Mezinárodního festivalu hudby a architektury Jaroslava Svěceného Architóny, který propojí koncerty s výjimečnými prostory města. Vystoupí mimo jiné Jaroslav Svěcený, Jiří Rajniš, Žofie Kotalíková, Lukáš Somr a virtuózi Pragenzes. Místo 2. Ivo Viktorin Trio a Když ji potkal.

Jak tedy dopadla naše anketa s nejlepšími letními zážitky? Nejvíce pomyslných bodů nazbírali dva festivaly, Prázdniny v Telči a Maraton hudby Brno. Zatímco Telč je už mnoho let tradiční prázdninovou destinací a v podobných anketách vede opakovaně, jsem rád, že si mnozí z vás už našli cestu i na festival v Brně, na kterém mám tu čest se už několik let výrazně podílet. Z akcí nehudebních jste nejčastěji uváděli nedávné celostátní setkání mládeže v Ostravě. Vítězem 15. 36. kola hitparády na Proglasu je písničkář Semiš a Růže v kopřivách.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla všude.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl.

Stala se věc neobvyklá, za které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila. A tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily. Růže je však preč.

diví, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

Ještě doplním, že do tohoto kola neprošli Soňa Horňáková, trio Dunie a Yoko Hana, tedy samé ženské hlasy. Tady je přehled písní, pro které můžete hlasovat. Uzávěrka je ve středu v poledne.

0: promluvit mezi čtyřma očima.
1: Osmička, Zlatý prase, Stanislav Kahuda.
0: Máte-li zájem za čtyři vůry vyřežu
1: Sedmé místo Markéta Irglová, The Season.

0: Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam.
1: První místo Semiš, růže v kopřivách.
0: Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však preč.
1: Psát nám můžete na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na adrese hudbaproglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí a na příště se těší Milan Tesař. Zvuk dnes měli na starosti Šimon Vítek a Roman Kabelka.
0: Ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou.

Milí posluchači, vítám vás při poslechu Soaré. Tento měsíc si svět klasické hudby připomíná významné kulaté výročí. 2. března letošního roku uplynulo už 200 let od chvíle, kdy se v zámeckém pivovaru v Litomyšli narodil jeden z našich nejslavnějších skladatelů, Bedřich Smetana. Dnešní sváteční večer bude tedy patřit jeho hudbě. Nejznámějšími pěveckými výstupy z jeho nejoblíbenějších oper Prodaná nevěsta a Hubička vás bude provázet Kateřina Grafová. Obě vybrané opery spojuje děj z venkovského prostředí. Čistá láska dvou mladých lidí nebo poutavá hudba vycházející z našich lidových tradic. Přesto jsou v něčem odlišné. V Prodané nevěstě dominuje vtip, časté zápletky, bystrost Jeníka a Mařenky a výpočítavost Kecala. Hubička zase představuje lirický námět vystavěný na jediném konfliktu, kterým je odepření hubičky. Prodaná nevěsta je dílem začínajícího operního skladatele. Hubička byla napsána o 10 let později autorem, který už měl zkomponovaných celkem 5 úspěšných oper. Pojďme se teď zastavit v době, kdy bylo Smetanovi 38 let a po návratu ze švédského Göteborgu snil o kompozici českých oper. Psal se rok 1862. V naší zemi tehdy chyběl národní hudebně jevištní repertoár a Bedřich Smetana chtěl tuto situaci změnit. Toužil po vytvoření děl, které by vycházely z českých tradic, jak hudebních, tak historických, a které by zrcadlily povahu a mentalitu obyčejného člověka. V letech 1862 až 1863 Bedřich Smetana usilovně hledal vhodné libreto. Zaujali ho až vlastenecky laděné texty Karla Sabiny. Záhy je zpracoval ve své první opeře Braň.

do dalšího komponování. Tentokrát do prodané nevěsty. Opět se obrátil na Sabinu s prosbou o libreto. Ten ochotně dodal text, který ale postrádal dramatickou strukturu a působil značně nahodile. Bedřich Smetana ho spisovateli vrátil a žádal úpravu. Bylo mu vyhověno. Libreto však skladatel dále měnil podle svých představ. Poslední slovo měl i při výběru názvu celého díla. Premiéra prodané nevěsty se konala 30. května roku 1866. Zaznamenala úspěch a vesměs pochvalné kritiky. Jan Neruda v Národních listech poukázal na její mimořádnou zpěvnost, na její půvabný rozmar a na něžnou prostotu výrazu. Nízkou návštěvnost opery jistě způsobila prusko-rakouská válka, která citelně poznamenala veškerý český kulturní život. Postupně ale prodaná nevěsta získávala čím dál větší popularitu, a to i přesto, že se její původní verze značně lišila od té dnešní. Měla zpočátku jen dvě dějství a uzavřená hudební čísla byla propojena mluveným textem. Postrádala i ryze instrumentální čísla, například Skočnou a Furiant. Chyběl i sbor chasníků, To pivečko věru je nebeský dar, či zpěv Mařenky, Ten lásky sen. Konečná verze celého díla poprvé zazněla až v roce 1870, 4 roky po premiéře. Geniálně vytvořený plynulý hudebně dramatický celek s poutavým námětem, plný skvostných árií, duet a sborových ansámblů, si alespoň v krátkých ukázkách připomeneme i v tuto chvíli. Nebylo snadné si z pěveckých čísel z prodané nevěsty vybrat jen některé. Určitě by jich mohlo zaznít daleko více, ale přeci jenom máme na to v našem pořadu pouze hodinku. Jednotlivé ukázky uslyšíme v podání sólistů. Mařenka, Gabriela Beňačková, Jeník, Petr Dvorský, Kecal, Richard Novák a Vašek, Miroslav Kop. Doprovází Česká filharmonie s dirigentem Zdeňkem Košlerem. Z prvního dějství tedy nakonec u mě vyhrál výstup Jeníka a Mařenky, který se odehrává ve chvíli, kdy si oba navzájem prozradí svá trápení. Mařenka má být provdána za syna sedláka Míchy, koktavého Vaška, a Jeník zase své dívce svěřuje, že kdysi byl vyhnán svou macechou z domu a musel nastoupit službu u cizích lidí. Oba začnou zpívat. Jako matka požehnáním, tak škledbou macecha zlá, když zanevřena sirotka. Pěvecké číslo pak dovrší vřelý duet Jeníka a Mařenky, Věrné milování.

Z druhého dějství mé pozornosti neunikla kratičká árie Vaška. V představení zazní po úžasném hospodském sboru To pivečko je věru nebeský dar a po radostném instrumentálním čísle s označením Furiant. V tu chvíli je Vašek na scéně sám a začne vypravovat.

Vtipný příběh se dál pozoruhodně vyvíjí. Mařenka se snaží odradit Vaška. Velkému nátlaku je vystavěn i Jeník. A právě u tohoto okamžiku se zastavíme. Do děje vstupuje důležitý rozhovor mezi Kecalem a Jeníkem. Zkušený dohazovač přišel vyjednávat. Má jasnou představu o tom, jak Jeníka donutí k tomu, aby se vzdal Mařenky. Nabízí mu bohatou bělu. Zná jednu dívku, ta má dukáty. K tomu mu slibuje i peníze. Za to vše chce jen jediné, a to podpis, který dosvědčí, že se Jeník vzdá své Mařenky. Jak víme, v celku náročné vyjednávání nakonec vyhrává Jeník. Se smlouvou souhlasí, musí v ní však být napsáno, že Mařenku si veme jen syn Tobiáše Míchy. Kecal netuší, že je jím i Jeník. Pojďme si tento geniální výstup pustit i dnes.

Teď už vstoupíme do třetího dějství. Pozornost od dramatické zápletky v něm odvádí příjezd komediantů, principála a krásné Esmeraldy. Mařenka je zdrcena tím, co Jeník provedl. Začne dokonce přemýšlet o sňatku s Vaškem. Pěvecké sexteto ji ale v jejich úvahách zastaví.

Janík pospíchá za svou milovanou Mařenkou. Snaží se jí vše vysvětlit. Zatím marně. Tady je další, dnes už poslední skvostný výstup Janíka a Mařenky.

Šťastný konec je už ale po tomto duetu velmi blízko. Vše se nakonec vysvětlí a Míchův syn Jeník se ožení s Mařenkou. Děj končí sborovým popěvkem Veselá se svatba stroj. Jak už jsem zmínila, pro dnešní večer jsem nachystala nejen ukázky z Prodané nevěsty, ale také z Hubičky, z další úspěšné a oblíbené opery Bedřicha Smetany. Opera Hubička, komponovaná v roce 1876, představuje významný mezník v jevištní tvorbě Bedřicha Smetany. Šlo o první dramatické dílo, které vzniklo ve spolupráci s Eliškou Krásnohorskou. Tato šikovná básnířka skladateli překrásně pro tuto operu zveršovala text podle povídky Spodještědí od Karolíny Světlé. Samotný příběh Bedřicha Smetanu úplně nezaujal. Když si ale přečetl vytvořené libreto, byl zcela nadšen a pustil se hned do zhudebnění. Eliška Krásnohorská později s humorem vzpomínala na Smetanovu spontánní vděčnost za libreto, kterou vyjadřoval i na ulici. Uvedla. Často, když mě potkával i zastavoval na ulici, uváděl mě v nesnáze, nevěda, jak hlasitě v hovoru křičí a hlása je, jak je šťasten, že jsem mu tu Hubičku dala. Což si leckdo jinak vykládal a proto zvědavě i podivně se za mnou ohlížel. Upozornila jsem na to mistra, ale marně. Bedřich Smetana pracoval na opeře Hubička od února do srpna roku 1876 v Jabkenicích u své dcery Žofie. Premiéra se uskutečnila ještě ve stejném roce, v listopadu v Prozatímním divadle pod taktovkou Adolfa Čecha. Uvedení nové opery vzbuzovalo značnou pozornost a napětí. Jednalo se totiž o první Smetanovo dílo, které psal zcela hluchý. Publikum však bylo po představení nadšené. To povzbudilo především samotného autora, který se s chutí pustil do další skladatelské činnosti. A to i přesto, že musel spoléhat výhradně jen na svůj vnitřní sluch. Hubička zaujímá ve Smetanově tvorbě jedinečné místo. Vyniká svou lyrikou, komornějším charakterem, dokonalým vykreslením povah hlavních postav. Lidem je blízká hlavně svou líbivou melodikou, ale i nadčasovou tématikou lásky, předsudků a vzájemné tolerance. Ještě stojí za zmínku, že v Národním divadle byla poprvé uvedena 30. listopadu roku 1883. Pojďme se tedy blíže ponořit do děje opery Hubička a zaposlouchejme se do nádherných árií z nahrávky pořízené v Brně roku 1980. Pěvecká sóla zpívají Lukáš, Leo Marián Vodička, Vendulka, Eva Děpoltová, otec Paloucký, Eduard Haken, švagr Tomeš, Václav Zítek, děvečka Barča, Božena Effenberková. Doprovází orchestr Janáčkovy opery v Brně s dirigentem Františkem Vajnarem. Opera Hubička je vystavěná na zdánlivě banálním konfliktu, a to na odepření Hubičky. Za ním se však skrývá hlubší význam. Odkrývá stále živá témata, jako je například tvrdohlavost v partnerských vztazích, posuzování druhých nebo odpuštění. Příběh vypráví o Vendulce a Lukášovi. Jejich lásce rodiče nepřáli, proto se Lukáš oženil s jinou dívkou. Teprve když ovdověl, přichází se svým švagrem Tomšem za otcem Paloudským a prosí ho o ruku Vendulky. Ten však nadšený není, je přesvědčen, že se Lukáš a jeho dcera k sobě nehodí. Nakonec však přece svolí. Dávní milenci, konečně šťastní, oba zpívají, jsme svoji.

0: Poklidná idyla však netrvá dlouho. Vendulka odmítne dát Lukášovi hubičku. Z úcty k nebožce. Políbení slibuje až po svatbě. A spor je na světě. Otec Paloucký hned lamentuje.
1: Jak jsem to řekl, už je to tak. Jak jsem to řekl, už je to tak. Zrabil by nám opak. Jak jsem to řekl, už je to tak. Jak jsem to řekl, už je to tak.

Lukáš odchází rozzlobený do hospody. Vendulka zatím laskavými slovy uspává malé děťátko, Lukášovo dítě.

Vlídnou scénu plnou mateřské lásky ale vystřídá ponižující chování Lukáše. Ten se hubičkuje s cizími děvčaty přímo pod vendulčinými okny a ještě si prospěvuje.

Po tomto výstupu je Vendulka rozhodnuta. Uteče za tetou Martinkou, kde jí bude pomáhat s pašeráctvím, přenášením zboží přes hranice. Začíná druhé dějství. Po úvodním tajemném sboru pašeráků se příběh dále rozvíjí. Lukáš lituje svého činu. Aby Vendulku odprosil, mu doporučuje i švagr Tomeš. Poslechněme si to.